máte o mne věci takové, o jakých chcete snít a jakým chcete věřit. Pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

0: Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby,

i pračlověk měl hlad. Teď jo, teď ne, ne jak ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pračlověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra.

teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád. Teď jo, teď ne, teď, teď, teď snad. Teď jo, teď ne, i pro člověk měl hlad. Teď jo, teď ne, nejek ano protiklad. Teď jo, teď ne, si pro člověk hrál rád.

čupidupidup, razvací hejrup, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy,

0: Rádio Junior.
1: Ježiš, já už jsem se lekla, že jsme se ztratili.
2: Prostě. Víš co, pojď a budeme zpívat, jo?
1: Dobře.

0: klitle sa ruší,
1: tátova sekera.
0: Klitle sa ruší,
1: a nám to nevadí, a nám to nevadí, neboť nás navádí, neboť nás navádí na správný směr. Tátova rada nám po cestě dodá sil,
2: když slyší sekeru.

divadelních kulis i šminky pro herce. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Dole v podhradí už lampám knoty vystyl.

rosou přikrývá tucet hravých lesních skřítků i víla třpitivá. Dobrý jelen rychle pádí uspat smolíčka, brouček berušce dá pusu, než zamknou očička. A zazvonil zvonec, tak dobrou noc a spát. Usíná náš pokoj i pohádkový hrad. Moudrý mlynář dělá křížek dětem na čelo, aby klidně se jim spalo.

0: Rádio Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

Rocky.

0: svátku dnešnímu?
1: Že pak bydlí přibližně severně či jižně stařenka šedivá, kde pak asi přebývá.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrků, vrků, vrků, vrků, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo

0: V domečku zděném, vždy uklizeném, tak já jdu, tak já jdu.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: Čumíš to?
1: Rádio Junior.
2: Poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se...

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese, to jsou snad šprýmy.

0: lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
1: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, Mati.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě.

0: se chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

0: jsem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Radio Junior.

zkrátka svoji vlastní hlavu a nevadí mi, že jsem trochu jiný. Mám prostě rád hrnky spálené

0: Jak hrouda hlíny na hrčířském kruhu, svět se točí,
1: svět se točí,
0: je na něm nekonečně různých druhů. Otevř oči,
1: otevř.

podstatě v permanentní konverzaci.

0: Rádio Junior.
1: Je tu leden. Naši blázni
2: přinesli dva katalogy.
1: Kam prej letos?
2: Jestli Egypt?
1: Nebo do Londýna lodí?
3: Jsou ale praštěný.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spolek nechce.
1: Jen pojď.

0: Jakobiska jmenuje se
1: Jakobisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuál

0: štěňátko pandy, jmenuje se Panďátko.
1: A štěňátko tygra jmenuje se
2: Tygrátko.
0: A štěňátko orangutana,
2: orangutaňátko.
1: A štěňátko

0: jmenuje se
1: Anakoňátko a Štěňátko Jaguára.

0: vibrátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ježkátor.
1: Ježolátor.
0: Ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkoláček. Ježkátor. Ježkátor.
1: A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to má.

0: jsme neměli chodit.
1: A proč? Je to snad území voz?
0: Ano, je to území voz.
1: A jak je veliké?
0: Vosaď až posaď.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Zač.
1: Hele, pocen, už o tom víš.
2: O čem?
1: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
2: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
1: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
2: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
1: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
2: Že když v ní klikneš na jména zpěváku a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
1: Jo.
2: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem
3: nebo Ivanou Korolovou.
1: Tak to jsem čekal.
2: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát merch od zpěváku a zpěvaček.
1: A už jsi něco vyhrála?
2: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

Seberem se spolu lítat nahoru a dolu budeme. Věk už na to máme, dlouho se i známe, plujeme. Díky tobě, dámo, bál jsem se, tak málo vynikám. Nevnímaje času, když si plánovala trasu, kdo ví kam.

0: Despacito.
1: Tak, šup do postýlky a spinkej.
2: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
3: Když já už jsem dneska tak unavená.
2: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
1: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
4: Jo!
1: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Oběžka, Bubáci a Hastrmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

až na takovou kratičkou pasáž, se kterou mi pomáhali moji hudebně vzdělanější kamarádi v Praze. Nadřeli mě to a stala se z toho vlastně taková lahůdka pro ucho posluchače vážné hudby. Paganini by se za ní nemuselo stydět, kdyby teda hrálo víc na kytaru. Už jsme se přiblížili, já vás upozorním odpočítáním, je to kratičký, ale krásný kousek, abyste to neprošvihli. 3, 4. 3, 4. No a odsud už je to zase celé moje.

představitel svinské fauny. Kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. A kdo zůstane v přízemí, skončí strašně zřízený. Vidíte, a jsme tam zas. Onda trači, nutrie, tráči, nutrie. Kam se člověk ukryje, kam se ukryje. Hryzne-li mne též jí hryznu, vy pak za nás držte tryznu, zpívejte nám.

0: Čuniku Jany Richterové.
1: Ahoj přátelé, dobré ráno, dobré odpoledne, krásný den, ať už nás posloucháte, kdykoliv začíná další Všudyku k Jany Richterové. Dneska se vydáme do pouště a zjistíme, jestli se tam dá něco pěstovat. Poslechneme si zajímavost o jednom hrdinném příběhu, který zpracoval Dismanův rozhlasový dětský soubor. A když je ten začátek školního roku, tak si poslechneme, jak to kdysi dávno pojali Spejbl a Hurvínek. A taky se vydáme do vesmíru, až na hranici naší sluneční soustavy. A určitě ještě něco vymyslím. Budou taky písničky, které pro nás vybírá náš všudykukový hudební dramaturg David Janečka. Takže já si myslím, že to můžeme odstartovat. Ze studia Rádia Junior vás zdraví a krásný poslech přeje Jana Richterová, všudykuková.
2: Hej, pojďte, čeká nás to ne-

0: Přátelé, posloucháte Všudyku k Jany Richterové. Škola sotva začala a já si tak říkám, že bychom si mohli zavzpomínat, jak to bylo se školou kdysi dávno, třeba před skoro 50 lety. Jak to zjistíme? Třeba tak, že se vydáme díky Spejblovi a Hurvínkovi do divadla. Spejbl a Hurvínek totiž kdysi natočili takovou jednu malou scénku ze školního života. A vězte, že Hurvínek letos oslavil sté narozeniny, takže už vážně pamatuje lecos.
1: Hele, tati, nevíš, co je to lunární měsíc?
2: Lunární?
1: Jo.
2: No co by to mohlo být?
1: No to se právě ptám.
2: No lunární. Lunární, to by mohlo být něco z té astronautiky, nebo... No počkej, no tak si to rozeber. Luna, že ano, luna... To je měsíc, že ano, tedy jaksi básnicky řečeno, čili lunární je měsíční, že ano.
1: Takže lunární měsíc?
2: No lunární měsíc je měsíční měsíc, no to je ale...
1: A pánev nesmysl?
2: No, abys hned nebožil. Čemu to vlastně potřebuješ?
1: A to mě tak napadlo.
2: Tak si podruhý dělej legraci ze svého učitele, a ne ze mě.
1: No prosím, jak si přeješ?
0: Nezbedný Hurvínek. Hurvínek a Spejbl si vždycky dělali legraci z toho, co existuje. Takže zlobivé děti existovaly vždycky a to je dobře. No a abychom nezapomněli na ten lunární měsíc, to je časové období, za které měsíc oběhne Zemi a vystřídají se všechny měsíční fáze. Trvá to 29 dní, 12 hodin a 44 minut.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my se teďka podíváme do pouště. Pěstovat zeleninu ve vodě uprostřed pouště, to může znít jako velmi zvláštní nápad. Takzvané hydroponické systémy ale ve skutečnosti spotřebují méně vody než běžné zavlažování polí. Na Hašimitské univerzitě v jordánském městě Zarqa v tom vidí příležitost, jak rozšířit zemědělství i mimo úrodné údolí Jordánu. Postavili si proto experimentální skleník v poušti. A kdo ví, třeba tenhle experiment pomůže i nám v České republice nebo v Evropě vůbec, protože když bude sucho, budeme vědět, co s tím.
1: Je tu zdroj vody a motor, který vodu vyčerpá nahoru. A když padá dolů, tak i ventilátory ženou do prostoru.
2: Místní profesor Fakral Chur mě dovedl teď ke stěně z kartonu a vysvětluje mi, jak ta stěna dokáže v tom skleníku vytvářet chladnější, příjemnější mikroklima, ale taky celé to prostředí zvlhčovat.
1: Tady byla rajčata, tam jahody.
2: Podél jedné stěny toho skleníku je pět takových prohlubní a v každé z nich jsou dvě nádrže na vodu. A u každé té prohlubně s nádržemi je taky jeden takový speciální záhonek, na kterém se právě provádí různé typy experimentů.
3: Iceberg and lettuce.
1: Tady saláty, tam je máta a jarní cibulka.
3: There's mint and onion and the last one.
2: Jeden záhonek se napustí vodou, na něj se dají takové polystyrenové platformy, které mají díry, do nich se zasadí ta rostlina.
1: Rostliny tady musí být neustále ve vodě, aby z ní mohly brát živiny. Hnojiva přidáváme do nádrží a pak rostliny zavlažujeme.
2: Tohle je taková konstrukce ve tvaru střechy a na ní jsou nad sebou položené trubky. V těch trubkách jsou díry a právě v těch dírách můžou být rostliny.
1: Jsou v květináči s vulkanickou horninou odsud z východu Jordánska od města Azraq. A používáme ji jako substrát, podobně jako tady v pytlích slouží jako substrát kokosová drť.
2: A opět i do nich se pouští voda. Voda tady celkově hraje důležitou roli.
1: I podzemní voda v Jordánsku má vysoký obsah soli, zvlášť když v zimě málo prší. A hlavním cílem našeho experimentu bylo taky zjistit, jaké jsou správné koncentrace hnojiv v kombinaci s určitou salinitou vody.
2: Vybudovat experimentální skleník v polopoušti a otestovat v něm různé hydroponické systémy stálo v přepočtu 1,5 milionu korun. Postavit si doma například jen onu střechu s trubkami vyjde ale výrazně levněji. Z Jordánska, Jana Karasová, Český rozhlas.

0: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a my tady máme reportáž, která nás zavede do divadelního světa. Psal se rok 1945 a junáčtí skauti nalezli na poválečné Vysočině zatoulanou velbloudici. Formou štafety ji pak doprovodili do bezpečí do 100 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze. Příběh zachycuje oblíbená divadelní inscenace Pepito, neplivej, se kterou Dismanův rozhlasový dětský soubor letos vyrazí do míst, kudy skautská výprava kdysi procházela. První zastávkou takzvané Pepitour byl festival Dvorky v Čáslavi.
1: Tamhle už jde vidět věž Čáslavského kostela. Jsme tam za chvíli.
2: Když si skaučtí beduíni říkali v roce 1945 tuto nebo nějakou podobnou větu, byla jejich expedice už téměř v polovině. V představení Čáslav pro výpravu ale znamená třeba také setkání s dvěma malými skautkami.
3: Vítejte, Svištice.
1: Vidrice.
3: Tady ji můžete uvázat.
1: Trávě je tu dost.
3: Zatím je to takové provizorní, než se nám vrátí zabavené věci.
1: A máme tady nově postavený velký dřevěný srub.
2: Dřevěný srub v Čáslavi skutečně stál a je to jen kousek od toho současného skautského střediska, kde teď jsme, jak nám připomíná vedoucí Šimi.
4: Tady za tím plotem byla jakoby hluboká cesta a jak tam stojí ty stavebniny, tak tam byla ta vlastně první z klubů na skautská. Dnes jsme zase byli v tom 50. roce, jsme byli zakázaný kvůli režimu, tak nám to bylo sebráno, jo, ale ta klubovna tam velká byla.
2: V nové dřevěné klubovně z 60. let se historie čáslavského skautingu připomíná výzdobou na stěnách, kde Dismančata našla další propojení s představením Pepito, neplivej, a je to zarámovaný vzkaz od jednoho ze slavných účastníků té velbloudí štafety.
5: S radostí vzpomínám na druhý oddíl čáslavských skautů, u kterého jsem byl jako blče, Miloš Forman.
2: Představení ani festival Dvorky ale nezapomínají ani na druhoválečné hrdinství skautů junáků, například na čáslavského studenta Iva Englendra.
6: Nám se do oddílu už nikdy nevrátí orlík.
3: Dostal se za války do Anglie a bojoval tam v naší peruti.
1: V bombardáku lítal jako střelec a telegrafista.
3: Před pár týdny přišel jeho rodičům dopis, že padl a má tam někde daleko hrob.
2: Englendrův hrob byla ve Skotsku v létě navštívit pořadatelka festivalu Klára Fidlerová.
7: Věc, která se mě tam dotkla nejvíc, bylo to, že když jsme ten jeho hrob našli, tak on stál v řadě 5 nebo 6 dalších a na všech bylo stejný datum, protože to byly všechno mladí kluci, kteří umřeli v tom jednom letadle.
2: Čáslav je první zastávkou letošní Pepitour. Dismančata se dále vypraví například do Kutné hory, Českého Brodu nebo i do pražské zoo, kde velké velbloudí putování zakončí. Z festivalu Dvorky Josef Kaňka, Český rozhlas.

Přátelé, všudy kuk stále pokračuje a já mám pro vás zprávu z vesmíru. Vesmírná výzkumná sonda Voyager 1 je na cestě vesmírem už 49 let a brzy se dostane do vzdálenosti jednoho světelného dne od Země. To je vzdálenost, kterou uletí světlo za celý jeden den. Voyager 1 je dneska nejvzdálenějším lidským výtvorem a spolu s Voyagerem 2 už překročil heliopauzu, tedy hranici oblasti ovlivněné slunečním větrem. Proto se říká, že se nachází v mezihvězdném prostoru. Ven ze sluneční soustavy ale ještě úplně nevyletěl. K vnitřnímu okraji Ortova oblaku má Voyager 1 dorazit asi za 300 let. Tato velmi vzdálená oblast je podle současných představ zdrojem velké části dlouhoperiodických komet. To jsou komety, které k nám přilétají jednou za velmi, velmi dlouhou dobu. Samotný průlet Ortovým oblakem, který se nachází na samém okraji naší sluneční soustavy, pak může sondě trvat dalších zhruba 30 000 let. Voyager 1 odstartoval 5. září roku 1977, jen pár dní po svém dvojčeti Voyageru 2. Obě sondy původně zamířily k obřím planetám sluneční soustavy a jejich cesta pokračuje dodnes. Na své cestě vezou i zvláštní poselství. Na palubě obou Voyagerů je zlatá deska se zvuky, obrazy a informacemi o Zemi a jejich obyvatelích. Obsahuje například pozdravy v desítkách jazyků, zvuky přírody, hudbu nebo údaje, které mají případnému nálezci ukázat, odkud sondy pocházejí. A ještě jedna zajímavost. Jestli si chcete představit, jak daleko je v tuto chvíli Voyager, tak si můžeme udělat takový malý model. Kdyby naše galaxie měla 100 kilometrů v průměru, Voyager by v tuto chvíli byl vzdálený jen necelé 3 milimetry. A to je fascinující. A tohle jsem se všechno dočetla na webu planetum.cz.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk a já si tak říkám, že bychom si měli připomenout, že můžeme číst. A teď nemyslím číst si obaly na čokoládě, nebo třeba číst si popisky nějakého videa. Mám na mysli knížky. Zeptali jsme se holek a kluků, kteří přišli do Rádia Junior, co nejraději čtou. Tak, jakou máte oblíbenou knížku, kamarádi?
1: Já Harry Potter jedničku, což znamená Kámen mudrců. Mně se to hrozně líbí, je to napínavé a doporučuji to všem oblíbencům Harryho Pottera.
2: Tak moje nejoblíbenější knížka je Vánoce v Šípkové ulici.
3: Já rád čtu Minecraft knihu, jak stavět a jak tam přežít.
4: Já mám ráda Deník Mimoňky a má to hodně dílů.
5: Já teda mám rád třeba knihu, které jsou třeba sportovci nebo mají třeba nějaký zajímavost, tak doporučuji knihu, kterou si rád čtu, je Zapisování Guinnessových rekordů 2025.
6: Já mám nejradši knihu Myšák očko. Ono je to takový dobrodružství a zajímavý.
7: Moje nejoblíbenější kniha je Encyklopedie všech věcí na světě, protože se toho tam hodně dovím.
8: Moje jsou dvě nejoblíbenější knihy. Jedna je Minecraft, to je takový jako dobrodružný. Druhá je Deník poseroutky, to je takový jak kdyby napínavý.
9: Mám taky dvě oblíbené knížky. Deník malého poseroutky a Roblox knížku. Rád tam si čte o nějakých těch hrách a jak se jmenuju.
10: Já mám taky rád dvě knihy. Jednu mám Minecraft příručka bojování a tu druhou rybářská encyklopedie.
11: Mně se hodně líbí Večerníček kniha, protože tam jsou jako z několik pohádek prvních díly a je to prostě jako někdy složitý třeba a někdy to je takový jako hezký.
12: Já mám oblíbenou knížku Africká zvířata a mě nejvíc nadchlo, že tam je aj jakou rychlostí zvířata běhají a nejrychlejší tam je gepard.

přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudy kuku. Byli jsme v divadle, ve vesmíru, v poušti, ve světě knížek. Slyšeli jsme spoustu písniček, tak já si myslím, že to pro dnešek stačí. Teď utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vám překrásný den přeje Jana Richterová, všudy kuková.

nanoroboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

si mě takhle okoukávají. Až se ten den, co lidé vyhlíží, konečně přiblíží, budou tu žít mimozemšťané, bývalí mimo Marťané.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už si užijte vtipný sci-fi příběh o mimozemských záškodnicích a o hyperprostorovém spojení Země s cizí planetou, na kterou chalupník Proukl chodí pást své kozy. Jediné, co ho trápí, jsou kočkeni. Rozhlasovou hru Prouklovi kočkeni napsal Dimitrij Dudík na motivy povídky Ludvíka Součka. Režie Dimitrij Dudík. Účinkují Jiří Štěpnička, Karel Halbich, Milan Bahul, Stanislav Zindulka a další. Natočeno v roce 2009.

0: Na zdraví.
1: Ale když mě...
2: No tak šup tam s tím.
1: Když, pane profesore, víte, já...
2: Povšimněte si té barvy, pane kolego. Je to žluté, mírně namodralé a husté. A jak zdravé. Mám vám to snad dát příkazem, nebo co?
1: Tak na zdraví.
2: Můj milý mladý příteli, jen si zvykejte. Počkejte, co vás ještě čeká na nejrůznějších kongresových banketech. Tak třeba já musel v nejrůznějších státech světa pít whisky, pivo, víno, akvavit, vodku. No, to ještě nebylo tak zlé, ale třeba kumis. A s úsměvem musíte vypít třeba i pombe, což je kvašený nápoj z hlíz předem rozvíkaných indiánkami, pokud by se nějaké zasedání konalo ve střední Brazílii. A u eskimáku musíte rozkošnicky vychutnávat rybí tuk. Věda vyžaduje především sebekázeň. Chutnalo vám?
1: Lahodné v skutku. A vy si nedáte, pane profesore?
2: Ne, děkuji, já kozí mléko nerad. Můžete vypít i můj hrneček. Pan Nadlesní.
3: Tak, pánové, můžeme vyrazit.
4: Ticho, Pajdo. Ale kdybyste chtěli ještě jeden žbánek, to...
3: Proukle!
1: Ne, skutečně, velice děkuji.
4: Ale se neupejpejte, Prouklovy kozy jsou proslulé široko daleko. Nemocní z širého okolí si sem chodí pro mlíko. A ty kozy dojí skoro jako krávy, to byste nevěřili.
2: A kde pak jsou ty přebornice v dojení? Nikde je nevidím. Kde se tu vůbec pasou?
4: No...
5: V tuto chvíli musíme chtě nechtě vstoupit do děje. Okolí chalupy pana Proukla bylo krom několika trsů bodláků a množství kamenů prázdné a pusté. Nepočítáme-li ovšem rozbitý trakař, rezavé obruče a několik nachýlených kůlů spojených steřelou a zauzlovanou šňůrou na prádlo. Pochyby pana profesora byly tedy skutečně na místě.
1: To je pravda? Jak se tu ty kozy můžou vůbec napást?
6: Kvá kozy a ty zatracení hopsáci a puklice. Jeden a vysvětlo.
4: Proukle, pojďte sem, pan profesor by se vás chtěl na něco zeptat. Kde máte kozy?
6: Flívku je jim nejlepšej. Tady by je to mohlo ofouknout. A kozy nesmí být nikdy ofouknutý. Nikdy. To teda ne. Kozy, když mají pořádně dojít, tak musí mít klid a trávu a vůbec.
4: No, on pan Proukl je tak trochu, vždyť vím. Ale s kozama to umí, to zas všechna čest. Tak vyrazíme? Klid, Pajdo, dočkáš se.
2: No, pane kolego, položte vedle hrnečků přiměřenou sumu za rozkoš spožívání onoho proslulého kozího sekretu a vydejme se na pochod za dobrodružstvím.

0: Víte, pane kolego, na safari v Africe se traduje taková zvyklost. Byl jste někdy na safari?
1: Nebyl, pane profesore.
0: Sáhibům se po celou cestu nosí zbraň a podsune se jim do napřažené ruky až těsně před výstřelem. Mimochodem, povšiml jste si tady té kulovnice, co mi pan Nadlesní zapůjčil? Mannlicher Schönauer. 57. Píšou na laufu. Dobrá zbraň, poctivá. No, však taky něco váží.
1: Mohl bych vám, pane profesore, pomoci s tou puškou?
0: No, když jinak nedáte. Podívejte, borůvky a maliny.
2: Pane profesore, prosím, nekřičte tak, srnec není hluchý. Vy teď půjdete, pánové, do támhle toho smrkového stojáku. Vidíte ho?
1: Támhle ten lesejček?
2: No, no, přesně tak. Uprostřed je mítina a na ní posed. Asi tak za hodinu by vám mělo zrovna pod posed přijít srnčí. Vezměte si triedr a pořádně si ten kus prohlédněte. Žádný spěch. Obvykle tu bere pašu kapitální šesterák takovej, s prominutím prevít. Tak ho spalte, jak vystačí palici.
0: Bez obav, já jsem výtečný střelec.
2: Ano. Mířte na komoru nebo na krk, ale to už jsem vám říkal. Já půjdu na druhý štand, tamhle dolů, na paseku.
1: A ten posed?
2: Bude se vám sedět jako na trůně. Ten posed byl stavěný pro knížete Schwarzenberga a ten si na pohodlí moc potrpěl. Lovu zdar.
0: Zdar. Podívejte, pane kolego.

Pojď, Bajdo. Tak ti mám tak nějak obavy, aby nám pan profesor nepofláknul nějakou bábu. Musíš dávat dobrý pozor a stavět. Proto taky jdeme na dolní posed, co je blíž k vesnici. Odtud by někdo mohl nejspíš přijít. Co by ještě mohli vymamlasit, Pajdo? No, může jim spadnout flinta z posedu a rozbije se puškol. Nebo střelí na měko nějakou srnu nebo srnče. A klid, klid, klid. To by nakonec bylo to nejmenší. Jen když to nebude houbař nebo chraň bože kluk s holkou. No, nemysli si, i to se už stalo. Ale jednou.

0: Z toho, že tu je jen jediné křeslo, je zřejmé, že kníže Schwarzenberg chodíval na čekanou sám. Zvláštní. I když je to křeslo ze solidní kulatiny, je pohodlné jako lenožka. Jak se vám sedí tam dole?
1: No tak jako na podlaze, pane profesore.
0: Tak prosím, vstaňte, pane kolego. A pušku vložte tamhle do té vidlice. Myslím, že k tomu účelu je určena. No a nyní budeme v zájmu vědy vyčkávat na srdce. Už se těším, až bude jeho hlava skleněnýma očima zhlížet ze zdi mé pracovny.
2: Na tomto místě jsme nuceni osvětlit váženému posluchači osobnost pana profesora. Pan profesor Patrovský je významným představitelem etnografické vědy, přičemž k bádání hojně využívá výsledků výzkumů archeologických, což mu umožnilo objevné interpretace významu totemismu u nejstarších kultur. Své názory odvážně a břitce obhájil v polemice s řadou již dávno mrtvých autorů, dokonce i s několika méně významnými a tudíž vážného odporu neschopnými autory žijícími. Prostě světová kapacita.
0: Kde se ten srnec courá?
3: Vždyť tu sedíme sotva pár minut, pane profesore.
2: Obzvláštní proslulost si získal definitivním objasněním kultovní podstaty kreseb ve francouzských jeskyních, například v Trois Frères nebo v Téjatu. Jejichž totemický význam byl vzhledem k maskování tanečníků jelení koží z parohy a koňským ohonem nebo kompletní kamzičí maskou nesporný, ačkoliv byly leckdy vykládány z vědeckého hlediska naprosto scestně. Profesor Patrovský se velmi těšil na to, jak osvěží a obohatí svá pojednání, vsuneli do brilantního popisu obřadů předlovem nebo polovu vlastní psychologické zkušenosti z této oblasti. Velmi se těšil.
0: Měli jsme si od toho Forsta půjčit nějakou tu vábničku, nebo jak se tomu nadává, pane kolego.
3: A vy na to umíte pískat, že jsem tak smělý?
0: No.
2: Profesor Patrovský by si byl schopen zážitek lovce zajisté zprostředkovat ve své fantazii a ušetřit si tak nepohodlí. Ale byl příliš opatrný, než aby si podobné zkušenosti od počátku do konce vymyslel.
0: Jen aby už to pitomé zvíře přišlo. Víte, pane kolego, taková vypreparovaná hlava pořádného srnce z rohy, nebo co mu to tam vlastně roste, zavěšená v pracovně nad mým stolem, jaksi v zastoupení celé rozsáhlé sbírky, bude skutečně působivým dokladem mého hrdinského lovu.
3: Tak to je nesporné, pane profesore.
0: A příští měsíc přijede ten pavědecký fantasta, M. Michel, však víte, ten, co zpochybňuje mé výzkumy a blábolí ty nesmysly o mimozemských civilizacích. Tvrdit, že mý šamani ve zvířecích převlecích jsou nějací ufoni. K smíchu. Ten bude koukat. Šarlatán jeden.
3: Pozor, něco se hýbe. Támhle v té vysoké trávě. Koukej, Pajdo. Támhle. V trávě u posedu. Op. To byl skok. Aspoň máme jistotu, že to nebyla bába s chrstím. Ale a ty parůžky? Viděl jsi už někdy tak divně tvarované parůžky? Jen aby už ten zatracený masňák střílel. Tiše, psss. V každém případě aspoň srnce zradí a natlačí ho k našemu posedu. A my už si s ním poradíme. To víš, Pajdo, složíme ho sice my, ale prohlásíme ho za trofej pana profesora. No, nebude to poprvé a Bůh ví, Že ani naposledy. V těchto případech bývá honorář za mlčenlivost obzvláště tučný. A tomu ty jako jezevčík nemůžeš rozumět. Střílový ty pitomče.
0: Je to celé rozmazané. Přes ten dalekohled není vůbec nic vidět. Na hlavě něco má. No, tak to bude jelen. Nebo srnec? No, to je vlastně jedno. Podržte ten dalekohled a podejte mi tu pušku.
1: Nespěchejte, pane profesore. Nikam neutíká, je tamhle. Pase se na borůvčí. Hlavně klidně, rozvážně.
0: Jak to říkáte na jiný? Na komoru? Nebo na krk? Co je to sakra komora? No nic, já ostřelím někam do prostřed, ne?
3: A pan profesor si rozsekl obočí okulárem pušky. No, tak pojď, srnečku, pojď. Ať už můžu konečně do hospody na mariáž. Pajdo? On snad toho srnce opravdu složil. No, tak teď hlavně nespěchat. Hezky a pomaličku, aby kus v klidu zhasl a nemuseli jsme ho dohledávat bůh ví kde po lese.
0: Teď hlavně pohyb. Třeba ještě žije, aby nám nakonec někam neutek. Za mnou, dolů z posedu.
3: To jsou ale troubové. Lezou dolů. Co napad, Pajdo? Musíme za nima. Za co mě svatý Hubert trestá, že musím chodit po lese s pražákama, co říkají barvě krev, dece kůže a světlům oči. Ještě smrkovou větévku na zálomek do vstřelu. Koukej, Pajdo, jestli jsem to neříkal, profesor má rozseknuté obočí. Lovu a lesu zdar.
1: Zdar?
0: Zdar.
3: Tak, kde máme ten zhaslý kus? No, nazdar, člověče, co jste to provedl?
1: To asi nebude jelen. Co?
0: Ani srnec, co?
3: No ne, no to není ani jelen, ani srnec, to je... To je... Ježišmarja, takový zvíře snad na světě ani vůbec není.
0: Ono to kvákalo.
3: Co?
0: Kvákalo to jako husa.
1: Nebo jako žába.
2: Tady je třeba skolený kus popsat, aby si posluchač mohl vytvořit ucelený obraz. Tělo zvířete se podobalo tělu velké kočky, alespoň předními běhy a trupem. Za to zadní běhy byly podivně sformovány a podobaly se končetinám, ač to nezní příliš pravděpodobně, lidským. Plochý sový obličej byl korunovaný vysoko posazenými slechy a zarostlý dlouhou šedivou srstí. Boky a zadní běháky mělo to neuvěřitelné stvoření ozdobené černými pruhy, vytvářejícími podivný ornament, poněkud podobný dekoru zvířete, které se nazývá okapy. Nejfantastičtější ovšem bylo to, co profesor Patrovský považoval za rohy, a abychom učinili spravedlnosti zadost, hajný, neméně chybně, za parůžky. Kvákavý tvor nesl na hlavě jakési polotuhé, sitě rudé, masité výrůstky, silné takřka jako lidská ruka a poněkud rozeklané. Jeden z nich se dostal pod hlavu zvířete, jehož vyboulené soví oči se dosud skelně leskly a přehnul se v půli jako gumová hadice. Není divu, že přítomní z toho všeho byli poněkud, jak se hezky česky říká, paf.
3: No tohle snad uteklo z cirkusu, jináč to není možný. Dovedete si představit tu ostudu, že jsme v mým revíru složili klokana?
4: to není klokan.
5: Co?
4: Já byl v Sydney a klokanů jsem viděl spoustu. Tohle není klokan.
5: Já sice viděl klokana jen v zoo, ale souhlasím s vámi, pane profesore.
3: Vidíte tu barvu? Vidíte to taky, nebo jsem se dočista znakořil?
4: Aha, vy myslíte krev.
5: Co? Jestli se tomu tak dá říkat.
2: Vstřel byl v husté srsti sotva znatelný a nekrvácel. Ale poloplášťová střela s měděným krytem, správně česky hámantl, v těle zvířete vykvetla nepravidelnými plátky kovu a místem výstřelu prolétla už jako menší dělostřelecký granát, drtící kosti a trhající cévy. Pod tělem kvákavého tvora se rozšiřovala namodralá louže vaské kapaliny, rychle osychala na stéblech trávy a měnila se ve světle šedý prášek rozfoukávaný větrem. S krví měla málo, nebo spíše neměla vůbec nic společného, alespoň na pohled.
5: Já si nemůžu pomoct, mně to zvíře něco připomíná.
0: To je zlé.
5: Ty výrůstky na hlavě, zadní lidské nohy a ocas. O takový černý koňský ocas jste přece opřel své pojednání, za které jste dostal cenu akademie. Jak to bylo? Žíněný doplněk kouzelnické masky je důkazem o velice časné domestikaci koně.
0: Hodně zlé.
5: No jasně. Pravěké jeskyní malby. Vy jste přece postavil své výzkumy na tvrzení, že na kresbách jsou vypodobení lidé převlečení do zvířecích masek za účelem konání rituálních obřadů. A hlavním argumentem všech vašich pojednání je, že takové zvíře nikde
0: neexistuje. To je strašné. Já jsem neuvěřitelnou škodolibou ironií osudu zastřelil svého tančícího kouzelníka.
5: Maskovaného jelení kůží s koňským ohonem. Neboli patrovského rituálního tanečníka. Jak je tato figura z jeskyně Troa Frère, díky vám, pane profesore, nazývaná v celé odborné literatuře.
0: Já jsem zastřelil celou svou odbornou pověst, svou kariéru. Podívejte se na tu potvoru. Leží si tu, jako by se nic nedělo, a přitom ten skandál, ta strašlivá ostuda v celém vědeckém světě.
5: Pamatujete, pane profesore, na würzburského profesora Beringera? Jak vyrobil ty umělé skameněliny, aby dokázal božskou tvořivou sílu schopnou vyrývat do kamenů tvary nebeských těles? A jak ho pak, když ho odhalili?
0: Nechte to. Jako by se to najednou nějak ochladilo.
3: Tak jsem tomu kusem špagátu svázal nohy. Pánové, hoďte mi tu věc na záda, ale podložte pod to složený svetr, ať se mě to nedotýká sakra olejho krku. Fuj! Nechám to zatím u Proukolovy chalupy a vrátím se proto s koněm. Tohle musím hlásit.
0: Já to chápu.
3: Jestli tady chcete ještě zůstat...
0: Ne, půjdeme s vámi. Co tady?

0: Hodil jsem to do stínu tamhle do kopřiv u plotu. Počkejte tu na mě, pánové. Vrátím se tak za hodinu, nebo za hodinu a půl.
1: Zatraceně. Až mě z toho všeho vyschlo v krku. Nemáte doušek vody, pane kolego?
2: Bohužel. Ale tuhle na stole je ještě pořád vaše nevypité kozí mléko. Když vylovíte mouchy, nezapomeňte, že pro tento zdravý nápoj si chodí nemocní z širého okolí.
1: No.
3: Dobrej, vašnosti. Tak co mlíko od mých koz? Dobrý, co? Ta modrá barva je od tráv.
2: Děkujeme, je skutečně výborné.
3: Ona ta mrcha teda utekla.
1: Cože?
2: To mluví o mršině toho kvákavého tvora. Pane Proukle.
3: Ona prorazila mrlení. No co? Já se na to
1: Vy to znáte?
3: No já by ne. Já bych neznal ty mrchy, co mi furt plašejí kozy. A oni se pak nepasou a nepasou. Já už se těch kočkenů něco namlátila. A furt je jich jako myší.
2: Kočkenů?
3: No já pojím mám říkat, mladý pane. Kočkení jsou to. Napůl kočka a napůl jelen. Taky jim říkám, kvákoši, oni kvákají, mrchy.
1: Pravda, kvákaj, to jsme už také zjistili. A teď dávejte pozor, pane Proukle. Odkud je znáte?
3: Jo, to není tak jednoduchý. Já na ně mám takovej živej obraz. Specialitu pro kozy. Ale ty mrchy kočkenskými je furt plašej a oni se pak nepasou a nemají takový mlíko, jak by dokázali. Bez kočkenů.
2: Živý obraz na kočkeny.
1: A pro kozy. Já si tedy, pane kolego, obvykle nemohu stěžovat na své kombinační a fabulační schopnosti, ale tedy v tomto případě...
2: Mohl byste nám o tom povědět něco více, pane Proukle? Trošku to rozvinout, podrobněji popsat, osvětlit.
3: Co? Ale...
2: Osvětlit.
3: Ale no tak pojďte za mnou, tamhle ke chlívku.
1: Já nikam nejdu. Co tak asi může v tom polorozpadlém kozím chlívku mít?
2: Třeba se aspoň seznámíme s těmi jeho přebornicemi v dojení.
3: Tady to je.
2: No tak až po vás, pane profesore.
1: Jen račte vstoupit jako první, pane kolego. Haló? Vidíte tam něco?
4: Je to tu prázdné. Lépe řečeno, prosté kos. Jinak se tu povalují kusy rozbitého nářadí. Přelomené hrábě a kus rezavého řetězu. Nemusíte mít strach. Můžete dovnitř.
1: Co se děje? Co to tam máte?
3: Ble, to je přímo morový smrad.
1: Co to má k čertu znamenat?
5: O zadní stěnu chlívku byla opřena jakási primitivní mříž. Na jejíž výrobu byla evidentně obětována část plotu před Prouklovou chalupou. Na tom by jistě nebylo nic pozoruhodného. Rýsovala se však jako tučná a nepravidelná pavučina na pozadí jiného zářivého světa, který se tu v kůlně slabomyslného Proukla před nimi otvíral. Další sled událostí připomínal výjev z němé grotesky. Oba muži zběsile vyrazili ven a oběhli každý z jedné strany chatrnou dřevěnou boudu. Setkali se u zadní stěny chlívku.
6: Dělal jsi něco? Ne, já taky ne.
5: Nic tam nebylo. Když nepočítáme obvyklé trsy kopřiv, pár rezavých plechovek a střepy. Několik okamžiků horečně ohmatávali prohnilá prkna, pak každý z opačné strany boudu opět oběhli, odstrčili stranou spokojeně se usmívajícího Proukla a vrazili zase dovnitř. Živý obraz, specialita pro Prouklovy kozy, nezmizel. Trval. Nabízel výhled na nekonečnou rovinu zalitou sluncem a porostlou hustou travou zvláštní namodralé barvy. Obzor byl znejasněn mlžným oparem, který tu a tam prorážely siluety pahorků, na nich se tyčily obrovské stromy fantastických tvarů. Opodál, přivázány ke kolíku zaraženému do modré trávy, se rezignovaně popásaly dvě tlusté kozy.
7: To je brána do jiného vesmíru. Do alternativní reality.
1: Navrhuji malý vědecký experiment. Strčte tam ruku.
7: A proč zrovna já?
1: No, protože mládí má výsadu uspokojování touhy po objevování a prozkoumávání nového. A taky mě by byla pro vědecký svět větší škoda.
7: No. No, tak tedy dobrá.
1: No, přibližte ruku k tomu, no, oknu. Co cítíte?
7: Mírný chlad. A takový lehký odpor, asi jako když se tlakem snažíte prorazit pavučinu.
1: Podívejte. Ta brána nevisí jen tak ve vzduchu. Je skutečně zavěšena jako pavučina na těch prožraných trámcích.
7: Ale místo pavoučích vláken ji drží tyhle chvějivé paprsky. Bledě zelené světelné nitky. Ten otvor bude nejspíš otevřený oboustranně. Prouklovy kozy si můžou vlézt do jiného vesmíru na pastvu a zvědaví kočkeni se zase podobně dokážou prosmíknout ven, k nám.
8: Pozor, podívejte!
7: Kočkeni už se na nás jdou podívat. Setkání dvou světů. To je veliký okamžik.
9: Vidíte je, mrchy bídný, mizerný? Zase jich mi budou obtěžovat kozy. Huš, huš!
1: Povykuje, jako by odháněl hejno slepic.
9: Huš! Pšá, mrchy!
7: Pane profesore.
1: Ano?
7: Nenapadlo vás už, že nechat si uniknout takovou šanci by bylo...
1: Jistě, jistě. Při nejmenším nezodpovědné vůči celému lidstvu. Ano, je jistě naší povinností zakusit na vlastní kůži zkušenost intergalaktické...
7: Dost řečí. Pojďme se tam podívat.
1: Jenomže, jak překročit tu subtilní hranici? Jak reálně zprostředkovat ten vrcholný impuls protržení blány mezi dvěma civilizacemi?
9: To se tam říš, šoupne bokem a normálně se tam vleze. Helejte! Pojďte za mnou! Nic se nebojte!
1: Pane kolego?
7: Jistě, jistě, mám jít první, je mi to jasné.
10: Nic to není. Pojďte za námi, pane profesore.
1: Nic to není, nic to není. Se lehce řekne, nic to není. No dobře. Uf. Zvláštní. Ten podivný prostor. Slyšíte to? Haló?
7: Podívejte se na oblohu, pane profesore.
1: Hvězdy. A svítí za bílého dne.
7: O to ani tak nejde, ale tvary jsou hvězdí.
1: Máte pravdu. No to je úplně nesmyslné. Taková souhvězdí v naší galaxii prostě neexistují.
7: Podívejte. Kočkeni. Okukují nás jako nějaké exponáty v zoo. A ty masité výrůstky na hlavách. chvějí se jim, jako by nás očichávali, nebo co?
1: Nedivte se, zřejmě nikdy nic podobného, kromě pana Proukla a jeho kos, neviděli.
7: Ale stahuje se jich tu jaksi čím dál víc a ty jejich sový oči nahánějí kša, kša.
9: Toho oni se nepolekají. To musíte pořádně. Jede? Oni se nic neboje. Jsou svíně úplně krotký.
1: Pane kolego, mohu vás požádat o pár slov o samotě?
7: Jistě.
1: Pojďte, posadíme se na tyhle obří fialové píchavky, nebo co to vlastně je. Prosím, sedněte si.
7: Až po vás, pane profesore.
1: Bože můj, co to?
7: Nebo se snad raději trochu projdeme.
1: Dobrá. Jak bych vám to řekl? Ta zvířata, ti tvorové, popírají základy vědecké paleoetnografie. Podle toho, co tu vidíme, tanečníci Stroa Frère nikdy neexistovali. Prehistoričtí lidé kreslili to, co viděli. Což pro mě, to je...
7: Pardon, že vám skáču do řeči, pane profesore. V té Tyrkisové houštině něco se tam hýbe.
1: Bože, hlavy jako kamzíci. Hříva až na zem a ty zadní nohy. Klokani se můžou jít zahrabat. Oh, to byl skok. Neuvěřitelné. Všimněte si, kdykoliv vyskočí do výšky, prozkoumávají z té výhodné perspektivy celé okolí a jak rychle umí tam nahoře otáčet hlavou.
7: Tak trochu připomínají vámi popsané...
1: Ano. Ano, lidské postavy tanečníků v kamzičích maskách z jeskyně Težatu, jeden z mých nepochybných důkazů svrchně paleolitického totemismu pravěkých lovců.
7: Podívejte se, skáčou k nám, přicházíme v míru a řadí se do skupinky. Pokusím se jim pantomimicky vysvětlit, jak je to na zemi s lidskou populací. Tak, na naší planetě žijí muži a ženy.
1: Co to tu provádíte za obscénní prostocviky? Vidíte, co jste zavinil? Blíží se k nám. Pane Proukle!
9: Ne. To měli spasený. Musel jsem posunout kozám kolík. Ha! Zatracení hopsáci! Nebojte se. Na ty zase platí tohle. Ble, ble, ble. No jo. Obsáci. Ty tu ještě chyběli. Ale oni aspoň neplašej kozy. Obsáci kozám nevadějí. Kozy jsou nervózní z kočkenu a z puklic.
1: Kočkeni, hopsáci a teď puklice? Těch tvorů je tady ještě víc?
9: Ale jo, to víte, že jo. Jenže kočkení, hopsáci a puklice nejčastěji, že jo. Těch jsou úplný mraky. Takový aeroplány, frčej kolem dokola a blejskaj se. Dicinky radši zaženu kozy domů. Čert ví, kdo v nich dřepí. Hele, a máme to tu. Začínají blikat jako blázen a jdem domů.
7: Nalétávají na nás.
1: Třeba chtějí komunikovat, něco se dozvědět o naší civilizaci.
7: Nebo nás chtějí zabít. Na ústup, profesore, pane Proukle, ven, ven!

0: Jestli tomu dobře rozumím, tak jsme právě na vlastní kůži zažili důkaz, že pravěcí kreslíři nemalovali žádné šamany v obřadních zvířecích kostýmech.
1: Ale to, co na vlastní oči viděli. Občas velice vzácně se nejspíš mezi oběma světy otevře brána umožňující komunikaci a dokonce vzájemné návštěvy. Zřejmě se to přihodilo ve svrchním paleolitu.
0: A teď tady, v Prouklově, kozím chlívku.
1: Nejhorší na tom je, že ten bláznivý fantasta Aimé Michel se bohužel nemýlil. Popisoval obrazy z jeskyní, na nichž byli hopsáci, kočkeni i puklice. A zcela správně identifikoval, že se jednalo o bytosti z jiných světů, o létající talíře.
0: A vy jste ho tak krásně setřel, pane profesore. Zesměšnil jste ho, že by si od něj pes kůrku nevzal. Jak jste to napsal? Že jeho neznalost základních pravidel prehistorické ornamentiky pramení zajisté ze skutečnosti, že se mu doma o hlavu často tříští létající talíře i jiné součásti kuchyňské výbavy. Bravurní ironie.
1: To je strašné. Mně se v tom zatraceném chlívku zhroutil celý svět. Připustíme-li existenci mezicivilizačních styků, pak... Ne, tu prostě nelze připustit. Nechceme-li se vzdát celoživotního díla mnoha proslulých vědců, celé struktury etnografické vědy a prehistoriografie a...
0: A taky vašich knih, pane profesore, a vědeckých cen a odborné pověsti.
1: A lidské důstojnosti. Ne, já to prostě nemohu dopustit. Pane Proukle!
2: Dáte si ještě kozí mlíko, pánové?
1: Snad později. Víte, pane Proukle, je mi vás líto.
2: Cože? Proč?
1: No, až přijde policie, tak se vám to bude těžko vysvětlovat.
2: Policie?
1: No ano, vy jste zatajil strategicky důležité skutečnosti, pane Proukle. V tom vašem chlívku je totiž...
0: Suroviny. Nerostné suroviny. Vy jste zatajil obrovskou zásobárnu nerostných surovin našemu těžce zkoušenému průmyslu.
1: Ano, a na to jsou paragrafy. No, budete se muset stěhovat. A to všechno kvůli tomu chlívku, kvůli tomu obrazu pro kozy, pane Proukle.
0: Nejspíš vás čeká starobinec. Konečně léta už na to máte, že? Ale nebýt toho chlívku.
3: Jaký starobinec? Mám tady chalupu a kozy. Nemůže každý vlíst na záda i se starobincem. Nemůže se starobincem každý políbit.
1: Když vy jste nadřadil své kozy zájmu státu.
0: Vy jste ty kozy, pane Proukle, vlastně ty pastviny, utajil před příslušnými orgány. A to není legrace, pane Proukle. A to všechno kvůli tomu chlívku. Stojí vám to za to?
1: Stejně vám ty kozy ruší kočkeni. Ještě přijdou o mléko. Ale vy se celý třesete. Nedáte si cigaretku?
3: Ale, dík, jsou to moje kozy a moje.
0: No, nechtěl bych být po právní stránce ve vaší kůži, pane Proukle. To všechno ten váš nešťastný, jak vy říkáte, obraz pro kozy. Ten vám to zavařil. Ale on si s tím už soud poradí.
1: Soud? Co máte, vemte si. A nechte si ty sirky. Nic si nechte.
3: Soud? Starobinec? Tak to ne. Ne a ne. Já vám ještě ukážu.
0: Myslíte, že by to mohlo...
1: Obavy ze ztráty zázemí bývají silným a mocným chybatelem.
0: To je fakt. Ta trocha trávy...
1: Kozy se nakonec napasou i v lese. Můžou třeba okusovat mladé stromky, nebo...
0: Pozor.
3: To by mě to vaše žrádlo přišlo dráho. Jedeš prvo a ty taky. A teď se koukejte. Se soudama mi můžou všichni políbit.
1: Je horko. Mohlo by to chytnout.
0: A není to přeci jen škoda. Taková příležitost se tak často neopakuje. Pane profesore, v zájmu...
1: Pane kolego, myslete na vědu. Na patrovského rituálního tanečníka. Na toho bláznivého pseudovědce M. Michela. Dovedete si představit, jak by nám to dal sežrat.
0: Už to blaflo. To ta sláma.
1: Ustupme kousek. Ty myslivecké šaty mám totiž z půjčovny. Byl bych skutečně nerad, kdyby mi do nich jiskry propálily díru.
2: Koza, koza, kozičky moje. A žádný soudy nebudou. Žádný starobinec. Já jim dám. Ča, ča, ča.

0: Plameny mezitím olízly suchá prkna a laťky a chlívek se během několika okamžiků rozpadl jako domeček z karet. Trámy, na něž byl světelnou pavučinou připevněn zázračný průchod mezi dvěma vesmíry, splály. Před očima obou mužů se rozestřel průhled do jiného světa. Modrá louka byla zahalena dýmem. V posledním okamžiku, než se trámky a s nimi i okno do nežádoucího světa prouklových kočkenů, hopsáků i létajících pokliček zhroutilo, zahlédli oponou kouře ještě jednoho tvora. Zvláštní, nepochybně inteligentní tvář s udiveným výrazem, která jakoby se snažila ještě něco říct. Pak oheň vybuchl s divokým hukotem. Vylétl sloup jisker.
1: Půjdeme?
2: Ne, ne.
1: Musím to vidět až do konce. Pro jistotu. A ještě něco. Pojďte mi prosím pomoci s tím zvířetem. Hodíme ho do ohně.
2: Už je ten kočken docela stuhlý.
3: Jo. Na tři. Jeden, dva a hop!

0: Tak jsem tady. Co se to tu proboha?
1: Malá nehoda. Panu Prouklovi schozel chlév.
2: Škoda naštěstí není příliš veliká. Kozy jsou v bezpečí.
1: Ano, ano. Bohužel při požáru vzal za své i můj srnec.
0: Váš co?
1: Můj srnec přece. Nezůstalo z něj ale vůbec nic. Snad je to nesportovní, ale nemohl byste mi příležitostně poslat nějakou, jak se tomu říká?
2: Trofej.
1: Děkuji, pane kolego, trofej, ano. Jakoukoliv. Bude to taková pěkná vzpomínka.
0: Ale jistě, samozřejmě.
1: A tady vaše puška. A v této obálce máte honorář. Výrazně vyšší, než zněla dohoda.
0: No, kdybyste chtěli, mám tu vůz s koněm, mohl bych vás...
1: Ne, děkujeme. Trošku se projdeme. Vidíte, pane kolego.
2: Pravda, šofér na nás čeká.
1: A máme ještě hromadu práce, to víte, věda. V každém případě vám děkujeme. Bylo to velice zajímavé.
3: Dva muži scházeli pomalu úvozem dolů k vesnici. Rozsvěcovaly se první hvězdy a každá z nich byla opět na svém místě, jak se sluší a patří.

0: Zajímá tě, kdo hru napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Jsem se probudila, ej.
3: Hned jsem se tím unavila, ej.
4: Unavila.
2: Čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
4: Kouzlí kránu!
2: Otevírám peklo bránu, hej!
4: Peklo bránu!
2: Ve svém kotli lek tvar

mnie zasalą, pa w krzyży.

0: Tu pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
2: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
2: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
2: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
2: Ať tam jde on.
1: No, no tak.

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: 1. září vysílá Radio Junior úplně nového hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

je včas. Teď jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasobaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně včas. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Nikdy nekopej do mochomůrek, nebo probudíš pamprlice, tvrdí moudrý bylinkář děda Matěj. A ví, co říká. Dostat se do křížku se zlomyslnými lesními strašidly není jen tak. Jenže princezna Georgína si nenechá do ničeho mluvit. Pohádku Pamperlice napsala Helena Sýkorová, režie Karel Weinlich. V roce 1996 účinkovali Michal Dlouhý, Magdaléna Chrzová, Alena Vránová a další.
2: Pamperlice! Pohádková hra napsala Helena Sýkorová. Dramaturg Eva Košlerová, hudba Mirek Kořínek. A trápit budeme Filipa Michala Dlouhého, princeznu Jiřinku Magdalénu Chrzovou, královnu Alenu Vránovou, komornou Jakubku Ivetu Duškovou, zahradníka Ondřeje Jiřího Langmajera, dvorní dámu Žbrdáčkovou Věru Kubánkovou, prince Ivana Trojana, dědu Matěje Vlaskimila Brodského. My, první pamprlice Silva Sekvencová, druhá pamprlice Barbora Hrzánová, dále potom ruchaře Petra Šplíchala, zvukaře Tomáše Selhofra, techničku Lenku Vintrovou, asistentku Hanu Dudovou
3: a reži Zéra
2: Karla Weinlicha.
4: Jednou mě u císařského dvora pozvali k slavnostní hostině. Podával se kaviár s křepelčími vajíčky, krocan s tříbarevnou nádivkou a muškátové víno. Císařovna si vzala své perlové korále, zářily jako červánky na obloze.
5: Je císařovna krásná, princezno.
6: Císařovna musí být krásná, i kdyby byla ošklivá, to byste měla vědět, Žbrbláčková.
5: Ano, veličenstvo. Povězte nám taky něco o módě, jasnosti, co se teď nosí u dvora.
4: Největší pozornost se věnuje doplňkům, taštičkám, kloboukům, přeskám a paraplíčkům. Těch má císařovna 365.
5: To tam každý den prší?
6: Má jich tolik, protože je císařovna. Nemusí se špacírovat v dešti. Samé hloupé otázky. Poslala jsem princeznu ke dvoru, aby okoukala panovnické způsoby a ne, aby tam počítala paraplata.
5: Zajisté, veličenstvo. Ještě jste nám, princezno Jiřinko, nepověděla, jak se císařovna chová k dvořanstvu.
4: Jako zlatá rybka v jezírku.
5: Oh.
4: Plave si a ostatní krouží kolem. Ale u císařského dvora mi říkali Georgíno, maminko královno.
6: Budeme ti říkat zrovna tak. Pamatujte si to, Žbrbláčková. A nalejte princezně čaj.
5: Službám, veličenstvo. Račte taky ochutnat štrůdl jasnosti. Kuchařka si dala záležet.
4: K císařské svačině býval závin s ananasem.
6: S ananasem? Zítra ho náš zahradník musí zasadit. Pokračuj, drahoušku.
4: Císařovna nejvíc ze všeho miluje komplimenty. Jednou po domácím koncertě jsem se osmělila a řekla jsem jí, že zpívá jako sedmihlásek a její milost mě za to obdarovala kloboukem s rajčími pery.
6: To bylo z tebe chytré, Georgíno. Ale sedmihláska jsem nikdy zpívat neslyšela.
5: Asi zpívá krásně, když to umí jako císařovna.
4: Komplimenty se říkají, aby se líbily, nemusí být pravdivé. Císařovna ječí jako sojka. Sedmihlásek zpívá u nás v lese. Chodívali jsme ho s Filipem poslouchat. Kde je vlastně Filip? Proč mě nepřišel uvítat?
6: Poslala jsem ho se vzkazem do města. S Filipem by ses neměla scházet tak jako dřív.
4: Proč ne? Vždyť je to můj bratránek.
6: Bratránek z třetího kolena. Ve Filipovi není kouska úctivosti. Vždycky si myslí něco docela opačného než já.
4: Ale naučil mě spoustu věcí.
6: Teď už ho nepotřebuješ. Byla jsi u císařského dvora, jsi královská dcera a umíš všechno, i kdybys neuměla nic.
4: A s kým budu chodit na procházky?
6: Postarala jsem se ti o vznešenější společnost, co nevidět nás poctí návštěvou princ Hyacint. Velký elegán a bohatý kavalír.
4: Ten, že by se obtěžoval k nám?
6: Naše království je pravda malé, ale to neznamená, že nic neznamenáme. Máme tu zlatou rybku, která nám plave v jezírku. Princ ji chce vidět a obdivovat. A to jsi ty, dceruško.

0: Jakubko, konečně tě můžu popadnout do náruče.
1: Pust mě, Ondřeji. Jsi jako hrom do police.
0: Ale Jakubko, tak dlouho jsme se neviděli. Naposled jsem o tebe dostal pusu, když vylezly narcisky. A teď už květou jeřiny.
1: No tak.
0: Sluší ti to. Jsi krásná jako orosená kapustička.
1: Za to ty jsi pořád stejný, od hlíny upatlaný zahradník. Celou si mě umazal. Při práci bys měl nosit rukavice.
0: To by se mi nic neurodilo. Se zemí se musíš mazlit. A to by v rukavicích nešlo. Počkej, až ti ukážu zahradu. Všechno se letos daří. Švesky jsou baňaté, hrušky zlátnou a hlávky zelí jsou jako soudky od medu.
1: A co žížaly? Ty jsou jako užovky a krci jako medvědi, ne?
0: Žádný krtek se mi tu neodváží vystrčit nos.
1: Jen se tolik nevytahuj, Ondřeji. Kdybys viděl císařskou zahradu, pečuje o ní nejmíň tucet zahradníků.
0: Jo. A plejou mrkev v bílých rukavičkách.
1: Mrkev tam nepěstujou. Jenom květiny. A ve sklenicích cizokrajné ovoce. Proti císařskému dvoru je náš zámek hotový kurník.
0: Jestli je kurník, tak ty seš v něm nejhezčí slepička. Na, zobni si. Je to největší a nejčervenější jablíčko z naší zahrady. Schovávám ho tu pro tebe. A když večer přijdeš za mnou posedět, dostaneš nejsladší hrušku.
1: Večer musím opravit princezně Georgíně šaty.
0: Komu?
1: Její jasnosti princezně Georgíně, slyšel si dobře. Já se teď taky jmenuji jinak. Jacqueline.
0: Jakubka je hezčí.
1: Ale Jacqueline je vybranější. Tomu ty nerozumíš. Což jen obyčejný troubelín z přikrčeného království.
0: Kapusta taky zůstane kapustou, i kdyby si uvázala mašly.
1: Sněs si to jablíčko sám. Na císařském dvoře jsem jedla lepší. Granátová. Saláte.

0: Zdravím tě, Ondřej. Nemáš při ruce kousek provázku? Potřeboval bych zavázat puget.
1: Nemám. Zase si mi ho trhal všechny jiřiny.
0: Stejně by ti odkvetli. Tak co, už přijeli?
1: Přijeli.
0: No, a jak vypadá?
1: To myslíš jako Georgínu? Nebo Jacquelínu?
0: Nerozumím.
1: Nic si z toho nedělej, kamaráde, já taky ne. Jsem jen obyčejný troubelín z přikrčeného království. Ale jestli myslíš princeznu, tak to vypadá na paráděně.
0: Něco ti přelítlo přes nos.
1: Jo, trochu mě po něm pošimrala jedna pávice.
0: Přece jen máš ten provázek, čouhá ti z kapsy.
1: Je tvůj. Filipe, ty znáš spoustu věcí. Nevíš náhodou, kde bych sehnal granátová jablka?
0: To by ses musel vypravit do krajů, kde slunce pálí jako rozžavená pec. Prý tam roste ovoce plné červených jadýrek, jako granáty. Jenže kyselých jako zrnka rybízu.
1: Tak to je daleko. Na takový výlet bych potřeboval 7mílové boty, abych to stihl, než opadá listí.
0: Radši očeš ty naše. Tady slunce nepálí, jenom hřeje. Ale jablíčka maluje barvou medu a růží. Když se do nich zakousnu, něco mě uvnitř pohladí. Jako když se na mě usměje Jiřinka.
1: No.
0: Budeš jí muset donést tenhle puget, Ondřej.
1: No proč jí ho nedáš sám?
0: Teta. Královna mě přísně nakázala, abych se princezně vyhýbal oklikou.

0: sluší vám to jasnosti? Až vás uvidí princ Jacin, zatočí se mu hlava. Budete jako obláček.
1: Oh, obláček v krajkách, které uštrikovala tetka Žbrbláčková.
0: To princ nepozná.
1: No, snad. Ale jakoby těm šatům něco chybělo. Co myslíš, Žakelíno?
0: Rubínové korále?
1: Takové nemám.
0: Třeba je přiveze princ jako zásnubní dárek.
1: Ještě se nechci vdávat. Leda, že by měl princ hezké oči, jako má Filip.
0: Jenže od pana Filipa dostanete vaší jasnosti leda obyčejnou kytku. Je, tady je, málem jsem na ní zapomněla.
1: Jiřiny. A funguje to je dopis. Poslouchej, Žakelíno. Otakárci, co se slétají u motýlového jalovce, si stěžují, že už tě dlouho neviděli. Já taky. Čekám tam zítra odpoledne. Filip. To je ale troufalost. Dovolí si mě pozvat na schůzku? No, ten se načeká. Myslíš, že bych se měla vzít ten klobouk od císařovny?
0: To ne, princezno. K krajkovým šatům se nehodí.
1: Ale ne teď. Až půjdu za Filipem k motýlovému jalovci.
2: Přece jen si přišla.
3: Čekáš dlouho, viď?
2: No, zatím jsem si tu povídal s veverčí princezno.
1: Žádnou veverku nevidím.
2: No vidíš, utekla. Asi se tě lekla.
3: A jak se pozná veverčí princezna?
2: Je taky krásná, ale nenosí ošklivé klobouky. Smím tě ho sundat, Jiřinko.
3: Smíš?
2: Teď tě konečně vidím do očí. Jsou jako kapky večernice, máš je pořád nejjezdčí v přikrčeném království. Moc jsme se na tebe těšili, já i tamhle starý jalovec.
1: Musím se hned vrátit. Přišla jsem ti jen povědět, že už nikdy nepřijdu.
2: Nikdy. No, to je dlouhá doba. Za tím odkvetou odsuny, co jsem ti chtěl ukázat. Ostružiny nám se zubou ptáci a hříbky zalezou do mechu.
1: Teď už se pro mne nehodí, abych se toulala po lese. Zapomínáš, že jsem princezna. Přijede za mnou princ ze sousedního království. Vlastně už je na cestě. Budu se mu muset věnovat.
2: Přeju tomu princi vznešenému, abys ho přišla uvítat v téhle maškarádě s rajčími pery. No jo, ale možná, že se lekne a uteče stejně jako veverk.
1: Co máš pořád proti mému klobouku? Je to dárek od samotné císařovny. Paní Máti má pravdu, si neotesanec a nezdvořák.
2: Možná, ale rozhodně nejsem kazisvět. Proč si rozkopla tu muchumůrku? Nemohla si nechat na pokoji.
1: O jednu jedovatou houbu míň, to je toho.
2: Patří k lesu, krášlí ho a zdobí. Stejně jako ten pěkný střevíc tvou vzteklou nožku.
1: Nikdo mi nebude přikazovat, co mám nebo nemám dělat. Je to můj les. A když se mi zlíbí, dám ho pokázet i s tím hloupým jalovcem. A ty muchomůrky, co pod ním vyrostly, taky rozkopu. A na truc a hned. Co to bylo?
2: Nevím. Ale stala se podivná věc. Na hlavě ti vyrostla muchomůrka.
1: To už je sedma.
0: Prapodivná muchomůrka jde uříznout jako každá jiná houba, ale než se stačím otočit, tak zase naroste. V tom budou nějaké čáry máry jasnosti.
4: Možná, že by pomohlo, kdyby princezna rozkousala stroužek česneku. Česnek odjavliva zahání čarodějné síly.
1: Ne.
0: To by pak princezna nelibě vonila.
5: Nechte si ty rozumy, Žbrbláčková, a ty muchomůrky odneste, a tě kuchařka hodí do jámy.
4: K službám, veličenstvo. Je tu pan komorník.
6: Veličenstvo? Dovoluji si ohlásit, že pan Filip ve svém pokoji není.
5: Tak ho hledejte, po zahradě, v lese, všude. A ať vám to netrvá věčnost, komorníku.
6: Ano, strpeníčko, hned to bude.
5: Na všelijaké kulišárny, toho užije. Nadrobí nám patály a pak se ztratí jako pára nad hrncem povedený pan synovec.
1: Ale Filip se to nemůže. Překvapilo ho to zrovna tak jako mě.
5: Nevykládej, že si jedna muchomůrka umanula u velebice zrovna tobě ve vlasech. To přece není samo sebou.
0: Má bába vždycky vykládala, že ten les je strašidelný, že se tam prohání bezhlavci a půlnočnice.
5: Hloupé povídačky, v tom má prsty ten darebák. Ale dlouho mě dopalovat nebude. Jestli nenapraví to, co spískal, já s ním zatočím. A kdyby si byla poslecha, nemusela jsi teď fňukat, princezno.
6: Veličenstvo!
5: Tak kde je, komorníku?
6: Na nádvoří. Mám nechat zatroubit slavnostní fanfáry.
5: Vy jste se snad pominul. Ještě budeme synovci vyhrávat.
6: Pan Filip se dosud nenalezl. Prosím, dovoluji si ohlásit, že přijela návštěva vznešený princ Hyacint.
5: No to nám scházelo. Uveďte ho do salonu, komuníku. Přijdeme ho co nejdříve uvítat.
6: Jak si přejete milosti?
5: A ty si obleč parádní šaty a koukej udělat na prince dojem.
1: S muchomůrkou na hlavě.
5: Zakryješ si ji závojíčkem nebo nějakou stužkou. Žakelina už něco vymyslí, jenom si pospěš.
0: Já bych to nechala tak jasnosti, ta muchomůrka vám jde pleti, můžeme ji vydávat za nejnovější chlobokovou módu.

0: Nikdy jsem neslyšel, že by muchomůrka vyrostla ve vlasech. Tak mě napadlo, že tajemství lesa zná nejlíp bylinkář děda Matěj. Že o tom budeš vidět víc.
1: To tě napadlo správně, hochu. Já nikdy nekopají do muchomůrek. Můžou to být pamprlice. Jestli to princezna udělala, probudila je a zavěsili se jí na paty.
0: Pamprlice? Nějaká strašidla?
1: Kdyby to aspoň byla poctivá strašidla. No takový hejkal si sem tam hejkne, rusalky trlují u jezera a Hasterman si rochní v tůni. Člověk s nimi aspoň ví, na čem je, ale pamprlice jsou zlomyslná, cebranka. Poštvat je na sebe, vyjde na stejno, jako zapíchnout nos do vosího hnízda.
0: Ty už si je někdy viděl?
1: To se ví. Před chvíli mi do chalupy vlezli komínem, vylízali med a prohrabali všecky šuplíky. No, ale k něčemu to dobré bylo. Vidíš tu kuličku?
0: Co je to?
1: To je pamprlík. Pamprlice je nosí na širokých chloboucích. Náramná vzácnost, hodíš ho na zem, ono to zaprská a pak se ti splní každičké přání. A jak se tu hrabali, jedné z nich spadl kouzelný pamprlík z klobouku. No a teď je můj.
0: Když je to tak, jak říkáš, mohli by Jiřince vyvést nepěkné věci.
1: Dáme se překvapit, ne?
0: Mám o ní strach. Kde bych pamprlice našel, dědo?
1: No, radši je nehledej. Ta zámecká slečna ti za to nestojí. Má červivou dušičku.
0: Křivdíš jí. Není zlá, jenom je trochu namyšlená.
1: Nechceš se napít dobrého čaje. Bystří rozum a zahání marné sny. Přidám do něho i krapet holubího vrkání a tvrdě se po něm spí.
0: Nechci. Radši si nechám ty marné sny.
1: Když nechceš, vem si aspoň ten pamprlík. Za ty krásné hřiby, co jsi mi po lese nazbíral, třeba se ti bude hodit.

0: Vaše návštěva nás velmi těší, princi. Je to pro naše malé království velká čest.
1: Potěšení je na mé straně, madam. Malým královstvím dávám přednost. Člověk se při cestování tolik neunaví, i když já cestuji rád. Vyhovuje to mým zálibám v cizokrajnostech. Kromě toho jsem vášnivým sběratelem. Sbírám líbezné princezny. Už jich mám doma 35.
0: 35?
1: Visí v mé obrazárně ve zlatých rámech. S tou nejkrásnější se jednou ožením. Doufám, veličenstvo, že i vaše dcera mi věnuje svůj portrét. Ale kde vlastně je nejjasnější slečna?
0: Právě přichází. Má dcera, princezna Georgina jasnosti.
2: Klaním se. Princi?
1: Dovolte, abych si vás prohlédl zblízka, slečno princezno. Neobvyklé. Úchvatné. Okouzlující. Každá princezna, kterou jsem poznal, měla na hlavě obyčejný diadem. Zatímco vy jste zvolila jedinečnou ozdobu, mochomůrka ve vlasech, jako byste vytušila, že jsem zaníceným obdivovatelem přírody. Veličenstvo, vaše dcera se bude v mé obrazárně výjímat jako hyacinta mezi kopřivami.
2: Jste velký lichotník, princi.
1: Ne, jenom oceňuji váš důvtip a vaši krásu. Když se na vás zadívám, slečno, mám pocit, že se nacházím v lese. Ze všeho nejraději si totiž kochám přírodou. Taky tak zbožňujete přírodu.
0: Má dcera by se kochala od rána do večera.
1: Doufám, že mi dovolíte, abych vás zítra vyprovodil na procházku spolu s panem Tulipánem. To je můj dárek pro vás. Zde v tomto košíčku.
2: Pejsek.
0: Rostomilý.
1: A ze vzácného chovu, když jsem pro vás vybíral dárek, zavrhl jsem všechny ty nudné briljanty, rubíny i zlato. Řekl jsem si, že s tulipánem si užijete mnohem víc legrace.
2: Jistě, potěšil jste mě, princi. Pojď ke mně, tulipánku, pochovám si tě. No tohle, vemte si toho psa, žbrbláčková.
0: Co se stalo, Georgino?
2: Tulipán mi udělal na šatech louček.
1: Ňo, je velmi přítulný. Asi se do vás zamiloval, princezno.
2: A přitom mi zničil toalet.
1: Ano, patrně si ji spletl s krajkovým polštářkem. Byl na něm zvyklý odpočívat.
0: Vždyť se tolik nestalo. Princezna se dojde převléknout a vám jasnosti ukážeme zatím naše komnaty. Večer si vás dovolím pozvat na slavnostní hostinu. Nestojte jako sloup, žbrbláčková. A jděte se hnat krajkový polštář pro tulipána.

0: Takže si musím obléct ty staré šaty.
1: To nevadí, jasnosti. Stejně se princ kouká jen po mochomůrce.
0: Vstupte.
2: Nerad tě vyrušuju, Jiřinko, ale přišel jsem ti povědět, že se ze mě stal mocný kouzelník. Tu tvrdohlavou muchomůrku ti odčaruju, než stačíš mrknout. Touhle kuličkou prásknu o zem a můžeš se podívat do zrcadla.
1: Jasnosti, on bude asi doopravdy kouzelník.
0: Mochomůrka je pryč.
2: No, vidíš?
0: Co vidím? Tak to ti pěkně děkuju.
2: Ty nemáš radost?
0: Mám vztek. Žádné princezně na světě nevyrostla na vlasech mochomůrka. Jenom mě jediné a teď nemám nic.
2: Ty jsi princezna plná překvapení.
0: A jestli mi chceš udělat opravdovou radost, hned mi ji vrať.
2: To neumím. Tak mocný čaroděj zas nejsem.
0: Tolik mi slušelo. Jak to teď vysvětlím princi?
2: Řekneš mu, že jí snědli červíci.
0: Neposmívej se. Co jsem přijela, nic jiného neděláš, než mě dopaluješ. Přihrneš se sem jako splašená voda a připravíš mě o takovou vzácnost.
2: Jiřinko, já tě přišel varovat. Pronásledují tě pamprlice.
0: Nevymýšlej si.
2: To oni ti přičarovali muchomůrku. Jsou to pomstychtivá strašidla a mohli by ti vyvést něco moc zlého. Nesmíš teď chodit do lesa ani do zahrady.
0: Co smím nebo ne, to nech laskavě na mě. A víš co, Filipe? Jdi si radši povídat s Veverčí princeznou.
3: Hromsec mazec, co děláte v mém altánu? A kdo vám dovolil krást jablka?
4: Ten hromotluk nám sebral klobouky?
5: Hromsec mazec, dáš sem?
3: Nedám. Na zlodějičky musí být přísnost.
5: Jestli nám je hned nevrátíš, proměníme tě v tesaříka.
4: Taky z tebe může být Brundibár.
3: Bu, to jsem se lék. Radši v Brundibára. Tomu jsem vždycky záviděl, jak se lítá z kytky na kytku. Že vy budete od komediantů?
4: Ne. My jsme pamplice.
3: Spíš vsteklice, ne? Kudy jste sem vlezli?
0: Poručili jsme bráně a ona se otevřela.
4: Taky jsme slyšeli, že umíš vypěstovat nejlepší jablíčka na světě. Chtěli jsme je ochutnat.
3: A kdo pak vám to řekl?
0: Mravenci, vosy, mouchy a bodlináči.
3: Vy jste mi pěkně vykutálené střapatice. A pochutnali jste si?
4: Máš je šťavnatá, jako vraní krákání.
3: Kdybyste za mnou přišli a poprosili, mohli jste dostat jablíčka bez hromobití. To se nedělá, poté jí musí spát kapsy.
0: My už to neuděláme.
4: A když nám vrátíš klobouky, splníme ti všechno, co si budeš přát.
3: Já žádné přání nemám. Akorát jedno tajné a to vy stejně splnit nemůžete. Vemte si ty klobouky. No, co by mi byly? Hleda na strašáko do zelí.
4: Tady máš za ně pamprlíka. Praštíš s ním o zem a tajné přání se ti vyplní.
0: A my ti jdeme otrhat blůmy.
3: Opložte se! Jsou pryč. To se mi snad jenom zdálo.
0: Ondřeji.
3: No, Jakubko, myslel jsem, že už sem vůbec netrefíš.
0: Nemám čas pobíhat venku, jdu ti jen vyřídit příkaz její jasnosti. V sobotu bude ples a potřebujeme květiny.
3: Natrhám. Ještě mám na záhonech astry, růže a mečíky.
0: Samé hloupé kytky. Princezna by chtěla orchideje.
3: A mohla bys mi prozradit, proč je orchidej chytřejší než astra?
0: Protože má šikovnějšího zahradníka. Na císařském dvoře jich dokázali vypěstovat plné skleníky.
3: Ve skleníku mám salát a okurky. Nemůžu sloužit.
0: To není všechno. Princezna ti ještě vzkazuje, abys nazbíral plný šálek sedmitečných sluníček, navlíkneme je na niť a její jasnost bude mít slušivé korále. No, nekoukej na mě tak vyjeveně. Její jasnost se chce zalíbit princi. On je velkým milovníkem přírody.
3: Zasloužila by si přehnout přes koleno. A princezna taky.
0: Ondřeji.
3: Měla by se stydět, Jakubko. Co kdyby chtěl někdo napíchat jehlu do tebe?
0: Vždyť jde jen o pár berušek.
6: Jsou živé zrovna tak jako ty. A zrovna tak se těší ze světa. V mé zahradě nikdo sedmitečkám ubližovat nebude. I kdyby se opovážel, urazím mu ruku.
0: Aby tě tyhle řeči nemrzely, Ondřeji.
6: Mrzí mě něco jiného. Vždycky jsem se na tebe díval jako na vymalovanou krasvici. A zatím to byla jen prázdná skořápka.
0: Au!
6: Maš odtud. Nebo tě plácnu mnohem víc.

0: Máte pěknou zahradu, jasnosti, ale být vámi trochu bych to tu zvelebil. Nasázel bych sem rododendrony. Máte ráda rododendrony, slečno?
1: V císařském parku jsem se jim nestačila obdivovat.
0: Až rododendrony rozkvetou, budou se obdivovat vám. Ovšem, bude-li váš zahradník o ně správně pečovat.
1: Ach, náš zahradník stará se jenom o mrkev a petržel.
0: Chyba. Pošlu vám lepšího mistra nad mistry. Promění vám to tu v rajskou zahradu.
1: To by bylo od vás, milé princi.
0: Příroda se musí neustále zušlechťovat a přizpůsobovat k našemu obrazu. Havěť, jako jsou brouci, stonožky, myši a vrabci, do parku nepatří. Neposadíme se?
1: Ano, tenhle koutek mám z celé zahrady nejraději. Jenže tulipánovi se to nejlíbí.
0: Ovšem, pan tulipán má rád lavičky natřené na růžovo. A taky se nikdy nemusel dívat na tak ohavnou kózu.
1: Na mou duši, koza, kudy jsem vlezla?
0: Za takovou nedbalost bych nechal svého zahradníka vypráskat ze zámku.
1: Neboj se, tulipánku, já ji zaženu. Paraplátkem ji přeměřím hřbet, že si to bude do smrti pamatovat.
2: Nedělej to!
1: Filipe...
2: Vzpomeň si, co jsem ti říkal o pamprlicích. Chodím za tebou, mám strach, že zas vyvedeš nějakou hloupost.
1: Nikdy jsi o mě strach neměl. Tak s tím nezačínej zrovna dneska.
2: Kozu odvedu sám. Nedovolím, aby si ublížila.
1: Moc dobře víš, že se tě o žádné dovolení prosit nemusím.
0: To je váš preceptor jasnosti?
1: Ne, není. Jenom si na něho hraje.
0: V tom případě, vážený pane, bych doporučoval více uctivosti. Patrně jste zapomněl, že princeznám se neporoučí. Princeznám se za všech okolností dává za pravdu. Krom toho je ta kóza černá jako noc a uráží její oči.
2: Princezna se může dívat jenom kóze, postačí, když ji nechá na pokoji.
1: A zrovna ne. Jedeš, ty kozo rohatá!
0: Nikdy bych nevěřil, že obyčejná koza nadělá tolik rámusu. Dobře, že jste jí zahnala, jasnosti.
1: Ne.
0: Říkala jste něco, princezno? Nemohla byste to zopakovat? Špatně jsem vám rozuměl.
1: Ne.
2: A pohroma je tu. Princezna nemluví, mečí jako koza.
3: Přestaňte mě už laskavě balamutit, synovče. Takové báchorky si vykládejte leda na slepičím dvoře. Zahlídla si tam nějaká strašidla, že, Oržíno?
1: Ne.
2: Princezna je nezahlédla, ani já pamprlice neviděl. Mohly být schované v křoví.
3: Poslyšte, nezahrávejte si se mnou, synovče. Slíbila jsem nebožtíku králi, že tu budete mít domov slib je slib. Ale mohlo by se vám stát, že vám přikážu pokojíček ve vězení. A jestli okamžitě nezbavíte princeznu toho ohavného mekotání, postihujete se tam ještě dnes.
2: Okamžitě to nejde, na tom, co princeznu potrefilo, nemám žádnou vinu. Ale znám kouzlo, které ji vyléčí, jenže pro něj se musím vypravit do lesa.
3: Nevím, jestli vám mám věřit, ale asi nic jiného mi nezbyde. Neraďte se tady zdržovat. A nezapomeňte, co jsem vám řekla.
2: Udělám si uzel na kapesníku.
4: Ne. Možná, že by pomohlo, kdyby princezna rozžvejkala čtyřlístek. Když jsem byla malá, přestala jsem si po něm šlapat na jazyk.
3: Nežbrblejte, žbrbláčková. Radši jděte otevřít, to bude prince Hyacint.
2: Smím dál?
3: Zajisté, jasnosti. Pro pána ty radši mlč.
0: Nerad vyrušuju veličenstvo, ale tulipánovi se zastesklo po princezně a taky si stěžuje, že nedostal svačinu.
3: To jste celá vyšprpláčková. Nechápu, na co pořád myslíte. Odneste tulipána do kuchyně, ať mu tam nadrobí buchtu do mléka.
0: Ne, doporučoval bych spíš jatýrka a na zázvoru.
4: K službám, veličenstvo. Jatýrka a pak buchtu.
3: Musíte nás omluvit, jasnosti. Princeznu přepadla náhlá nevolnost a tak je tu všechno vzhůru nohama.
0: Nebuďte smutná, slečno princezno. Máte takovou nenaloženou tvářičku.
1: Ne.
0: Ale, jasnosti, ono vás to mečení nepřešlo. Doufám, že není nakažlivé. Měla byste poslat pro lékaře, madam.
3: Není třeba, zítra s vámi bude princezna zase švitařit.
0: Škoda, že už nebudu mít to potěšení. Vlastně jsem se přišel rozloučit. Z čista jasna mě totiž posedla cestovatelsko-sbíratelská horečka. V sousedním království přijímají princeznu s fialkovýma očima. Zajisté pochopíte, že by se bez ní má sbírka neobešla. Poroučím se vám veličenstvo a vám jasnosti přeju brzké uzdravení.
1: Ne.

0: Pán Padlice, a já pořád, že mi něco chybí k blaženosti.
1: Stejskalo se nám, dědo. Už jsme tě neviděli celou věčnost.
0: Od včerejška.
2: Pojď rád, ti přišla návštěva. Jenom dřepíš v tom svém doškovém hradě a nevytáhneš paty.
3: Pastrůku, má jen brambory.
1: Něco šmakovnějšího by se tu nenašlo.
0: Pro tebe našlo, zlatíčko. Tamhle v hrnku sušené skřivánčí vrzání. K bramborám je to jedna báseň.
2: Zavrzat si můžeš sám. Umíš jenom brouček. Mýval jsi tu dětku křížaly.
0: V tom pytlíku najdeš kozí písk. Budeš po něm ještě jedovatější. A přestaňte mi tu šmejdit, všechno mi přeházíte. Jste horší než zemětřesení.
1: Starouš je dneska nedůtklivý.
0: Dostanete čaj s medem, když si kecnete na lavici u kamen a ani se nehnete.
2: A křížaly.
0: Tady máš čaj a koukej, ať mi nepobrindáš podlahu, pan Prlice.
1: Tak se mi zdá, že nás bylinkář nemá rád.
0: Ale mám jako vosy v rukávu.
2: Tváří se, jako by nás chtěl vyhodit.
1: To bych chtěl. Ale netroufne si.
2: A je to dědek štětinatá. Jako má. Drž grešle a šetřílek. Nasušil si na zimu plný pytel padančat a nedá a nedá.
0: Dám, holubičky, dám, když mi slíbíte, že hned odfrčíte do lesa.
1: Odfrčíme.
0: Každá dostanete po kornoutku.
2: Tak málo.
0: Měli jste přijít dřív, předběhl vás hejkal.
1: Ten Hošošíra.
0: No ten, on mi tu hejkal tak lítostivě, že jsem to nevydržel a všechny křižaly mu dal. Bude je chroupat až do Vánoc. Kdybyste ho poprosili, možná, že by se s vámi rozdělil.
4: A to on se rozdělí, i když ho nepoprosíme.
0: To je krásné ticho. Co? No jsou fuč. Vylez spod té houně. Filipe.
5: Moc rád. Připadal jsem si na peci jako skrčenec. Pěkné dračice, ještě horší než teta královna.
0: Ale dlouho už mě dopalovat nebudou. Příště jim uvařím uspávadlo. No možná, že jsem ti to neřekl, ale jak jednou pamprlice usnou, zase se z nich stanou muchomorky. Pojď, tajbl. Nic mi tak neleze krkem, jako tahle žoužel.
5: Ale podařilo se nám to, dědo Matěj. Vyfouk jsem jim dva pamprlíky, uloup jsem je z klobouků.
0: Kdyby tě načapali, možná, že bys skončil jako netopír. Stojí ti ta panenka za to?
5: Stojí.
0: Mohl si nechat mekotat.
5: Nemohl. Já jí mám rád. A když mečí, nejradši bych mečel s ní, abychom si konečně rozuměli. A je tak krásná, dědo.
0: A hloupá.
5: Mít někoho rád znamená mít ho rád se vším všudy. S hloupostí i s krásou. No, děkuju ti za pomoc, dědo Matěji.

0: Tady jsi, Jiřinko.
1: Všude tě hledám.
2: Ne.
1: Nebuď smutná, mám pro tebe překvapení. Ale dřív bych tě rád poprosil, abys o něčem přemýšlela. O tom, že ubližovat živým tvorům je hanba. Slíbíš mi to?
2: Ne.
1: Víš co? Řekneš mi to po lidsku. V téhle kulice se skrývá kouzlo, vidíš? Hodím jí na zem a...
2: Udělat ze mě celému světu pro smích umečenou kozu, připravit mě o prince ženicha, tak to ti tentokrát nepro... Vždyť já zase mluvím.
1: To se ví, že mluvíš, ale bylo by lepší, kdybys mečela.
2: To by se ti hodilo. Na císařském dvoře by tě za urážku majestátu šoupli do hladomorny. Škoda, že žádnou nemáme.
1: Můžeš ji nechat pro mě vykopat. A nemrať se na mě. Podívej, něco jsem ti přinesl. Poslední jiřinu, která pro tebe letos vykvetla. No tak, Jiřinko, vem si ji.
2: Neříkej mi Jiřinko, pro tebe jsem milostivá princezna.
1: Ano.
2: A tu tvou kytici rozdupu na padrť. Nic od tebe nechci, leda, abys mi zmizel z očí.
1: Měla by se ztratit sama. Jestli se po zahradě potulí pamprlice, budeš mečet na noho.
2: Zase mi vyhrožuješ, tak mi je ukaž ty své pamprlice.
3: To my se rádi ukážeme.
4: My ti předvedeme, co všechno umíme.
2: Štípat.
5: Au.
4: A škrábat.
5: Au.
4: A za vlasy krákat.
5: Au, Filipe.
4: A čarovat. Můžeš si vybrat, kazi světko.
6: Proměníme tě v medvěda a necháme tě stáhnout z kůže.
4: Bude z tebe předložka u postele.
5: Ne, prosím vás, nechte mě.
4: A nebo frousta a kluci ti utrhnou krovky.
5: Zachraň mě, Filipe!
1: Schovám tě do náruče, Jiřinko.
4: Nějaká vybíravá princezna.
7: Skřivec, palivec, peprnice, pukavec, prskavec, pamrlice!
1: Jiřinko, kde jsi? Kam jsi se ztratila?
4: Držíš jí v ruce.
1: V ruce mám jen kytku.
4: Jiřina jako Jiřina.
5: Pane Filipe, to byla hrůza hrůzoucí.
1: Ty jsi to všechno viděla, Jakubko.
5: Stála jsem za křovím. A ještě teď mi z toho běhá mráz po zádech. Takhle už... Zůstane princezna na pořád.
1: Kdepak, osvobodím ji. Ale tady ne, odneseme ji do zámku.
8: Tak vy tvrdíte, synovče, že tahle Jiřina má být princezna. A přitom máte tu drzost tvářit se jako nevinátko.
1: Proměnili ji pamprlice, brousí pořád kolem zámku.
8: Nečte, jste výlupek všech šedířů a potvukářů. Včera jste mi slíbil, že mou dceru zbavíte mečení a dneska se přihrnete s dalším alotriem. Už vás mám dost a na rozdíl od vás já své sliby plním. Nechám vás zavřít do sklepa. Stráž!
9: Tady, veličenstvo.
5: Veličenstvo, pan Filip mluví pravdu, já ty čarodějnice viděla. Sesypali se na princeznu jako vosy na koláč a tahle Jiřina není nikdo jiný než její jasnost, ať se třeba propadnu do země. Chudinka.
1: Neplač, Jakubko, já to tak nenechám. Jako vždy mi křivdíte, tato královno. Taky mám ve zvyku sliby plnit. Touhle kuličkou proměním kytku v princeznu Jiřinku.
8: Co? Tolikrát už jsem vám skočila na lep. Půjčte mi tu věcičku. Nejdřív si ji prohlídnu.
5: Pozor, pane Filipe, kulička sklouzla na koberec a kutálí se pod skříň. Co to děláš, tulipáne? Dáš to sem?
10: Co jsi to prove, psisko nešťastné? Tulipán to kouzlo spolkl, pane Filipe.
1: Dneska se mi musela přilepit na paty pořádná smůla. Je mi to líto, toto královno, ale musím se znovu vydat do lesa.
8: Už se neračte namáhat. Kdykoliv jste se začal motat kolem princezny, postihla ji nějaká pohroma. Na další kejkle nejsem zvědavá. Došla mi trpělivost, synovče. Stráž!
9: Službám, veličenstvo.
8: Odveď pana Filipa do sklepa a přivaž ho tam ke kládě.
9: Jak veličenstvo poroučí? Tak, pojď, panáčku.
1: Nedělejte to, královno. Už kvůli Jiřince ne. Musím ji vysvobodit a nikdo jiný to nedokáže.
8: To se teprve uvidí, jestli to nikdo nedokáže.
0: Veličenstvo si hřálo na prsou hada.
8: Tentokrát máte výjimečně pravdu, Žbrbláčková. Každou hodinu vyměníte její jasnosti ve váze vodu, ať nám neuvadne.
11: Stávej! Filipe!
1: Usnul jsem. Červotoč mi tu zpíval u kolébavku, jak se sem dostal.
11: Mám klíč, na zimu sem ukládám zelí.
1: Ani nevíš, jak ti blahořečím, kamaráde. Zelným hlávkám to ve sklepení může jít k duhu, ale já jsem chytil rýmu.
11: Přišel bych dřív, ale před sklepem vartovala strážce. Teď utíkal do města s posílkou. Paní královna svolává všechny doktory, aby poradili, co se zakletou princeznou. Než si na tebe vzpomenou, budeš kdo ví kde. Přinesl jsem ti na cestu chleba a klobásu.
1: Jsi hodný, Ondřej, ale nejdřív musím do lesa.
11: Tam tě najdou.
1: Než mě najdou, musím rozmotat jeden propletenec, jestli se mi to vůbec podaří. Už je venku tma?
11: Jako v ranci. Měsíc vůbec nevyšel.
1: To je zlé. Jsem v pěkné brindě, kamaráde. Abys rozuměl, do chaloupky dědy Matěje chodí každý večer pamprlice. Vypadají jako maškary, nosí takové široké klobouky, ale jsou to mocné čarodějnice.
11: Ty já znám. Nedávno jsem je načepal na jabkách.
1: A nic ti neprovedli?
11: Ne. Dali mi něco pro štěstí, takovou kulatou věcičku. Někam jsem ji zastrčil. Hele, tuhle je v kapse od vesty.
1: Ondřej! Vždyť to je ono! Kdybys nebyl takový kolohnát, tak bych řekl, že jsi moje dobrá víla. Tohle je kouzelný pamperlík, který ti splní každičké přání.
11: Taky o tom něco brebentili, ale já jim nevěřil.
1: Máme vyhráno. Tímhle kouzlem ještě dnes v noci vysvobodím princeznu.
11: Nevysvobodíš. Já si toho čarovného pamperlíka nechám.
1: Jak to necháš? To nemůžeš. Možná, že je to poslední pamperlík na světě. Možná, že právě teď pamperlice usnuly a už se nikdy neobjeví. Moc ho potřebuju, Ondřej.
11: Já taky. Kvůli Jakubce.
1: Proč kvůli ní? Vždyť tě jenom trápí. Říkal jsi mi, že je to hašteřivá káča a že ji pustíš k vodě.
11: Zkoušel jsem to, ale nejde to. Já ji mám rád. Udělal bych pro ní všechno na světě. I hvězdičky z nebe bych ji načesal, kdyby o to stála.
1: Jenom nad tebou ohrnovala nos.
11: Protože jí tou svou nafoukaností nakazila princezna.
1: Jiřinku, nech na pokoj. Vadne chudák ve váze a jestli si nepospíším, skončí někde na smetišti. Ty mi ten pamperlík musíš dát.
11: Nedám. Budu si vroucně přát, aby Jakubka byla taková jako dřív.
1: Palice tvrdohlavá. Jakubka tě stejně nechce.
5: Chce, chce. Všude tě hledám, Ondřej, abych ti o tom pověděla.
3: Dej Filipovi to kouzlo, už ho nebudeš potřebovat. A ty hvězdičky půjdu česat s tebou. Smím?

0: Slyšíš mě, Jiřinko? Já vím, že mě slyšíš. Chvěješ se. Ale neboj se, všechno zlé rychle zaplašíme. Posledním kouzelným pamperlíkem. Přeju si co nejvroucněji, abych tě zas mohl držet v náručí.
1: Filipe. Byla jsem hloupá. Tak hloupá.
0: Hlavně, že o tom víš.
1: Prosím tě, nehněvej se na mě.
0: Hněvy se nejlíp topí v usmívání. Utopíme je. Ne?

0: Naše paní kuchařka ti posílá štrůdl, dědo Matěj.
1: Že paní kuchařce tisíckrát děkuju. Naleju čaj a dáme si do nosu. No a co? Co je nového na zámku?
0: Všechno je v nejlepším pořádku. Jiřinka se na mě usmívá a tak se ta královna usmívá taky. Kapku kyselé, ale dá se to vydržet. Ochutnej, nebo se přiženou pamperlice a nezbyde ti ani drobeček.
1: Nepřiženou. Uvařil jsem jim uspávací bylinky a jsou z nich zase muchomůrky.
0: Já to tušil.
1: Dřepí si v mechu u motýlového jelovce.
0: To je mi líto.
1: Jak je pak líto? Že jsou jenom pro zlost.
0: Ale brání přírodu proti kazi světu. Škoda, že jich na světě není víc.
1: Dej pokoj. A tě radši víc slušných lidí.
0: Chtěl jsem jim poděkovat za to, že je teď z Jiřinky princezna pozorná a laskavá.
1: S poděkováním budeš muset počkat, chlapče. Ale kdo ví, možná se dočkáš. Vždycky se najde někdo, kdo si do muchomurky kopne. Možná, že ti nějaký kazí svět pamperlice probudí. Cítíš ten kouř, Filipe? No zbláznila se ta pec.
2: Pepku, že nevíš, co je nového? Uletěl ti komín. Sadili jsme se s Meluzínou, kdo do něj foukne víc. A vyhráli jsme to. Nemáš z nás radost, dětku.
1: Netrvalo to dlouho, co? Měli jsme přece jen nejdřív ze všeho sníst ten štrůdl.

0: zajímá, jak do pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Tak už jede metronom, tak se připravte a jedeme.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Věděli jste, že koza, kohout a pes mohou být nenahraditelnými pomocníky? Jestli ano, tak určitě znáte pohádku Zvířátka a Petrovští. A jestli ji neznáte, tak ji tu pro vás máme právě teď. Napsala Jindřiška Netrestová, režie se v roce 2015 ujal Jaroslav Kodeš. Hrají Aleš Procházka, Jaroslav Šmíd, Michal Zelenka, Tomáš Tepfr a další.

0: se vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
2: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Užere tě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze
4: moment.
0: Sem.
4: A tamhle ten je kdo?
5: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
3: Je nový.
4: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
2: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny. Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazour, bude viset. Kudličko.
4: Pojď sem, Janku.
5: Co si přejete, pane?
4: Tak ty jsi vojenský zběh. A nelžeš.
5: Nestrkejte do mě.
4: Dezertér. Zbavěnec.
5: Au! Jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
6: Ale. Snad se nechceš prát, Janku.
2: No.
4: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
3: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
0: Peníze nebo život.
2: Sakra, utíká.
0: Kudličko, Janku, chyťte ho.
7: Běží k pasece.
0: Honem, nesmí nám utéct.
7: Nadběhnu mu.
2: A máme tě. Už nám neutečeš.
0: Ruce vzhůru.
2: Peníze sem.
8: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
0: No tak, bude to.
8: Tady.
3: To je všechno?
8: Víc opravdu nemám.
0: Prohledej ho, Janku.
2: Přidržím ho.
5: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
2: Tak, necukej se, pan táto.
5: Tady. Stuhy do vlasů.
8: Ale...
5: Podívejte.
3: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasů? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahotě.
5: Dobrá.
3: Uhni, Janku. Prohledám ho sám. A podívejme se. Pak, že víc to... nemá.
8: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stuhy pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
3: Petrovského banda tady není, prosím.
8: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
3: Už se stalo. Janku, skončí to s ním.
8: Ne.
5: Já?
3: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem.
5: Tak, co s tebou, pan táto?
8: Prosím, nezabíjej mě.
5: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?
8: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. podívej na tu stuhu, co jsi zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči.
9: Teresko moje.
5: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít.
8: Cože? Neumíš mířit nebo?
5: Zabít já nedokážu. Honem uteč. No tak.
8: Opravdu?
5: Tak zmiz. Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
8: Děkuji ti. A hodně štěstí.
5: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Terezčiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Chico Tomáš. Dej si. Koza. Koza. Lucko. Podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, vy?

0: Trháči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tu máš, zobej zrníčka. Ach, Bročku, kdyby jsi jen věděl...
1: Neboj se, Teresko, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. Ty lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj Bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
1: No.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasů.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane Drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousedé. Kam se podějeme?
3: A jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě, co, Drábe?
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Že se nestydíte, pane Drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já? A prašivinu?
3: Ale koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se. Však já ti přistihnu, křidílka. No, tak. Pěkná koza.
0: Nebo tě potrkám.
3: Ano, mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
0: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak Drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám.
4: Teď jsem
6: pusten.
4: To je proti předpisům.
6: No, dej mi.
4: Ale to nejde.
3: To co by to nešlo. Haha.
6: A mám jí.
4: Vraťte mi tu pušku. Jménem zákona.
3: Stůjte. Daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytí.
4: Viděl jste to, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Malé mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
5: To bylo ofo.
6: Možná i opeříčko.
0: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
5: Nezůstaneme.
6: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. já budu zpívat.
7: Ne, a já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
7: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
6: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
6: A koupíme jim novou chalupu.
7: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo, ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
6: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, tak co?
6: Tamhle vidím světýlko.
1: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: Škudličku, pojďte ke mně, dukátky moje.
1: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát. Dík.
2: A co já?
1: Chytej.
2: Mizerný měďák.
1: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
1: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
1: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
1: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nazbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Chaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko! Kdo pak tam asi byli?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Ne, dávejte pozor. Ne, udržím se, ne.
8: Samotnej Lucifer!
9: Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla!
8: Čert! Pomoc! Pomoc!
9: Čert! Kudličko, utíkej! Sakra, všechno jsou čert!
7: To byli Petruchti.
6: Mysleli si, že si pro ně přišel? Čert! V jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co, když se loupežnici vrátí?
7: Ne, nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Tatínku! Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
2: Holka nerozumná. Neublížila jsi?
10: Fuj, ty jsi mě polekal.
2: Promiň, stalo se ti něco?
10: Ne, nic mi není.
2: Dobře. A co pak děláš touhle dobou v Petrovském hvozdě? Už je noc? Měla bys být doma a neběhat po lese.
10: Já... Šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostružení.
2: Pomůžu ti tátu najít.
10: Ano.
2: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
10: Nestratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadli loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a... Teď se mi ztratil i tatínek.
2: Tresko, já...
10: Ty mě znáš?
2: Znám. Já jsem... Víš, já...
10: No co?
2: Já...
10: Ty jsi loupežník?
2: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek. Obyčejný Janek, já ti neublížím.
10: To ty jsi nechal tatínka jít?
2: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou. Byla nemocná, nemohl se mi tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
10: A jak ses dostal až sem?
2: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
1: Čer, zakrej se, kdo můžeš, Petrovský, pomoc, kde jsi?
2: Kudličko, neutíkej!
1: Zakrej se, kdo můžeš,
2: na někoho se narazí!
0: To jsou loupežníci, musíme pryč, poběž, Teresko!
3: Janek, stůj nebo střelím.
0: Kurličko, neblázni.
3: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti. Nebo to schytá tady slečinka.
0: Tady je, ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
3: To sotva.
2: Kurličko, kde jsi?
3: Tady, na pasece, pojď sem honem.
2: Už jdu.
3: Podívej, na koho jsem narazil.
4: Au, nechte mě.
5: Tatínku.
4: Teresko.
3: A podívej, na koho jsem natrefil já.
0: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, aby se z chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho si zdal v lese do stáleníčko. To tě bude stát život, Holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda?
5: Au, pusťte, to bolí.
0: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
4: Nesahejte na ní, slyšíte?
3: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
5: Tu máš.
3: Au, ty zmi.
4: Stůj!
5: Ani mě nenapadne.
4: Utíkej, Teresko, utíkej a přiveď dráby.
3: Kudličko, honem za ní. Musíš ji chytit, jinak nás prozradí.
7: Já už běžím.
8: Ale kampak, Teresko.
5: Loupežníci, sousede sedláku, musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
5: To ne.
3: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.
5: Cože? Vy patříte k loupežníkům. Počkejte, až se to dozví drábové.
8: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
4: To vám neprojde, sedláku.
8: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
8: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
5: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš,
5: ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
5: Au, ne, pusťte mě.
0: Ty oni ty.
4: Pusťte. Tohle přeci neuděláte.
3: Tak dost. Konec srandy. Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
7: Ale co čert?
3: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
7: A co ten pekelný jakot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
5: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
7: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
4: No tak už střílejte, Petrovský.
5: On si vás čert najde. Všechny tři.
3: Cože?
0: Pan táto, loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
8: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pan tátou zdrhají.
3: Sakra!
5: Ne, nestřílejte.

0: Už po druhé si mi, Janku, zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Kokrháči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
4: Ne.
0: To je Janek. Toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku. Kamaráde.
5: A kde je Tereska?
0: Hledáš Teresku, viď, bročku?
5: Jo.
0: Teresku unesli loupežníci. Ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano. A potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
0: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
5: To je pravda.
0: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: holubičko.
1: Ne, jau.
0: Pšt,
1: zakopla jsem.
0: Dávej pozor, kam šlapeš.
2: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
3: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici.
0: A jsme tady.
2: Tak tohle je chýše petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady...

0: Počítám do tří a pak si nepřej vidět ten tanec.
1: Ne.
0: Jedna. Dva.
1: No jo, vždyť už jdu.
2: Tak co? Vidíš něco?
3: Nic. Vlez dovnitř.
2: No jo, jdu tam.
4: Šer, pomoc!
5: Zachraň se, kdo můžeš!
6: Stuďte vy, stráž pytlo!
5: Prostě, tady už nezůstanu ani minutu!
6: Poslouchejte, žádný čer! To jsou moje zvířata!
0: Cože? Zvířata?
6: Už jakou dobu je honím po lese?
5: Zvířata? Udělala z nás hlupáky!
0: To jim nedaruj!
6: Poleste ven, teď už mi stejně neutečete!
0: Tak budeme bát.
6: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
7: Nejdřív budeš muset zatočit s námi.
8: Ruce vzhůru.
0: A sakra.
9: Tatínku, Janku.
6: Kapak, Teresko, tady zůstaneš?
7: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
10: Jste obklíčeni.
11: Ani hnout.
10: Jinak budeme střílet.
0: Drábové.
12: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru. Všichni?
6: Ale já přece...
12: I vysedláku. No tak, bude to?
13: No.
5: Tady.
14: Prosím, tady.
12: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
6: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
12: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
6: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni. Petrovský a Kudlička, já nic.
0: Co to povídáš ty zbabělče? Kdo nám donášel?
5: No a kdo se s námi dělil volu?
6: Nevěřte jim, pane Drábe. Já je vůbec neznám.
12: Noži?
13: Jo!
11: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pantátu.
5: Ano.
11: Aby nemohl splatit dluh.
7: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
6: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh. A loupežník,
9: ne.
6: Jeho potrestejte. Ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
9: Ne, prosím, mějte slitování.
7: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
12: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc, vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
7: Nemám.
9: Já se za něj zaručím.
8: Já taky.
6: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
15: S námi taky.
9: Také.
12: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pantáta a jeho dcera Tereska.
15: A my?
12: Uděluje se ti jménem zákona milost!
6: Cože? To nemůžete!
15: To je nespravedlnost!
12: Tak, je to přesně podle zákona.
13: Tak.
12: A teď vy tři.
6: My jsme nevinní.
5: My jsme nevinní.
15: Já jsem nevinní.
12: Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
7: Jsou.
12: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme!
13: Raz, dva,
12: milost!
13: Raz.

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete.
1: Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich fíši.
2: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
3: A zvířátka s námi. A co ty, Janku? Kam půjdeš?
0: Nevím. Vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
3: Ale to je...
0: druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
3: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
3: Napravený loupežník.
2: Je to tak, Janku.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Jaká dobrodružství zažívá parta čtyř kluků uprostřed Prahy? To se dozvíme z rozhlasové hry Kluci z Folimanky. Napsal František Langer. Režie se v roce 1979 ujal Gustav Heverle. Účinkují Jan Řeřicha, Patrik Jílek-Hovorka, Jiří Prágr a další.

0: Stará folimanka. Malý kousek přírody pod Karlovskými hradbami. Divoce rostoucí vrbičky. Trsy psího vína. Klukovské plácky. Zahrádky a altánky. Stará folimanka. Velké útočiště nuselských kruků.
1: Na co čekáš? Jiro, piš! Teda, ty bys mohl hrát za 11 Budulinku.
2: No co? Já hru jsem se netrefil.
3: To se může stát i ligovýmu hráči, jo? Pokračujem, pánové, nezdržujte hru.
4: No, to je, co? Celý odpoledne se honí za hadrákem. Kde pak, aby si vzpomněli na učení? Potřeštěnci blázniví.
1: Přihrávám, chubáte! Vem to bodlem!
3: Jo!
1: Hernáš, okno je v čudu.
5: Pryč, kluci!
4: To vám teda nepomůže ničemové! Všechny vás moc dobře znám!
6: Tak ten dlouhej, co má vždycky nejvíc řečí, to je Ctibor Kopejsků. Jeho tatík je náhodou můj dobrý známý, pořád u nich hvízdá Rákoska. Ale je to něco platný? A ten rozježený, podvyživený tintítko v pruhovaným tričku, to je zase Franta Jíru. No učiněný hladolet, ale na lumpárny to je kanon. Jo a tamhle tomu tlustýmu, tomu říkají Culík. Culík, no, moc vypečený ptáček Culík. Přitom má takovou hodnou mámu. No, jak ho může uhlídat, když je chujerka na všecko sama? Jo a ten čtvrtej, nazrzlej, ten se jmenuje Jarda Kubát. Jeho táta dělá v Oudolí listonoše.
0: Kluci z folimanky.
4: Čerti z folimanky. Ale já, jakože jsem fanfulín, tak já půjdu za učitelem, i když to teda nerad dělám. A řeknu, čmáraj, pane učiteli, křídou po rohletách, lezou na nějaký klandr, zvoní na domovníky. A teď prosím ke všemu rozsáknou okno. A to bude cajmask. To budou jelita.
1: Hrdo, mě se na tu zahrádku nechce.
2: Mně se taky nechce.
3: Skrz fanfulína?
7: Teda bych zať pravdu, mít zahrádku vedle takovýho dětka není žádná výhra.
3: Zas máte řeči, kluci, neblázněte. No pořád tu není, když prší nebo když je zima, je zalezlej doma. A tady se neobjeví.
2: Jen aby.
3: A přece tu nejsem poprvní.
1: No dobrý, Hrdo, ale co mu řekne?
3: To nech na mě, Culíku, jo?
8: Hele, je na zahradě a šťourá se v záhonku s kedlubnama.
1: Já bych přece přišel někdy jindy.
3: Bábovky, žádný strachy, kluci. Hlavně koukejte uctivě pozdravit. Dobrý den, pane Fanfulín.
4: Cože? Jo, a to jste vy. Tak poslouchejte, miláčkové. Právě počítám kedlubny a vidím, že mi tu nějaký chyběj. Tak co?
3: Kluci, pan Fanfulín si myslí, že jsme mu je ukradli.
7: Moc
3: nám křivdíte, pane Fanfulína, to nás mrzí.
4: Aby ne, svatouškové.
3: Tak vy nám teda nevěříte. Víte co? Ochutnejte kedlubny, který pěstuje můj strejda Eman, a pak ochutnejte ty vaše.
9: Strejdovi jsou jako máslíčko a z vašich by se dali vyřezávat panácové jako ze dřeva.
4: Kristovanoho, já že mám dřevnatý kedlubny?
3: Jo, pane Fanfulín, docela určitě.
2: Jako ze dřeva.
4: Rom do toho. A počkat. Jak pak to víte?
1: Nedávno jste jednu kedlubnu zahodil a my ji ochutnali. A tak jsme poznali, že není moc dobrá.
4: Co? Já zásadně kedlubny nezahazuju.
10: To asi musel zahodit někdo jiný, pane Fanfulín. No.
4: Koukněte se, jestli vás na zahrádce natrapíruju, já vemu hůl a bude náramnej rajt, to si zapište za uši.
3: No jo, dobrý, pane Fanfulín.
4: Tak teda.
3: No, hlavně, že se na nás nezlobíte, pane Fanfulín.
9: Pánové, račte vstoupit na plantáž strejdy Emana.
4: Stoj, Kubáte, stoj! Jak to, že máš klíč od zahrady? Kde jsi ho sebral?
3: Tak, abyste věděl, pane Fanfulín, klíč mi strejda svěřil.
4: Jak to?
3: Ujel někam moc daleko a na moc dlouho. Než odjel, řekl mi mámě, Fando, kluk bude za mý nepřítomnosti o zahrádku pečovat.
4: Ten starý blázen, kdy taky dostane rozum.
3: A taky ještě dodal, natře altánek pěknou zelenou barvou, bude zalejvat kytky a zeleninu.
9: No, a kde jsem já? Musí být mý nejlepší kamarádi.
3: No však je znáte, pane Fanfulín.
4: Prach milionský dílo, to teda bude život. 4 raubíře vedle sebe, no to je pěkný dárek strejdy Emana. A co, nic? Půjdu teďka na boxmač a jak se vrátím, tak si odplic, ale říkám odplic. Popovídáme.
9: My jdem taky, pane Fanfulín. Třeba se tam uvidíme.

0: navštívitelů světovou box arénu velevážený. Uvidíte zápas, jaký jste ještě neviděli. Ex-mistr světa, zde přítomná Černá Vaska.
1: Čimero, nestůj jako kus dřeva, ukláněj se.
2: Mám naražený hřbet, šéfe.
1: Ukláněj se, povídám.
2: No jo.
0: Jste přítomná Černá Vaska, vyzývá kteréhokoliv z pánů na boxmatch. Ten, který se přihlásí, dostane předem 10 korun. A ten, který by nad Černou Vaskou zvítězil, dostane extrovní prémii korun 20. Takže má každý možnost získat plných 30 korun. Tak co, pánové? Kdo se hlásí? Nikdo? To je Černá Vaska, tak obávaný soupeř.
2: Já bych se teda přihlásil, vašnosto.
0: Výborně, veleváženej pane. Račte prosím na pódiu.
2: Hned to bude, vašnosto, malý strpení. Nejdřív bych rád viděl tu odměnu.
0: Samozřejmě, pořádek dělá přátel, že ano. Tu je prosím funglová pětka.
2: Díky, vašnosto.
0: Na ctěný jméno se vás tu nikdo neptá. Jste tu inkognito jako Černá Vaska. Ale směli bychom znát vaše zaměstnání.
2: Beze všeho dělám kameníka, ale v současné době jsem bez práce.
3: No nazdar, šéfe, kameník.
1: Mlčet, Čimero.
0: Račte vstoupit do mý box arény, velvážený. Uvidíte urputný boj mezi kameníkem bez práce a slavnou Černou Vaskou. Račte, račte, račte. Vstup neplatíte, až něco uvidíte. Děti a vojáci polovic. Za okamžik. Začíná.
4: Teda takovej zápas bych moc rád viděl.
5: No jo, ale kde vzít prachy?
6: Klid, hošani, klid. Zdolali jsme horší překážky, pojďte. Omrknem to vzadu.
0: Zápas století. Kamení proti Černý Masce. Vstupte prosím do arény. Račte, račte, račte.
6: Tak hošani, až začnou vybírat, tak se ztratíme. A k tomu účelu tadyhle vytáhnu jeden kolík.
5: Dobrý, Ctibore, máš sílu jako Černá Maska.
6: Zdvihneme plachtu a mizíme. A tvařte se nenápadně.
4: Nenápadně.
6: Dělejte jako by nic.
2: No jasně, Ctibore.
7: Kameníku, poslouchej. Já ti něco řeknu. Mám už dneska za sebou 5 zápasů. Dovedeš si představit, jak jsem otřískaný.
8: Taky jsi nějaký boxer, Černá Masko.
7: Ale no jo, koukni. Co kdyby jsme se spolu dohodli?
8: O čem, Černá Masko?
7: No budeme jako boxovat, víš, budeme se jako mlátit, uděláme lidem hezký divadýlko. Hele, pětku máš od šéfa a já ti k ní přidám ze svýho 2 kačky. Tak co, kameníku?
8: To je podvod, Černá Masko.
7: Ale nebuď hloupej. Nic lidi nemůžou poznat a ty budeš mít 12 kaček bez nabouraného nosu, to přeci jde.
8: Hele, Černá Masko, nepřemlouvej mě.
7: Tak ti dám teda celýho bůra, kameníku, budeš mít 15 kaček.
8: Nech toho, Černá Masko.
7: A to jsi takovej frajer, že se mnou chceš boxovat?
8: A co by byl frajer, já jen hrozně moc potřebuju právě těch 30 kaček na podnájem, jinak mě vylejou perka, chápeš?
7: Tak to je teda špatný, kameník.
0: Boxing je sport udatných mužských, novodobých gladiátorů. Seznámil jsem vás s boxingem, velectěný, a nastane velký zápas. Borci nastupují, borci jsou zde.
9: Když si Černá Maska svlíkne plášť, vypadá jako hladový vlčák.
5: Jako vlčák.
0: Ring volnej.
5: Kameník šel pěkně na zem, že jo?
10: Až v 6. kole, ty chytrej.
9: Málo platný, kameník se držel, ale Černá Maska je profesionál.
10: Teda to je fakt.
0: Nejsi ve formě, Čimero.
11: Tiše, kluci.
9: Jo, kluci, Černá Maska se jmenuje Čimera.
11: Tiše.
0: Jde to s tebou pěkně z kopce, to musíš uznat.
7: Dělám, co můžu, šéfe.
0: Hej, tebou, nechám boxu a jdu sbírat tenisový míčky.
7: Šéfe, kameník měl pěsti jak šutry a přece jsem ho poslal k zemi.
0: Kameník je houževnatý chlap. A teď si představ,
12: že je netrénovaný. Kdyby se jen Kapánek vyznal technice boxu, vyřídí tě jedna dvě.
7: Toho holiče jsem před ním poslal na zem už ve druhým kole, šéfe.
13: Ty se chceš vytahovat s holičem, s takovou podvýživou. Na něm bylo vidět, že se přihlásil jen, aby měl na večeři. A to je podle tebe box.
12: A vůbec, Chimero, proč neděláš, co ti nařídí? Lidi jsou vzteklí, když zápas brzy skončí. Chtějí za své koruny něco vidět.
7: Už se to nebude opakovat, šéfe.
12: Doufám, Chimero, doufám. A ještě něco. Jestli budeš knockoutovaný a já přijdu o 20, pak tě nemůžu potřebovat. Je ti to jasný?
7: Jo, jasný, šéfe.
12: A teď na plac. Máš ještě před sebou dva zápasy. Koukej se pořádně sebrat.
11: Kluci, jo, jdeme. Tiše, opatrně.
14: Chcete vidět ve vážení mistrovský box? Navštivte mou světovou arénu. Černá maska, ex-mistr světa všech fakt, vyzývá kteréhokoliv z pánů na zápas do úplného rozhodnutí.
15: Jen ať prší. A co nejdýl?
9: No jasně. Do altánku nezatejká a hlavně tu není Jedek Fanfulín.
7: Bez něj se tu náramně dobře dejchá. Vzdoušek úplně voní.
9: Mohlo by pršet celý rok.
7: Pánu, víte pro co jsem?
9: No?
7: Já jsem pro potopu světa.
16: Já jsem taky pro potopu.
7: Představte si, jak by dědek plaval na vlnách jako špunt. Až by nás zblejsk.
11: Kdyby prosil, kloučkové zlatý, zachraňte nešťastný od rozečníka. Už vám nebudu nikdy ublížovat.
9: Teda já bych pro potopu světa moc nebyl.
11: Proč?
9: To bychom zase měli zatopený byt, jako když se z jara rozlil botyč.
16: Kluci, bouřka!
9: Snad se nebojíš, Franto?
16: Ne, moc ne.
15: No ale žádná legrace to není, viď?
9: Víte, pánové, co si teď, právě teď myslím? Nejsme v altánku Strejdy Emana, ale v podpalubí středověký lodi.
15: Jo.
9: Sedne již po moři, bloudí trojstěžník jižní kříž. Tři dny je zmítaný, bouří záhubě blíž a blíž. No to je písnička v obludným Holanděnovi.
7: Já ji znám.
9: Kluci, co kdybychom si to tu zařídili jako na pirátský lodi? Ze starého prostěradla by se udělal černý prápor, no. Z rury od kamen dělo.
7: Dědek Fanfulín by sem nechodil, protože by se moc bál.
9: No.
11: A to není špatný nápad, vyčkubáte.
15: A což o to, ale kluci Strejda.
7: Co?
15: No já mám natřít altán.
11: Prosím tě, Strejda.
15: On by se zlobil.
11: Strejda je daleko.
15: No ale můžou sem přijít naši.
11: Neboj se, nepřijdou. A kdyby sem přišli, tak to všechno zamaskujeme to. Hmm.
9: Kluci, mám nápad. Vykopáme zeleninu a kytky a nasadíme ananasy. Budou je kupovat cukráři na dorty.
16: Jo. A budeme dostávat cukr na tašku.
11: Že ty chytrej, to bychom museli mít skleník jako v zahradě u Alžbětinek.
9: No jo, skleník. Víte co? Tak budeme pátrat po tajný chodbě.
16: Po jaký tajný chodbě?
9: Moc byste se kluci divili, kde všude jsou tajný chodby. Jeden Michalák mi povídal, že taková tajná chodba vedla z Vyšehradu do Michelských hájů.
15: Jo.
9: Bývalo tam jezírko. A kněžna Libuše se v něm strašně ráda koupala.
16: Ten kluk kecal.
9: A proč?
7: Kecal?
9: Já jsem náhodou přesvědčený, že z Folimanky vede tajná chodba třeba k Vinohradu.
15: Nebo na ztracenou vartu. Kluci tam prej straší i v poledne.
9: To je jedno. My se nebojíme, viď, Stibore?
7: Samozřejmě.
16: Nebojíme.
15: Já se taky nebojím. Hele, já chodím do sklepa pro uhlí.
16: A mě máma posílá večer pro chleba.
11: Kluci, víte, co já bych udělal? Já bych udělal z altánku loupežnický hrad. A dělali bychom výpravy do Vršovic proti vršovickým irokézům. Všem to by chtělo falešný fousy, aby nás nepoznal jejich náčelník Černý Kajman.
9: Prosím tě, jaký Kajman?
11: Černý.
9: Olda Vaňousek ze 3B?
15: Jo, podívejte se na toho chlapa. Stojí pod stromem a vůbec nemá strach, že do něj bací rom.
16: No jo, neboj se.
9: Jako by mu bylo všechno jedno.
11: No, dívá se, jako by měla všechno vztek.
16: Dívá se jako nezaměstnej.
9: Nezaměstnej se dívá jinak než jiný člověk.
11: A to si myslím. Můj táta se taky takhle díval, než našel práci u pískových šífů. Kluci, ten seděl v koutě třeba 2 hodiny. Pak začal běhat po kuchyni a najednou zmizel. Pak se zase vrátil, někdy teda nějakou kačku přines a někdy ne. My jsme mu vždycky šli radši z cesty. Kubáte,
15: no?
11: Hoď mi celtu. Já to všechno vypátrám.
9: Uvidíte, že ten chlap Ctibora čutne.
15: No, takový lidi nemají rádi moc řečí. Těhle, už spolu mluvěj.
9: Ha?
15: Ale na dlouhý vyprávění to zrovna nevypadá. Už se vrací.
16: Tak co je, Ctibore?
6: Kluci, no. Víte, kdo to je? Černá maska.
16: Nepovídej.
17: Kde by se tu vzal?
6: Fakt je to vážně černá maska. Poznal jsem ho podle rozplácnutýho nosu.
15: Chytrej, i rozplácnutý nos má každý boxer.
6: Tady ten je černá maska a už se o tom nebavím.
15: No teď jo. Hele, co říkal?
6: Co říkal? Říkal, že svět stojí za starou bačkoru a aby mu všichni vlezli na záda.
15: Měl jsi mu říct, aby se šel schovat do altánku.
6: A když on se tak divně koukal, jako by mě neviděl, nebo co?
15: No, tak na něj zavoláme. Pane Čimera!
16: Pane boxer!
6: Pojďte se k nám schovat!

0: To je pocit sedět vedle slavného boxera.
1: Pěkně slavnýho. A jak víte, že se jmenuju Chimera?
0: No přece od pána, kterýmu jste říkal šéfe.
1: Ale už mu šéfe neříkám.
2: No a proč?
1: Vyhodil mě.
2: Co? To je hloupý. A proč vás vyhodil, pane Chimera?
1: Musel zaplatit extra prémii vítězi. No, byl jsem knokautovaný tím zatraceným kameníkem.
0: Kameníka jste přece porazil, my to viděli.
2: Jasně, jsme viděli.
1: No, poprvé jsem ho porazil, ale on se někde u pumpy dal do pořádku a přihlásil se po druhý.
0: To jde, pane Chimera?
1: Jo, v pouťový areně jde všechno. No jo, potřeboval asi těch 30 kaček na ten podnájem.
3: Asi jo, pane Chimera. No.
1: Čtyři kola jsem to vydržel, ale v pátým to vám byla pecka na bradu. Viděl jsem všechny svaty a ne druhá. Konec, kluci, konec. A moc smutnej konec.
0: Konec černý masky.
1: Jo, černou dělá teď kameník. Zatím má páru a strašně moc vydrží. Ten chlap vydrží.
0: No co? Trochu si odpočinete a přihlásíte se za svý a dáte mu to i s úrokama.
1: Kde pak, kluci, kde pak? Já už ne. Bojím se rány, nemám žádnou sílu. A z čeho bych ji taky měl mít? Potřeboval bych se někde dobře vyspat a pořádně nafutrovat. Spím pod Karlovem a styděl bych se v automatech dojídat zbytky. Jsem vyřízený.

0: Ještě včera tady byla kapusta a už tu není. Jak je to herná smožní tohleto? Ještě včera jsem tady na ní koukal.
1: Já se z toho dětka zbláznil.
0: Tady na tom fleku rostla a zůstal tu jen košťál. Ale já si ty halamy vypučím a já je roztrhnu jako herinky.
1: Tohle to přece už není možný poslouchat, já to tomu dětkovi vytmavím.
2: Nech ho křičet, Ctibore.
1: Já mu řeknu, co si myslím.
2: Nebláznit, Ctibore.
1: Bábovko, pane Fanfulín.
0: Aha, jeden z ptáčků se ozejvá.
1: Teda, pane Fanfulín, vy jste nás nasknul z krádeže a to je špatný. A taky je to trestný.
0: Prach milionský dílo, slyším tě dobře?
1: Tak tu vaši slavnou kapustu jste si nakrájel do bramboračky.
0: Cože?
1: No vařil jste si přece dneska bramboračku.
0: No jo, hernajs, a byla moc dobrá.
1: Tak to vidíte.
0: Ale to je jedno. Zodpovíte mi jinou věc. Co je to za toho potrhanýho chlapa, který v altánku přespává?
2: To je prosím pěkně pan Čimera.
0: Aha, náramně velký pán. Ale já se seberu a půjdu na policii, teda jaký nemám rád, a všecko ohlásím. A to bude doma řez, Kubáte. Už teď, aby si vycpal kalhoty novinama.
3: Pak teda budeme řezaný všichni, pane Fanfulín.
0: Jak pak to?
3: No, Jarda nechává pana Čimeru přespávat v altánku strejdy Emana. Já mu někdy přinesu kousek jídla. Franta Jíra zas podstrčili jeho boty strejdovi šefcovi do opravy. A ani Ctibor Kopejsko nepřijde zkrátka. Poradil totiž panu Čimerovi, aby se zeptal v Podskalí, jestli by nepotřebovali chlapa na vykládání pískových šífů. A vidíte, vzal jeho. Tak to budou 4 cajmrsky, pane Fanfulín. Můžete být náramně spokojené.
0: A to je porád řečí skrz nějakého Čimeru. A co je to vůbec zač?
3: Boxer.
0: Cože?
3: Slavná černá maska z box arény.
0: Nelži mi.
3: No řekněte sami, kluci.
2: Jasně.
0: Boxer?
3: No?
0: Černá maska? No, to teda pěkně skončil. Ale to je zatracená nespravedlivost.

0: Tak co, pane Čimera? Jak se cítíte po šichtě?
1: To již, Ctibore.
0: No jo, no. Vykládat plný šífy písku, to není žádný med. Táta taky je každý večer úplně utahaný. Sotva plete nohama.
1: Vyložit takovej šíf, to je nějakých koleček. Běháš s nima jako blázen.
0: No, no.
1: Až teprve dlouho popolední cítíš, jak se šíf začíná nadlehčovat a pomaličku stoupá na vodu. A to už je potom vyhráno, ale do ty doby.
0: Ale Čimera, co můj táta? Už jste spolu mluvili?
1: No budeď, teď je nás tam pár.
0: No, prej máte ostrýho parťáka.
1: No to jo, to máme. Ani se nestačíme při práci ohlídnout. To bys teda koukal na fofr. To víš, lidi hodně, rachoty málo.
0: Neříkal něco parťák tátovi?
1: Co mu jako měl říkat?
0: Nic, ne? Já nevím. No to víte, táta je v odborech, na 1. máje šel s komunistama, třeba tu parťákovi není vhod. Pane Čimera, vy jste taky v odborech, taky chodíte do průvodu.
1: Jsi nějaký moc zvídavý, kamaráde.
0: Tak jo, nebo ne?
1: To ti může být jedno.
0: Aha. Jste jako opatrný, abyste nepřišel o dobrý bydlo, jo?
1: No, že by vykládání pískových šífů bylo dobrý bydlo, to teda nevím. No, hoši, musím trénovat.
0: Po takový šichtě, pane Čimera.
1: No jo, nemáš tu náhodou někde kousek provazu?
0: Jo, jo, tadyhle je po holkách švihadlo.
1: Dík, Ctibore.
2: Chcete se přihlásit k boxmači s černou maskou a pořádně mu napráskat?
1: No kde pak, ta pouťová arena už přece neexistuje. Aha. A taky není Kameník černá maska. Šéf se ohromně zmohl. Ten má teďka varieté s artistama, s klaunama, noční bar, velký sál. Je z něho náramný pán.
3: Jo, taky jsem něco slyšel.
1: Tvůj táta, Kopejsko, ten mi dal moc dobrou radu.
0: Jakou, pane Čimera?
1: Že bych měl začít švihadlem a pak trénovat běh.

0: Hej, kopejsko!
1: Ctibore, voláte?
0: To tak neslyšíš, Hernajs?
2: Ale slyším, pane Fanfulín.
0: Pojď sem ke mně.
2: Jo, já tam půjdu a vy mě natřete holí.
0: Jo, a vem sebou boxerský rukavice.
3: Je, hele, dědek si to chce s tebou rozdat.
2: Já teda půjdu, pane Fanfulín, ale pozor. Budu se bránit. Kluci, vy mi to všechno dosvědčíte, jo?
1: Spolehni se, Ctibore.
4: Spolehni se.
0: To je nějaká doba. Tak hele, přijď sem za mnou do altánku, jo? Poslechni, a proč ten Čimera skáče v poslední době přes provázek jako tajtrlík? A proč běhá proti stromu jako střelený?
2: Jak je pak střelený? Pan Čimera trénuje.
0: A tohle to je opičárna.
2: Jak to?
0: Čimera přece potřebuje systém, pořádnýho trenéra. Víš ty, kdo je to trenér, synáčku?
2: Jasně, pane Fanfulín. No jo. Ale kde je takový trenér, kdo stáň?
0: No, trenér není hlávka zelí. Toho si musí každý boxer sám sehnat a samo sebou taky zaplatit.
2: No jo, právě. No. Nakolik to asi přijde, pane Fanfulín?
0: Co, pořádný trenér?
2: No.
0: Jej. No, taky padne za jeden trénink 50.
2: 50?
0: No jo.
2: Safra, tak z toho nebude nic.
0: Počkej. My přece jen se z toho pokusíme něco udělat. Hele, pošleš ho na Žižkov do tělocvičny FPT v Bezovce, rozumíš? Yeah. Ať se hlásí u vedoucího Chotěbora. A taky, helice, s těmahle rukavicema my teďka provedeme pěkný fígl.
2: Yeah.
0: Podívej se. Vidíš to?
2: Co to?
0: Vidíš?
2: Co to děláte, pane Fanfulín?
0: Klid, Milánku, klid.
2: Počkejte, Riky.
0: Když trenér, tak trenér. A když péče, tak péče. Podívej se, kapánek, takhle zpevníme špičky rukavic kouskem olova, tak, aby rána pěkně sedla. Koukáš, viď, Milánku?
2: Teda koukám, pane Fanfulín. A co teď jako se bude dít?
0: Tak nejdřív si zapiš za uši, že se Čimera nesmí nic dovědět. Jináž by všecko ztratilo ten patřičný důraz. Budeš mlčet, kopejsko?
2: Jako hrob.
0: No, a kluci?
2: Jo, ručím za všechny.
0: Dobrý. Tak až se Čimera pořádě vyhopsá, rozdáš si to s ním.
2: Já?
0: No jo, budeš do něj tlouci jako do štrozoku, rozumíš?
2: Ne.
0: A po tobě se do něj obuje culík a taky, jak se patří. No co? Co se díváš jako jelen? Čimera se bojí rány a to je právě u boxera strašná chyba. Tak si na ty rány hold musí zvykat, že jo?
2: No jo, teda pane Fanfulín, no to je ohromná věc.
0: No vidíš, a teď plav. A nezapomeň, že všechno vidím a všechno slyším.

0: Tak mám za sebou třetí 400.
1: To je čas. Lepší než první 400. Teda, pane Čimera, vy protivníka vyřídíte dřív, než řekne Švec.
0: Myslíš, Jarušku?
1: Na beton. Dneska jste úplně jiný pan Čimera než dřív. No je to tak, kluci.
2: Teda vážně.
0: Betonově. Prýma, prýma, moc prýma, takový řeči moc rád slyším. Dávaj mi do žil správnou boxerskou krev.
2: Jo, jo, to dávaj.
0: Ale vles nám na záda, dětku. Hele, Ctiborečku, dej si se mnou ještě jedno kolečko, jen tak pro legraci.
3: No, jen tak pro legraci. Jenže vy zapomenete, že proti vám stojí obyčejný kluci, rozpálíte se a... Moment, moment, moment. Tyhle ty rukavice jsou naše, pane Čimera.
0: Já vím, kluci, nesmíte se zlobit. Pokaždý se do toho zápasu tak žiju, že nevím, či jsem.
3: To je moc hezký, pane Čimera, ale to byste musel znát mýho tátu doma. Ten, když vidí modřiny, tak si myslí, že jsem se prál a už to lítá. Jedna radost.
0: No jo, Safra, ty kvůli mě vlastně trpíš.
3: No tak, tak zase tak hrozný to není, pane Čimera.
0: Ale v neděli se přijdete podívat, kluci.
1: No což o to, přišli ale... bychom moc rádi, jenomže my nevíme kam a nemáme ani nastupný.
0: A přijdete tam, kam mě poslal táta Kopejsko, na Žižko do bezovky. Vy to budete mít bezstupního, kluci, že jasný.
1: Jo.
0: A můj boxmatch to bude taková, no taková exibička. Jen přijďte, kluci, koupím vám buráky.
4: Kluci, táhnu na nás vršováci, jsou na váleční stezce.
1: No nazdar. Kolik jich je?
4: Moc, člověče, strašně moc a my nejsme připraveni.
2: Co teda nejsme?
5: Ernajs, teď by nám píchnul dědek Fanfulín.
2: Kde by na ně vylít z holí, co
1: lidi
2: tebě?
1: Ale kde dětka vzít?
2: Na beton je doma. Mohl by se za ním vypravit náš rychlej posel.
1: Jo.
2: Vzal by to přes hradby ke Karlovu a do jeho příchodu se snad nějak uhájíme.
1: Kluci, je pozdě, obkličujou nás, já zamknu vrátka.
2: Kluci, kluci, pojďte sem.
1: Jo.
2: Musíme se tvářit, jako by nic. Skunkové z Vršovic nesmějí poznat, že máme strach.
5: Vy taky strach nemáme. Nebo se někdo snad bojí?
2: Nikdo, Culíku. Buď klidnej.
4: Buď klidnej.
6: Zdejte se, bledý tváře.
2: Ale děti. A komu pak?
6: Vršovickým irokézům.
7: A já jsem jejich náčelník, velký černý kajman.
8: Hele, nehoň se, já tě náhodou znám. Jmenuješ se Olda Vaňousek, chodíš do třetí měšťanky a tvůj táta jezdí s popilářema.
7: Hele, řekl jsem, že jsem velký černý kajman, ty barstipány a basta.
2: Šováči, co tady vlastně chcete? To jste přišli plašit brabce?
6: Náhodou velký manitou poručil vršovickým irokézům, aby jsme vyhubili bledý tváře na folimance.
7: Tak nedělejte fóry a vzdejte se. Hov, kdo mluvil jsem?
2: Ty nedělej fóry a máš domů. Maminka počítá děti.
6: Přelezeme plot a pořádně jim namelem.
1: Je, pošlepete záhony a strejda Eman vám ukáže.
7: Tak vylezte po dobrým, nebo...
1: Co nebo?
6: Nebo vás budem tak dlouho obléhat, až dostanete hlad a stejně se vzdáte. To je ono. A pak vás pošlem do věčných lovišť.
2: To bude dlouhý obléhání, Vaňousku. Máme tu totiž kastrol nudlí a půlku chleba.
7: To nevadí. Počkáme, až všechno sníte.
2: Zítra musíte být ve škole, kluci.
6: Co teda budem dělat?
5: No já bych šel nejraději domů.
7: Hrnaj, jsme i rokezové, nebo ne? Bledí tváře! Jsme na váleční stezce a to není jako když nás maminka pošle s prázdnem na mandl.
6: Musíme se vrátit do vršovických vigvamů s trofejma, tak nám něco dejte dobrovolně.
1: Už my nic nemáme.
6: Nepovídej, tamhle ten tlustý říkal něco o kastrolu nudlí. Tak jsem s ním.
2: Až naprží a uskne.
7: Tak nám ty nudle nedáte.
6: Nudle, tudle.
2: Máma ji nevařila pro vás, vy krky.
7: Tak dobře. Hovk. Domluvil jsem, irokézové, do útoku!
9: Co to vyvádíte, zatracení kluci? Chcete vyvrátit plot?
1: Jo, pan Fanfulín, naše záchrana!
9: No, tak, co pak, mladej? No ty tam, moc se neschovávej. Chtěli jste se prát, co?
7: Ale kde pak, pane? My si jen tak hrajeme.
6: Nelži, Vaňousku.
7: Kluci, řekněte něco.
6: My si vážně přišli hrát.
9: Nevěřím. Kolik je vás?
7: 15, pane.
9: Aha, 15. 15 proti 4. Aha, tak co krčíte rameny, vršováci? Se najednou ztratili řeč, co?
7: O nic přece nejde, pane.
6: Už musíme jít domů, pane.
9: Počkej, to je najednou spěch. Vy jste něco udělali vršovákům, Kopejsko. Že je to pravda?
2: Pane Fanfulín, nic.
6: Neži jo, nedávno jste chtěli jednomu vršovickému klukovi vzít koloběžku.
1: Tak to my nebyli, kde pak?
7: Mohli to být jiný kluci.
6: Ale nám je to jedno. Nuselák jako nuselák.
9: A vršovák jako vršovák. Kluci, Já nevím, čím to je, že se vody jak živa mezi sebou jenom rvete.
10: Odvěký nepřátelství, pane Fanfury.
9: Odvěký nepřátelství a ví některý z kluků proč?
10: Odvěká válka.
1: Přece nepřátelství.
9: Hernajs, když už jste porád v sobě, tak proč to nemá být třeba na sportovní úrovni?
7: A jak to myslíte, pane?
9: Takhle, podívej se, já bych postavil proti sobě dva boxerský manšafty, rozumíš? Nebo dvě fotbalové jedenáctky, rozumíš? A tady ukažte, kdo je lepší.
10: To jste na to koupil, pane Fanfury.
3: Teda já, tohle to já beru. Hele, Vaňousku, ty jsi vazba, já jsem vazba, tak si vezmem boxerský rukavice a můžem si to rozdat třeba hned.
9: No vidíš, a já budu zápas soucovat.
7: Tak jo.
10: No já bych si to s ním taky rozdal. Pořád říká, že jsem tlustej, tak ať vidí, že jsem taky pružnej.
3: No vidíš, kamaráde, tak si můžeš vybrat soupeře.
7: No, jestli bych si teda mohl vybrat, no. Tak tedy tady toho culíka. Měl totiž na mě moc silný řeči. Proč do mě tak bouchal, když to bolelo?
9: Počkej. Culík náhodou bojoval podle pravidel. Ať přestaň ňukat, prosím tě. Takovej velký kluk.
7: No, to se vám lehko řekne, ale ta rána na noc teda byla.
4: Vaňousek je srap. Srap!
9: Ty mlč. Sesměšňovat soupeře, to je moc špatný, abys věděl. Tak ať se mi to neopakuje.
4: Ano, pane Fanfury.
9: No proto.
10: Tak se na mě nezlob, Kajman, jestli jsem ti dal jednu do nosu. No to víš, box je box.
7: No, tak moc se zas nestalo.
9: A stejně jsou ty klukovský války na nic. Podívejte se, kluci, házíte po sobě šutrama. Střílíte bábrlatama a co z toho? Jen snad, že když se dva perou, vždycky má z toho radost ten třetí. A možná, že skutečnej nepřítel, abyste
10: jaký, věděli. Jaký skutečnej nepřítel, pane Fanfury?
9: To pochopíte, až poznáte, že život není žádný peříčko. Pojďte se, kluci, já vám něco řeknu. Já, rozumíte, já bych zakázal všechny války mezi klukama.
1: Co pak je to možný?
9: Je to možný.
1: Strejda Eman mi vypravoval, že nuseláci vždycky bojovali proti vršovákům.
9: Ale je to možný. Podívejte se, co kdybyste založili nuseláci společně tady s těma indiánama z Vršovic, takovej pěkný klub mladých průkopníků. No, pak se nebudete prát na ulici, ale závodit na hřišti.
7: No, ale co pak nás pustěj na hřiště?
9: No, ale pustěj, jakože jsem Fanfulín.
7: Velký bílý bratře Fanfulíne, kdybyste dovolil, moc rád bych vás objal.
9: No, vidíš. A teď, abych vykouřil na přátelství všech luků z Folimanky a z Vršovic dýmku míru. Ura!

0: všechno vím, Čimero. To ses teda blejst v té bezovce. Ferda Plotička není žádný boxer a proháněl tě, že si lítal po ringu jako kašpárek. A ve třetím kole hotovo.
1: To udělal ten nešťastný levej hák, šéfe.
0: Koukni, Čimero, nelakuj mě. Přeci jsem nějaký odborník. Měl se sleep crate. A když si tu ránu koupil, bylo potřeba ji vydržet.
1: No jo, co se dá dělat, šéfe?
0: Dám ti dobrou radu, Čimero. Pusť boxování z hlavy.
1: To se vám řekne moc lehko, šéfe.
0: Máš pěknou košili, pořídil jsi nový boty, jako hadrník už nevypadáš. Víš co, vrať se k řemeslu.
1: Je krize, šéfe. Sami kloboučnický mistři nemají do čeho píchnout. Co by dělali s dělníkem?
0: Jo, tak. Ty si myslíš, že když nemůžeš dělat kloboučníka, budeš aspoň boxovat. To je to samé, jako kdybych se chtěl já uživit zpíváním. A vůbec, Čimero, co vlastně ode mě chceš?
1: Šéfe, každý den trénuju tvrdě a dávám se, jak se patří dohromady. Koukejte, vy máte mezi manažerama dobrý známý. Ať mi dá někdo šanci. Aspoň jednu. Poslední. Šéfe, přimluvte se.
0: Ty jsi dobrý, Čimero. Snad bys nechtěl boxovat v Lucerně. Vlastně proč ne? Lidi se uchechtají smíchy, až tě uviděj. Abys teda neřekl, zařídím ti jeden prýmový zápas. Ale dobře poslouchej, bude to za pár šupů. Nečekej velký prachy.
1: Šéfe, beru.
0: Ještě nejásej. Víš, koho proti tobě postavím? Prvotřídní klasu, mistra. Přijedaj z Londýna a jmenuje se Bob Green. Tak co, Čimero?
1: No co, může přijet.
0: Bereš Boba Greena?
1: Beru, šéfe. A jestli s ním nezamávám, vždyť uvidíte.

0: Takhle to hrát tělo, i když byl byt, kluci, to nepochopím.
1: Prosím tě, to bylo tréninkový utkání.
2: Nemáš sportovního ducha, Jardo. Ty si nedovedeš představit, co znamená pro boxera návrat do profesionálního ringu.
3: Tak co, měl jsem dobrý čas?
1: Vynikající, pane Čimera, jste ve formě.
3: Myslíš, Culíku?
1: No, kluci, řekněte sami.
4: Pane Čimera.
5: Pane Čimera, no.
3: Já se na neděli tak těším. Gong, ring volné, jde se na to. Naznačit úder, úder na bradu a zaútočit. A na solár. Pozor, kryt, odskok doleva, útok a bacha na levačku.
6: Jarďo, teda na takovejhle trénink jsme krátký.
1: To je fakt, pánové. Ale stejně mi pořád vrtá hlavou, jestli toho slavného Greena porazí.
2: No jasně, pan Čimera má náramný postřeh. Hele, dívej se na něj, jo. A je rychle jako vítr, je zkrátka náramný.
3: Culíku, že bychom si dali ještě pár koleček?
1: Moc dobrý nápad. No?
3: Neboj se.
1: No, člověk si zvykne na všechno. Tak pojďte.
5: Ring volný.
1: Podporujem svýho favorita, pane, jako vy svýho, to je přece docela regulérní, ne? Konec kola, pánové, já jsem ze všeho úplně ne.
0: Teda pan Čimera se drží ohromně.
2: Já měl pořádně nahnáno, když se ze začátku začal na Angličana věšet.
1: Další kolo.
2: Sůra!
1: Ty tomu tak rozumíš.
2: No to jasná rána pod pás, pane.
4: Bojuj, Čimero, to ti šéfam kulín. Bojuj jako lev a nedej se. Máš velkou šanci, bojuj.

0: Nabančit takovýmu machrovi, jako je Bob Green, to je teda věc.
1: To je věc.
2: Čo nabančit? Co to je za výraz, čolíku? Pan Čimera zvítězil sportovně.
0: No?
2: Knockoutováním soupeře.
3: Ale děte, kluci, měl jsem velký štěstí. Angličan mi sám naběh na pravači.
4: Ne, bane, Čimero, bane. O štěstí se mluvit nedá. Jsi dobrý technik. Máš páru a co hlavně, přestal se zbát rány.
3: To je fakt. Už se vůbec nebojím.
4: No, ale ještě musíš vylepšit práci levačky,
2: víš? Kluci, to koukáte, jak dědek rozumí boxu.
3: Co? Je, pardon, chtěl jsem říct, pan Fanfulín.
4: Ale děti, nech na hlavě moulo, teď já vím, jaký jména mi dáváte. Ale teď porosteš, Čimero, porosteš.
3: No já už chápanek povíroz. Po zápase za mnou přišel pan Motejlek, kloboučník z Karlova náměstí a povídá mi, jestli bych jako u něj nechtěl nastoupit místo prodavače.
4: Jo.
3: No, prý mu budu dělat velkou reklamu.
4: No tak vidíš, Čimero.
3: No vidím, ale myslím si, nebylo by to přece jen jistější než to boxování.
4: No, inu bylo. Víš, já se taky po jednom vítězství vrátil k fochu a zase jsem dělal topiče na Lokomotivě.
3: Po jakém vítězství, pane Fanfulín?
4: Jo, tak vy si myslíte, že jsem viděl box akorát daleko hledem. Kdepak, Milánkové, kdepak. Mám noviny z roku... Počkej, pojď. Přečti to nahlas, Sulíku.
0: Z roku 1895?
4: Správně, a teď čti tadyhle to.
0: Kolosální vítězství českého borce.
4: No?
0: Diváctvo, které schlédlo nedělní utkání mezi šampionem anglického ringu Harvey
4: Fotterstonem, Kubo, jedna.
0: Fotterstonem a českým rohovníkem Jáchymem Fanfulínem.
4: Pokračovat, Sulíku, táhem pokračovat.
0: Užaslo nad výkonem českého borce. Anglický rohovník...
4: Vidíš, taky Angličan, Čimero, taky. Pokračuj, Sulíku.
0: Anglický rohovník se již ve čtvrtém kole začal tak potácet, že jeho sekundant pan Nolly raději vhodil do ringu bílý ručník. Znamení to, že se šampion vzdává.
4: No, tak co, Broučínkové?
5: Ať je Fanfulín!
4: Počkat, přibrzdět, Jáško, přibrzdět.
3: Pane Fanfulín.
4: No.
3: Vy jste mě postavil na nohy.
4: Já, ale kdepak, to spíš tadyhle, kluci. A hlavně trochu zpevněný rukavice. No jináč to nešlo, milej Čimero.
6: Vršovický irokézové.
7: Připravit k boji.
6: Proč, Kubáte?
8: A jo, kluci, já jsem ještě v takový ráži. No úplně jsem zapomněl, že jsme spolu vykouřili dýmku míru.
6: Já Olda Vaňousek, jinak velký černý kajmán, jménem kluků z Vršovic.
3: Vím, co chcete říct, Vršováci, a moc krát vám děkuju.
4: A teď dovolte, abych řekl něco já. Jestli se chcete přidat vy, Indiáni z Vršovic, k mladým průkopníkům, tak tady máte možnost. Ale pozor, myslím si, že by bylo nejlepší udělat si příští neděli takovej společný vejlet, víte? Aby jsme se naučili aspoň pochodovat a nepřišli k průkopníkům jako hejno husí.
6: Ano!
4: A to vejlet s pěknou písničkou, to je moje. A já jdu s váma a ponesu třeba prápor.

0: Je teplý vlahý podvečer a folimankou jdou tři pánové. Ale to je docela jiná folimanka než ta bývalá. Zmizely klukovské plácky, vrbičky, zahrádky s barevnými altánky. Je tu velký park s dětským hřištěm. Stojí tu velká sportovní hala. Nad Nuselským údolím vede dlouhý, rušný most. A ti pánové?
1: Jsem Jarda Kubátu a můj táta dělal v údolí listonoše.
0: Jarda Kubátu? Snad doktor inženýr Jaroslav Kubát, kandidát věd. Oh,
1: když to musí být. Jinak mám dvě vnučky, Petruši a Zuzanu.
2: Kopejsko, Ctibor. Táta mě nechal vyučit zedníkem a teď jsem vedoucí učňovského střediska. A mám 6 vnuků. Ocela slušný manšaft.
3: Culík.
0: Přece pan Brož.
3: Odjakživa jen Culík. Vedoucí velkého knihkupectví. Starý mládenec, žiju s mámou. Je jí hodně přes 80.
0: Byli jste 4 kluci z Folimanky.
2: Nejmladší Franta Jíru padl v 45. při obraně Prahy.
4: Paničkové! Co koukáte? No, nemůžete mě poznat?
2: To je přece pan Chimera.
3: Jo, bývalý boxer a bývalý kloboučník. Jo. Kde pak ty loňský sněhy jsou?
5: Ale ve formě jste pořád.
3: No samo sebou, teď dělám hlídače ve stavebninách a kdyby se objevil nějakej nenechavý a měl chuť něco sebrat, morce zádry, moc by se splet, má pravačka dovede pořádně zapracovat.
6: Na co čekáš, píš? Ty jsi teda třída, Tomáši?
7: Co, netrpil jsem se, to se stane i ligovýmu hráči. Pane, prosím vás, šoupnul byste nám tu merunu?
8: No jasně, kamaráde.
2: Ošaní. Koukejte, co ještě s tím míčem umím. Nejdřív lehce načechrat, pak se to vezme placírkou do fouše. Very nice. Okno.
1: Kluci,
2: je v čudu.
3: A to nic, paníčkové, to nic. Jsem přece všeumělec. Okýnko bude spravený, než se nadějete. Ale příště bacha, to vám povídá.

0: U Šounova pohádková školka.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, vítejte v mé tady U Šounově pohádkové školce. Ahoj Jani.
2: Ahoj U Šoune, ahoj kamarádi.
3: Kdo to je?
1: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
2: Fakt jo, zrovna tu jeden bonbon mám, tak to vyzkouším. Tu máš, pane slone.
1: Vidíš, ono to i funguje. Já jsem ti chtěl jen říct svou oblíbenou říkanku o slonovi.
2: No ano, moc se mi líbila. Tak co kdybychom si ji ještě zopakovali?
1: Jasně, holky a kluci ji možná znají ze své školky. A jestli ne, tak se ji určitě rádi naučí. Tak pozor, Jani, schválně trošku pomalej. To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
2: Je, to se chci naučit taky. Pojď ještě jednou.
1: To je on, malý slon, co se učí na trombon, zatroubí, když dáš bonbon.
2: To je moc hezká říkanka. A teď už mi konečně našeho hosta představíš.
1: No jistě. Pana slona Oliho jsem pozval já, jo, to je slon Oli. Říkal jsem si, že když už mi všichni pořád říkají, že mám stejně velké uši jako slon, tak jsem si říkal, že by bylo fajn je poměřit.
2: No dobře, a na co jsi přišel?
1: No, že slon má daleko větší uši než já.
2: A já mám zase o dost menší uši než ty. A víš co ještě?
1: No co pa?
2: Dáme si teď jednu pěknou sloní písničku, když už tu máme tu sloní návštěvu.
1: Jo, to je nápad. Ušounova písnička.
4: Tuhle jsem šel kolem botu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kila.

soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

se ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, ať si uleví, je to dobré rok.

0: víc jako plus je ten sloní trus, no tak to se nedivím, to se teda nedivím, vůbec už se nedivím.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, do které dneska Ušoun pozval slona, aby si s ním mohl poměřit uši.
2: Jo, jen jsem v tom chtěl mít prostě jasno.
1: Dobře, dobře, tak už to víš. A malé, větší a největší budeme poznávat i v našem dnešním úkolu.
2: Jo, to je bezva nápad. Ušounův úkol.
1: Tak, holky a kluci, já nejdřív řeknu tři věci a vy s Ušounem pak řeknete, která je malá, která větší a která největší.
2: No dobře, dobře, to se těším. Tak jsme připraveni.
1: Tak pozor. Hrneček, dům a skříň.
2: No počkat, my řekneme určitě správné pořadí, protože jsme šikovní. Tak pozor, holky a kluci, tak 3, 2, 1. Hrneček je malý, skříň je větší a dům je největší.
1: Super, to bylo správně. A teď si dáme zvířátka. Zajíc, veverka a slon.
2: No to je tak jasné, my ti to řekneme v pořadí od nejmenšího k největšímu. Tak pozor. 3, 2, 1. Veverka je malá, zajíc je větší a slon je největší.
1: Jo. No výborně. A do třetice všeho dobrého. Dopravní prostředky. Koloběžka, vlak a auto.
2: No tak to už taky hned víme. Pozor. 3, 2, 1. Koloběžka je malá. Auto je větší než koloběžka a ze všech největší je ten vlak. Jo, jo, vlak je největší.
1: Perfektní, Ušounku. Dnešní úkol jste s kamarády zase zvládli na jedničku.
2: Cože, co? Jo, jasně, Olí, no jo, jo, jo, jo. Jani, Olí říká, že bychom si za ten pěkně splněný úkol zasloužili další super sloní písničku.
1: No tak když je to přání našeho hosta, prosím, tady je další sloní.
2: Jo.

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

0: týdnů se nepraštil do hlavy.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
2: Kde byl a je stále na návštěvě slon Oli.
1: Přišel si s Ušounem poměřit uši a moc se mu tady u nás v pohádkové školce líbí.
2: A my se o něm dozvídáme i víc věcí, než jen to, že má větší uši než já.
1: Jako třeba?
2: No, jako třeba, že existují 3 druhy slonů. Slon indický, slon africký a pak ještě slon pralesní. No a ti všichni mají větší ušiska než já.
1: No a mají chobot, kterým zvednou i strom. Takovou mají v chobotu sílu.
2: A sloní miminka mají 100 kilo. To znamená, že třeba jako váš tatínek a vy, když si spolu stoupnete na váhu a možná ještě o něco víc.
1: Páni, a to je teprve sloní miminko. Velcí sloni váží třeba jako všichni obyvatelé vašeho domu.
2: No ano, ano. Hele, Jani, mohli bychom teď pustit Olímu pohádku? Já jsem moji totiž předtím slíbil, víš?
1: No, sliby se plnit musí, to je jednou jasné.
2: Jo, to se mi ulevilo. Děkujeme, děkujeme. Ušounova pohádka.
3: Kašpárkův výlet.
4: Ah, konečně se mi podařilo utéct. Tolik let s čertem a králem v jedný vitríně. Už to fakt tělo trochu vzduchu. Teda lidi, jak já se nudil. Pořád jsem si představoval svět venku, jaká je tam zábava, alegrace, no a taky nějakou tu krasavici, se kterou bych se mohl oženit. A teď to všechno konečně poznám. Hurá! Jen kdyby mě někdo dovez do centra města, abych se nemusel táhnout sám po silnici. Mám úplně zdřevěnělý nohy.
5: Mami, co se děje?
6: Klid, něco tam leží. Počkej tady, kouknu se. Je to loutka. Kašpárek. Chceš si ho nechat?
5: Jasně. Aspoň tu s Barčou nebudem sami. Je teda trochu opelichanej, ale ve škole žádná holka nic podobného nemá. Tak, tady si sedni, vedle mojí panenky a můžete si spolu třeba povídat.
4: Ahoj, Barčo. Páni, ty jsi hezká. Máš tak dlouhé vlasy. Na slunci se určitě krásně lesknou. A červená šaty ti moc sluší a ty zlaté střevíčky, nádhera. Ale jsi hrozně houbená. Umíš ty vůbec mluvit?
7: Ne.
4: A? No a co bylo tohle? Hele, řeknu ti vtip z muzea, jo? Utekl jsem, víš?
7: Smát se nebudu. Ze smíchu jsou vrásky. Krom toho mě nějaké zatuchlé muzeum rozhodně nezajímá. Mám ráda módní přehlídky a malovátka na obličej.
4: Ale já bych si chtěl jen povídat.
7: To tak. Dej mi pokoj, ty trapnej smraďochu.
4: S tebou teda není žádná legrace. To s čertem u nás ve vitríně byla větší zábava.
5: Jsme doma, vystupujem.
4: Ne. Tady já doma nejsem. Ani nikdy nebudu. Schovám si pěkně za roh. Tak. A šup domů. To je zajímavý, že teď mě nic nebolí a běžím úplně snadno. V dálce vidím muzeum. Jupí! Ušavek byl zase zpátky za sklem. A se všemi si pořádně popovídal, jak já se na ně těším. No jo, doma je prostě doma. A přísahám, že příštích 50 let se z našeho pokoje rozhodně nehnu. Tak čau, děti. A přijďte se na nás někdy podívat do muzea loutek. bude nám spolu veselo.
2: Holky a kluci, stále posloucháte mou, tedy Ošaunovou pohádkovou školku.
1: Dneska je v naší pohádkové školce trošku narváno. Ne, že by tady bylo hodně lidí nebo zvířátek, ale je tu jedno obrovské velké zvíře.
2: Jo, slon jménem Olí. Ano, holky a kluci, Olí vás zdraví. A my se teď s Olím pěkně zacvičíme. Holky a kluci, tak Olí říkal, ani náhodou. Cvičení prý nemá rád.
1: A už odchází a mává nám na rozloučenou chobotem.
2: No to jsem tedy nevěděl, že sloni neradi cvičí.
1: No možná ostatní sloni ano. Vždyť víš, ani lidi nejsou stejní. Ani strašidýlka nejsou všechna stejná.
2: No jo. Já jsem se tak těšil. Ale možná, že dobře, že tady s náma necvičil, protože by nám to tady všechno zboural.
1: No, to máš pravdu, Ušoune. Tak si dáme sloní cvičení bez slona.
2: Tak jo, holky a kluci, přidáte se, jo? Ušounovo cvičení. Tak pěkně si uděláme z ručiček chobot.
1: Jednou rukou se chytíme za nos a druhou provlékneme tím obloučkem, který dělá ta ruka, co drží nos.
2: Jo, super. A teď se projdeme jako slon a kýveme chobotem, tedy tou rukou, co je prostrčená tím okýnkem, ze strany na stranu.
1: A můžete jít pěkně pomalu a stěžka a dupejte jako slon. A pojďte, obejdeme tak celou školku nebo třeba dvakrát obývák.
2: Tak a teď si dejte pěkně ruce k hlavičce a ukážeme si, jak velké má uši Jana. Děláme vedle hlavy takové malé obloučky, protože Jana má oušánka, maličkatá slušivá.
1: Jako hrníček. A teď uděláme větší obloučky a pěkně ukazujeme, jak velké má uši Ušoun.
2: Ano, taky pěkně slušivá ušiska. Jo, a nakonec děláme obří oblouky, protože ukazujeme sloní velikonanánské uši.
1: Tak, paráda, zase jsme si skvěle zacvičili a odměníme se písničkou.
2: Jsem s ní.

0: chlapci, posloucháte mou, tedy Uchionovu pohádkovou školku.
1: A teď už tady na nás čeká dnešní zvuková hádanka.
0: No šup sem s ní. Uchionova hádanka.
1: Dneska jsme tu měli na návštěvě slona, takže obrovské zvíře.
0: Ano, byl tu slon Olí, co nerad cvičí.
1: A teď si poslechneme dvě malá zvířátka.
0: A my pak zase najednou řekneme, koho slyšíme. Jo, kamarádi? Tak, holky a kluci, my to víme, že ano. Tak pozor, 3, 2, 1, myška.
1: Výborně. A teď ještě, jak si poradíte s druhým, ještě menším zvířátkem?
0: No to je úplně jasné. Bz, bz, bz. 3, 2, 1. Komár.
1: Páni, holky a kluci, vy jste prostě jedničky. A ty Ušoune samozřejmě taky, ale... Teď už se musíme pomalu loučit.
0: Ještě předtím si ale zopakujeme tu suprátskou úžasnou bomba úžasňáckovatou říkanku o slonovi, kterou jsme se dneska naučili. Co?
1: Bezva nápad.
0: Tak pozor. To je on, malý slon, co se učí na trombon. Zatroubí, když dáš bonbon. Už vás, holky a kluci, jen moc prosíme o obrázky. Prosím, prosím, prosím.
1: Dneska nám namalujte slona.
0: A nebo naopak úplně malinkaté zvířátečičinko. A nebo slona a malé zvířátečko taky.
1: A nebo úplně malého slona. A potom stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na sloní adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio. Však oni už budou vědět, jak to mají udělat.
0: Jo. A my potom někomu z vás za obrázek pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
0: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš ušatec Ušoun Rušoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Jde si slon pro diplom. O slonovi, který bude panem doktorem.
0: Jo, tu miluju.

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cedur, gedur, Mercedes je známá fráze, navíc po vás panenky pod prsenky házou.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

0: Zaspal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior CZ.
2: Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splítat. Všechny lidi na zemi, přál bych si spočítat, jo, každý den tě vítat.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Právě taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná už po 314.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, jak se jmenuje zpěvačka, která bude vystupovat na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Děčín, město pohádky, v pátek 11. září v 15.30. No a správně nám odpověděla Terka Matějková, že to je Adéla Křivánková. No tak gratulujeme a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude Postřehovka pro dnešní den? Pozorně poslouchej naši hitpošku a odpověz na otázku, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor. Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš Hitparáda soutěž. Díky, no a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Znáte DJ Marshmella? Možná si ho vybavíte podle jeho bílé masky na obličeji ve tvaru bonbonu Marshmallowdu, kterou nosí, aby nikdo nepoznal jeho pravou podobu. Tenhle americký DJ a producent ale není známý jen svou marshmallownovou helmou. Jeho hudba se dostala mezi miliony posluchačů po celém světě a spolupracoval třeba s Edem Sheeranem, Selenou Gomez nebo Bastille. A my si právě teď poslechneme jeho počin ve spolupráci s americkou skupinou Portugal The Man, která pochází z Aljašky. Výsledkem je novinka Phoenix. A pokud znáte bájného ptáka Fénixe, možná už tušíte, proč se písnička jmenuje právě takhle. Fénix je podle legendy pták, který po svém zániku znovu povstane z popela. Je symbolem nového začátku, síly a znovu zrození. Tak co myslíte? Dokáže se DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společným songem Phoenix probojovat do žebříčku hitparády Rádia Junior?
0: Novinka!

0: Tak to byla první novinka hitparády Rádia Junior, DJ Marshmallow s kapelou Portugal The Man a jejich společný song Phoenix. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A kdo pak se nám vrátí do našeho žebříčku díky tipu Tomáše Pohnána? Bude to Pokáč s jeho novinkou Ignor. A jestli si myslíte, že název souvisí s tím, když někomu napíšete zprávu a on vám neodpoví, tak máte pravdu. Pokáč si tentokrát vzal na mušku online seznamování. Ve svém novém songu zpívá o klukovi, kterému se zalíbí nějaká holka a snaží se jí zaujmout, kde se dá. Jenže místo odpovědi přijde Ignor. A podle Pokáče tenhle příběh nevymyslel, napsal ho sám život. K písničce vznikl také videoklip. V něm Pokáčovi dala pořádným košem herečka Míša Tomešová, která hraje slečnu, co ho nekompromisně ignoruje. A Ignor není jen název písničky, Pokáč podle něj pojmenoval i svoje podzimní turné. Čeká ho celkem 14 koncertů po celé České republice a bude to pro něj premiéra. Poprvé totiž vyrazí na turné společně s kapelou. Turné odstartuje 10. října v Mladé Boleslavi a skončí 13. prosince ve Gdyni. A já jsem zvědavá, jestli Pokáč s novinkou Ignor tentokrát dostane od posluchačů palec nahoru, anebo naopak Ignor.
1: Novinka. Na, na, na.

Tak to byl Ignor od Pokáče. Tip na tuto druhou novinku jsme dostali od Toma. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář Tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A tentokrát si mohou všichni zpěváci, kteří dostali nejméně hlasů, oddychnout. Protože tentokrát odesíláme do Síně slávy.

0: Po maximální počet 10 kol se v našem žebříčku udržela Gabriela od dívčí skupiny Kecaj. A jednou se jí dokonce podařilo dosáhnout na bronzovou trojku, což je u zahraničních songů velký úspěch. Takže gratulace! Do síně slávy odesíláme i Káju a Bambuláčka s lekací písničkou Buff. I oni se v našem žebříčku udrželi po 10 kol, takže taky gratulace. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A koho pak zachránili pecky, co odešly do síně slávy a díky nim v našem žebříčku zůstává? Je to Gracie Abrams s písní Hit the Wall. Minulý týden byla novinkou a teď už je na 10. příčce. A dáme si jednu zajímavost z Gracie na života. Teda vlastně z dětství. Když jí bylo 8 let, začala chodit na hodiny rockových bicí. No a právě u malé bicí soupravy doma vznikla jedna z jejich prvních hudebních vzpomínek a taky touha věnovat se hudbě profesionálně. No a Gracie, což je další vzpomínka na dětství, si už jako dítě hodně psala. Jejich učitelka ve 3. třídě totiž dala dětem úkol, že se musí pravidelně zapisovat věci do deníku. No a Gracie si deník zamilovala natolik, že se z něj později stal základ pro psaní písniček. Vždycky se podívala na nějakou stránku, co jí tam třeba trápilo a o tom napsala svůj song. A to je taky super tip pro tebe. Piš si deník a možná jednou, až vyrosteš, tak ho taky takhle úžasně využiješ a budeš mít spoustu nápadů do svých písniček. Gracie Abrams, Hit the Wall.
1: 10. místo.

0: Hit the Wall od Gracie Abrams se dostalo z novinky Hit Parády Rádia Junior na 10. příčku. A kdo se nám tentokrát trochu propadl? Je to Pavel Čadek s písní Strach. Z Bramborové čtyřky se tentokrát přesunul na 9. příčku. Ale pozor, jeho čelo umí překvapit. Pavel ho totiž nepoužívá jen jako nástroj, na který hraje melodii a doprovod. Díky speciálnímu loopru si může během koncertu nahrát několik zvuků čela za sebou a vytvořit z nich celou hudební vrstvu. Takže jeden člověk může znít skoro jako celá kapela a je z toho úplně profi písnička. A právě to je jeden z triků, díky kterým je jeho cello folk tak neobvyklý. Tak co, podaří se Pavlovi příští týden z devítky vyšplhat zase trošku výš? Pavel Čadek, Strach.
1: 9.

0: tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, který nám sestoupil ze 4. místa na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Z novinky se dostala na 5. příčku a teď je 8. Tak si u vás vede Vesna s písní Já se tě brát nebudu. A když už jsme měli možnost Patricii Kaňuk vyspovídat v klubu Rádia Junior, máme pro vás jednu zajímavost, kterou jste možná nevěděli. Patricie totiž kromě hudby studovala také antropologii. No a teď pozor, dáme si kvíz. Víš, co antropologie zkoumá? Za A počasí a podnebí, nebo za B člověka a lidskou společnost, nebo za C vesmír a planety. No a správná odpověď je za B. Antropologie je věda o člověku, jeho vývoji, kultuře, způsobu života a společnosti. A vlastně to se k Patrici a Vesně skvěle hodí. Její hudba totiž často čerpá právě z tradic, folklorní muziky, kultury a taky z toho, co je pro různé lidi a místa typické. Vesna a Ben Kristoval, Já se tě brát nebudu.

0: Já si tě brát nebudu. Tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli pátí a teď jsou osmí. A k našemu rozhovoru se dostaneš z hlasovací tabulky Rádia Junior. A kdo se nám v hitparádě tentokrát vyšplhal z devítky na sedmou příčku? Je to Taylor Swift s písní Applied. A když už jsme si minule povídali o jejím létě, dnes si dáme takovou trošku chlupatější zajímavost. Věděli jste, že Taylor má tři slavné kočky a dvě z nich pojmenovala podle televizních postav? Kočka Meredith Grey dostala jméno podle doktorky ze seriálu Chirurgové a Olivia Benson podle detektivky ze seriálu Zákon a pořádek. No a Taylor je má opravdu hodně ráda. Její kočky se dokonce objevily v jejich videích a jedna z nich se stala jedním z nejbohatších domácích mazlíčků na světě. Takže zatímco Taylor má za sebou koncerty, desky a teď i svatbu, doma jí dělají společnost tři pořádně slavné kočičí hvězdy, které si někdy vyjedou i na turné. Taylor Swift, Applied.
1: Sedmé místo.

0: Z 9. na 6. místo si polepšil hit Applied od Taylor Swift.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A máme tu malý sešup. Z 5. místa na 6. klesly Rebelky a jejich Tohle není love song, který naspívali společně s Adamem Seidlem, Jonem, Maty Vopem, Honzinem a Ariankou. O Rebelkách už jsme si toho napovídali dost, tak se dnes podíváme na zoubek jednomu z jejich parťáků. Adam Seidl je možná známější jako herec ze seriálu Ulice, kde hraje Erika. Ale kromě herectví se dlouhodobě věnuje hlavně hudbě. A právě v písničce Tohle není love song se představuje i jako zpěvák. Takže pokud ho znáte z televizní obrazovky, tak vězte, že Adam už od malička hraje v nejrůznějších muzikálech a teď pracuje i na své vlastní muzice. A ještě jedna zajímavost. Adam se s Rebelkami a dalšími zpěváky potkal nejen kvůli hudbě. Společně se objevili také v našem klubu Rádia Junior, kde jsme si povídali o tom, jak tahle početná partička vlastně vznikla. Tak si náš rozhovor najdi. Dostaneš se k němu z hlasovací tabulky Hitparády Rádia Junior. Stačí kliknout na název následujícího songu, který se jmenuje Tohle není love song.
1: 6. místo.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Johnny, Maty, Vob, Honzino a Arianka. Minule byli pátí a teď jsou s písničkou Tohle není love song na šesté příčce. A kdo pak nám otevře první pětku hitparády Rádia Junior? Je to Jony s písní Tanči. Tahle novinka se v našem žebříčku objevila teprve minulý týden a hned při svém prvním hlasování se vyšplhala na páté místo. Jonyho už ale v hitparádě dobře známe. V březnu u nás soutěžil s jinou písničkou, ale to se objevil také jako jeden ze zpěváků v písni Tohle není love song společně s Rebelkami a dalšími mladými interprety. No a teď má v hitparádě Jony svůj vlastní song a navíc za sebou jeden pořádně nabitý týden. Minulý pátek odehrál se svou kapelou svůj dosud největší koncert v rodném Děčíně. Ani ve snu. A jen pár dní před ním nám v klubu Rádia Junior prozradil, co všechno museli na koncert připravit a proč si spoustu věcí zařizovali sami. Jony nám tehdy také vyprávěl o zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem. No a už teď jasné, že jeho Tanči zaujalo i vás. No a hned na poprvé je z toho první pětka. Tak co? Kam pošlete Jonyho příště? Jony? Tanči!
1: Páté místo.

0: Tanči, tak se jmenuje novinka z minule od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj v hitparádě Rádia Junior hlasuj.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo si v našem žebříčku obhájil 4. místo? Bára Ladrová se Sokolíkem Pepíkem. A protože jsme si minule povídali o samotném Sokolu, dneska se podíváme na Báru. Ta se letos stala ambasadorkou projektu Se Sokolem do života a pro děti dokonce připravila sérii pohybových rozcviček inspirovaných 5 zvířátky. A když jsem se Báry během rozhovoru na Rádiu Junior ptala, jaké sokolské nářadí má nejradši, tak co myslí, že mi odpověděla? Za A kladinu, nebo za B žebřiny, nebo za C kruhy. No a C je správně. Bára Ladrová má nejradši kruhy. No a jaké nářadí máš nejradši ty? A jaké sokolík Pepík?
1: 4.

Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, je opět na čtvrtém místě. A jestli ještě domáš, na který sportovní kroužek chodit, tak si zjistí, jestli u vás máte sokolskou jednotu. Třeba by tě cvičení v Sokolovně na nejrůznějším nářadí mohlo bavit. A kdo nám v hitparádě Rádia Junior tentokrát vystřelil z poslední postupové desítky rovnou na bronzovou trojku? Je to 19-letý David Málek s písní Usínám. Tak tohle už není žádné usínání, ale pořádný budíček. Minulý týden byl David 10. a teď si díky vašim hlasům polepšil o neuvěřitelných 7 příček. A David mezi tím rozhodně nezahálel ani v hudebním světě. Od vydání Usínám stihl přijít s dalšími 2 singly. V červenci vydal písničku Pomalej start a v srpnu pak Tolik věcí. Takže zatímco nám Usínám hitparádě právě pořádně ožívá, David už pracuje na dalších písničkách. No a kdo ví, třeba mu právě tahle bronzová medaile dodá ještě větší chuť do další tvorby. David Málek, Usínám. 3. místo.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ nějaké pohádky. Mrkni se na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Po sérii stříbrných medailí nám David minule slíbnul na poslední postupovou desítku, ale teď už stojí opět na bedně a odnáší si bronzovou medaili.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo se nám tentokrát usadil na stříbrné příčce? Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Minulý týden byla Adélka zlatá, takže tentokrát si o jedno místečko pohoršila, ale po pohádkovém koncertu Rádia Junior v Jičíně, kde jsme si společně zaspívali, zatancovali a dokonce si vyzkoušeli i rozhlasové dovednosti, si určitě zaslouží pořádný potlesk, protože naprosto fantasticky zaspívala písničky z pohádek i k-popové pecky. A teď pro vás mám jednu kvízovou otázku. Víte, kolik bylo Adéle let, když poprvé vyhrála pěveckou soutěž? Za A5, za B7, nebo za C10, nebo za D13? No a správně je za B. Adéle bylo teprve 7 let. Soutěž Talent Ostrava tehdy vyhrála a právě tam prý poprvé zažila, jaké to je potěšit svým zpěvem úplně neznámé lidi. A od té doby už toho stihla opravdu hodně. Koncerty, festivaly i mezinárodní pěvecké soutěže. Tak si pojďme připomenout její aktuální pecku. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: Druhé místo.

0: Adéla Křivánková konečně volná, minule zlatá a teď stříbrná. A kdo pak vítězí ve 314. kole hitparády Rádia Junior? Je to skupina Botox s písní My dva. Minule byli stříbrní a tentokrát si už zlatou medaili nenechali utéct. A protože už víš, že My dva je písnička o zvířacích mazlíčcích, mám pro tebe dneska kvíz trochu z jiného soudku. Víš, který domácí mazlíček patří mezi nejčastěji chovaná zvířata? Za A pes, nebo za B kočka, nebo za C králík, nebo za D papoušek? No a správná odpověď je... Za B. Kočky patří mezi nejčastěji chovaná domácí zvířata vůbec a jejich soužití s člověkem má tisíce let dlouhou historii. Takže pokud máš doma kočičího parťáka, možná právě teď poslouchá s tebou. A pokud máš jiného zvířecího kamaráda, vůbec nevadí. Tahle písnička je totiž pro všechny zvířecí mazlíčky. Botox, My dva.
1: První místo.

0: My dva, tak se jmenuje první poprázdninová hitovka Hit Parády Rádia Junior od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli stříbrní, teď se opět vrací na zlaté první místo. Gratulujeme! Soutěž! A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor? Opakuji ještě jednou, kolik koncertů čeká Pokáče na jeho podzimním turné Ignor? Jestli to nevíš, tak si poslechni náš pořad ještě jednou a až to zjistíš, tak nám napiš na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hit paráda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! No a teď už si pojď vybrat, kterému z 12 hitů dáš svůj hlas. Je tady...
1: Rekapitulace.
0: S novinkou Phoenix přichází Marshmallow a Portugal The Man.
2: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, dost mě vážně šokovala. Normálně...
0: Druhá novinka Ignor je od Pokáče. Hit the Wall od Gracie Abrams je na 10.

0: ve 314. kole vítězí skupina Botox s hitem My dva. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil? A nebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače. A to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začíná se zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky a jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno a nebo v sobotu i v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Ahoj!
2: Máte rádi zvířata?
3: Pozorujete je v přírodě?
2: Máte zvíře doma?
3: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
2: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
3: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
2: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, pohoršovna. Část 12. Ďáblík s dudlíkem, bota v kaši, dar pro tvrda Škudiberta. Tvrd nesl trichtýř, 3 litry mléka a miminkovskou láhev s dudlíkem. Jo, měl taky žárovku, protože se mu nechtělo krmit ďáblíka po tmě. S plnou náručí vešel do třídy a rozhlédl se po mžourajících škůdcích. Bylo jich nějak podezřele málo. Chyběl Mstižer a ten pihovatý, ten zlá hodná sudička. Ďáblík spal.
2: Klid, klid, mládeži, nesu mlíko tomu potetovanému. Neboj, malička, na tebe zbude taky, už máš asi hlad. Dala vám manželka večeři? Aha, nedala. No nic, já vám pak něco ukuchtím. Ale teď, hele, bych potřeboval pomoct. Podržte toho malýho mizeru, ať mu můžu nalejt mlíko do krku.
3: S radostí,
0: vypískli trpajzlíci. Naskákali na záprcka a drželi mu ruce. Jeden z nich mu skočil na hruď a stepoval tam jako cvok. Ospale zamžikal, zkusil ho opatrně sundat, ale trpajzlík mu strčil botu do nosu. Ucpal mu levou nosní dírku. Chápeme, že je to poněkud fujtajksl představa, ale fungovalo to. Ďáblík zalapal po dechu a tvrd mu rychle šoupl dudlík do pusy.
2: Jste kluci šikovný, řekl uznale trpajzlíkům. Teď to půjde jako po másle.
0: A opravdu, záprcek sál jako mimino, cucal a cucal, nemohl se vůbec nabažit. Vycucal celou lahvičku a hned chtěl ještě. Dostal druhou, potom třetí a měl dost. Vypadal blaženě. Usmíval se od ucha k uchu a velmi způsobně poděkoval.
2: Děkuju mnohokrát, pane. To byla opravdová lahůdka.
0: Zavřel oči, sundal si trpajzlíka z hrudi a přivinul ho k sobě jako plyšového medvídka.
2: Tak jo, tak jdu vařit, prohlásil tvrd. Dali byste si švestkový knedlíky s tvarohem, s mákem, nebo s obojím? Aha, s obojím, no.
0: Ještě nakrmil mlékem Ježi Baby a spokojeně kráčel domů.
2: Splnil úkol a teď uvaří knedlíky a bude.
0: V tom se na schodech objevil drobný stín.
2: Je, a to si ty, sudičku, jdeš si pokecat. To je prima, ale já teď nemám čas.
4: Ne, nejdu si pokecat. Já jen... Vy víte, kdo je ve sklepě?
0: Tvrdovi málem spadl kulich z hlavy.
2: Já nic nevím, já ne. Já musím jít vařit.
0: Sudíček přešlápl z nohy na nohu. Pane Škudiberte, a vy jste s námi nebo proti nám?
2: Jak to myslíš, s váma nebo proti vám?
0: Sudíček znal spoustu slov, ale teď ho žádné nenapadlo. Co když pan Škudibert o Mstižerovi neví? Nemám radši mlčet? Jestli nás pan Škudibert zradí, ďábel odvede Mstižera do pekla. Sudíček všechno vsadil na jedinou kartu. Ve sklepě je Mstižer Krutohlav. Škudibert mu honem zacpal pusu.
2: Mlč, poč, to je moc tajný.
0: Potom hrdě šepnul.
2: Já ho hlídám. Škytavka mi ho dala na starost, ale
0: Sudíčkovi z toho šla hlava kolem. Jaká škytavka? A kde se tu vůbec mstižer vzal? Pane Škudiberte, on musí hned pryč. Jestli ho tu peklo najde, začne pekelný masakr. Jestli teda víte, co to je. Ale jestli ho nenajde, tak to strašně, ale asi fakt děsně odnese z... Co mám dělat? Raďte rychle! Škudibert si bezradně podrbal kulich. To na něj bylo nějak složité. Že se do toho vůbec pletl, že to nenechal na Zlobertě. Tvrd nikdy nic nerozhodoval. Dnes se poprvé rozhodl samostatně a je z toho rovnou masakr. Sudíček zoufale pokračoval. Je to jako s tím chlapečkem, co měl vypadnout z okna. Ať udělám, co udělám, někdo to odnese. Ale když neudělám nic, tak to odneseme všichni, chápete?
2: Nechápu,
0: řekl Tvrd upřímně.
2: A co teda, jako mám dělat já?
0: Teta Škrkavka došla k domku s vysokánským plotem. Oknem viděla Pimovou maminku, jak brečí, a tatínka, jak křičí do mobilu a asi volá policii. Ještě nestihli zešedivět strachy. Tatínek měl blondětého ježka a maminka nádherné zrzavé vlasy jako všechna trojčata. Ale mohli zešedivět každou chvíli, čili nebyl čas na zdvořilosti. Vrátka byla zamčená, nepřicházelo do úvahy, že by Škrkavka přelezla plot. Musel by ji tam zvednout jeřáb. Sice byla škůdce a kdyby se soustředila, mohla nechat plot vybuchnout, ale to nebyl nejlepší nápad, když nechtěla tropit hluk.
2: Tak si s funěním sundala botu.
0: Tím botám se říká křusky a jedna vážila 3 kila.
2: A mocným rozmachem i hodila.
0: Okno se rozbilo, bota spadla do kastrolu s bramborovou kaší, maminka vykřikla a tatínek zavolal: kdo tam? Teta chtěla říct 1000 věcí naráz. Například, za prvé, nebojte, váš syn je v pořádku, za druhé, ale jeho bratr a sestra v pořádku nejsou, protože je Krutohlav dal do pohoršovny. Za třetí, snad Záprcek vypil to mlíko. Za čtvrté, já jsem jejich teta. Za páté, Škudibert je sice nekňuba, ale není špatný chlap. Za šesté, teda já žádná pokrevní teta nejsem, ale musíte mě až do smrti brát jako jejich tetu, protože já se Žeríka ani vraždinky nevzdám. Za sedmé, máte auto, doufám, že jo. Za osmé, mámo, nebrečte. Ale teď všechno zapomněla a zařvala jen:
2: on nechce vymýšlet křížovky, on chce být hrdina.
0: Pimovi rodiče na ní třeštili oči. Vůbec nechápali, kde se tu vzala ta ženská jako hrom, která nebezpečně připomínala tvář její výsosti královy sestry známé všem z poštovní známky.
2: Uf,
0: vydechla teta, jako kdyby krkla sobka.
2: To je vaše auto. Dost zbytečných řečí, nasedat a jet.
5: Chlapče,
0: pokračoval Tvrd nešťastně.
5: Já nejsem moc chytrej, víš. Já když mám něco rozhodnout, tak mě většinou rozbolí břicho. Někdy dokonce i zuby. Jdi za Zlobertou, ta je chytřejší než já.
0: Sudíček měl hlavu jako ždímačku. Myšlenky se v ní zběsile točily a ždímačka dělala hluk. Ale dostal nápad. Ještě pořád chcete, abych vám pozměnil osud? Víte, já nemůžu moc, ale mám takový jako dar. Můžu ho někomu dát, když ten někdo bude chtít.
5: Jaký dar?
0: Tvrd si rozčilením žmoulal špičku nosu. To dělal vždycky, když nevěděl, co dál. Když já ani nevím, jestli je to dobrý nebo špatný dar, nezapomeňte, že jsem pořád zlá sudička, i když jsem v pohoršovně za to, že nejsem zlá, tedy zlý.
5: Co je to za dar?
0: Tvrd žmoulal pořád urputněji. No, komu ho dám, ten uvidí věci, jaké doopravdy jsou.
2: Co to je za pitomost? Každý přece vidí věci, jaký jsou. Co pak snad vidím místo slepice kartáč?
0: Tvrd se zabušil do čela. Sudíček pokrčil rameny.
5: Jak chcete.
0: Já myslel, že by se vám třeba líp rozhodovalo.
5: A to dáváš zadarmo, nebo něco chceš?
0: zeptal se Tvrd trochu vychytrale. Aby nepřišel o nějaké zboží v akci, které tak ráda kupovala z Loberta. Zadarmo, ale když se ho vezmete, už ho nemůžete vrátit.
2: Jo, tenhle kluk je pěkný šizuňk, myslel si Tvrd. Co mi to chce napovídat? Lidi si nedávají dárky jenom tak. Z Loberta mu nikdy nic nedala, ani k Vánocům, ani k narozeninám. Prý je to zbytečné utrácení. Jednou mu dala nový hadr, když se ten jeho starý prodřel. Ale proč by mu něco dával sudíček? Kdyby se tak mohl rozmyslet. Ale pak řekl, a tak jo, kluku, tak mi ten dar dej.
0: Sudíček zvedl pravou ruku. Já to ještě nikdy nedělal. Učili nás, že stačí ťuknout mezi obočí. Tak prosím vás, necukněte. Tvrd přimhouřil oči a jako v mlze viděl, jak se k němu blíží drobný prst. Pak ucítil lehké ťuknutí na kořen nosu, po těle se mu rozběhlo slabé mravenčení a byl konec. Nic se nestalo. Tvrd zklamaně oči otevřel. Chtěl říct,
2: to má být všechno,
0: ale neřekl. Podíval se totiž směrem ke dveřím do sklepa, za kterými spal mastižrout. A najednou, i přes ty dveře, jakoby úplně jasně viděl, že to není mastižrout. Ten spáč se mu podobá, to jo, má stejně zrzavé vlasy, ale úplně jiný výraz než mstižer Krutohlav.
2: Mstižer pořád koukal, jako by chtěl brečet, a Pim vypadal o moc šťastněji, dokonce i když doopravdy brečel.
0: Potom se podíval na sudíčka a neviděl šizuňka a lumpa, ale 13letého kluka, který je stejně bezradný, jako byl celý život on. A taky viděl sebe, ne očima, ale nějak zevnitř. A viděl docela prima dospělého chlapa, který se nemusí všeho bát. Jo, a taky viděl, že těm klukům musí pomoct, protože... No, neviděl ty důvody úplně přesně, ale teď nebyl čas o tom mudrovat.
2: Jde se na věc, prohlásil. Nejdřív musí z domu Pim. Mám v kuně bicykl, snad umí kluk jezdit. Pak někam schovám záprcka.
0: Zatřásl spícím Pimem.
2: Vstávat!
0: Sudíček chtěl zmáčknout kliku, ale dveře začaly příst jako kočka.
6: Neblázni, sudíčku, tohle nemůže vyjít, sudíčku. Peklo si tě najde všude, sudíčku.
0: Tvrd ty dveře slyšel taky. Jemu říkali,
2: to bude maler, je. Z Loberta z tebe udělá plácačku na mouchy, škudi berte, zmiz, dokud je čas.
0: Tvrd to slyšel, ale bylo mu to jedno. To nemluví žádné vševědoucí dveře, to jsou jeho hloupé myšlenky.
2: Zbláznil ses?
0: Zaječel někdo ze tmy.
2: Ty schováváš toho královského zprátka? Udělám z tebe rohošku a všichni si do tebe budou utírat boty. Udělám z tebe lux a budeš do smrti žrát špínu. Udělám z tebe záchodovou mísu.
0: Přímo před ním stála vzteklá Zloberta.

0: zlatých peněz. Ale kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchučší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala. Ale kdyby byl mohl někoho grejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal proto, že se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu 40 let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i zde. Jak se ozvali u richtářů anebo v hospodě dudy, hned byla plná sednice hochů, v síni a po náspi stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ať by Dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě, tak stará jsem muž a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti, věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán je vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ní takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán džbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí: "Sol, hoši!" Hoši se rozestoupí a pán si bere Káču k tanci. Jakýho šlaka, kdo pak asi je, ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou, aby Káča nezahlídla, že se jí smějou. Ale Káča neviděla žádného. Ona byla ráda, že tancuje. Byť by se jí byl celý svět smál, nebyla by si z toho pranic dělala. Celé odpoledne, celý večer tancoval pán jen s Káčou. Kupoval marcipán i sladkou vodku a když přišel čas jít domů, vyprovázel jí po vsi. Kýž bych mohla s vámi tak do smrti tancovat jako dnes, pravila Káča, když se měli rozcházet. I to se ti může stát, pojď se mnou. A kde zůstáváte? Chyť se mne kolem krku a já ti povím. Káča ho chapla, ale v tom okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní zrovna k peklu. U vrat se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu ulehčit a Káču z něho sundat, ale ta se držela jako klíště a živou mocí se otrhnouti nedala. Chtěj, nechtěj, musel se čert s Káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. Koho si to neseš? Ptal se ho pán. A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl Káčin nářek o tanečníka a mysle jí trochu zastrašit, že se s ní pustil do tance a pak, že jí na chvíli také peklo chce ukázat. Já nevěděl, dokončil, že se mne nebude chtít spustit. Protože si hlupák a naučení moje si nepamatuješ, vyjal si na ně starý pán. Dříve než s kým, co začneš, máš jeho smýšlení znát. Kdybys byl na to vzpomněl, když tě Káča vyprovázela, nebyl bys jí bral sebou. Nyní se mi klid z očí a hleď, jak se jí zbavíš. pln mrzutosti štrachal se čert s panou Kačenkou na zem. Slibovali hory doly, jestli se ho spustí, proklínali, ale všecko nic platno. Utrmácen, rozloben, přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tudy ho ovčák nepoznal. Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta. Ale milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle a tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí spustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice, ale tam jí nějak odbít. Nejsem v stavu. Nohy pode mnou klesají. No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu, ale nenadlouho, protože musím zase pást. Asi za půl cesty odnesu. I to budu rád. Slyšíš ty, chyť se mne, křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se hůňatého kožichu. Nyní měl štíhlý ovčák co nést, káču a hrozný velký kožich. Avšak ho to také dost brzo omrzelo i myslil, jak by se káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby jí tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout. Byl mu sice dost volný a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, káča neví nic. Vyndá druhou, káča neví ještě nic. Odundá první petličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí, až blunk, káča leží v rybnice i s kožichem. Čert nešel za ovčákem. On seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzoli se ovčák s káčou navrátil. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně pospíchal ovčák k louce, mysle, že bude cizinec i snad u vesnice a ovce, že jsou samotní. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez káči a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi. Já ti děkuju, ty jsi mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi znouze pomohl, povím ti, že jsem čert. To dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát a pravil sám k sobě. Jsou-li všichni čerti tak hloupí jako on, tedy je dobře. Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže. Bohatství měl dost, i se svobodným pánem nadevším požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, jakých jen svět podati může. A když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si oni dva a ubohý lid nevěděl, kde má již peněz nabrat. Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho byl zprotivil. Kdo by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správčí země. Jedenkrát, když nevěděliš, co si má vymyslit, povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký konec vezme život třech marnotratníků. Odpust knížecí milosti, řekl Zahotov se svým zkoumáním, tvému životu i tvým správcům hrozí takové nebezpečenství, že se to vyřknouti obávám. Jen mluv a je tě to cokoliv, ty ale zde zůstat musíš a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Já se mile rád spravedlivému rozkazu podvoluji. Poslyš tedy, než bude druhá čtvrt měsíce, přijde pro oba správce čert. V tu a v tu hodinu, ten a ten den, v oupilňku, přijde pak i pro tebe knížecí milosti a všecky tři vás zaživa do pekla odnese. Do vězení odveďte toho živého šejdíře, poručil kníže a služebníci učinili podle rozkazu. V srdci nebylo knížeti, jak se stavěl, slova hvězdářova otřásl ním jako hlas soudný. Poprvé se v něm ozvalo svědomí. Správce odvezli na polo mrtvé domů, žádný z nich do huby nevzal. Sebravše všechno jim mění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady se všech stran zatarasit, aby pro ně čert přijít nemohl. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně a sponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den jak den pásal své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne z nedadání stojí před ním čert a praví k němu. Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádali chudý lid a knížeti zle radili. Ale víš-li co, poněvadž vidím, že se polepší, nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevrou a já pána pryč povedu. Tu ke mně přistup a řekni, odejdi v tu chvíli, sice bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána dva pytle zlata dát a nebude-li chtít, řekni jen, že mne zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu a též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař a užívej jich dobrému. Až bude měsíc v oupenku, musím odnést samého knížete. Než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Sice bys musel vlastní svou kůži nastavit, to dořekl a odešel. Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály tu a dívali se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufandlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, synalého a na polo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá, odejdi, sice bude s tebou zle. Tu chvíli čert zmizí a potěšený pán líbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. Spokojen šel ovčák k druhému hradu a též tak dobře jako u prvního pořídil. Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se bez toho pořád poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se 4 koňmi pro milého ovčáčka a když ho přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. Pane můj, odpověděl ovčák, vám to slíbit nemohu. Jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla. Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil a ovčák odešel, přislíbiv jemu, že se v určitý den vynajde. Se strachem a hrůzou očekávali všude úplněk měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přáti. Dnovy ubíhají, ať je člověk s radostí nebo s žalostí počítá. Než se kníže nadal, byl den za dveřmi, o kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen jen celý smrtelný seděl kníže a očekával buď to ovčáka nebo čerta. Najednou se otevrou dveře a černý stojí před ním. Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe. Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva stálo. Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, běží zrovna k čertu, volaje zdaleka. Uteč, uteč, sice bude s tebou zle. Jak se můžeš opovážit mne zdržovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl? Pošeptal čert ovčákovi. Blázne, mě tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a bdá se po tobě. Jakmile uslyšel čert o káči, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu vysmál a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za toho udělal kníže svým nejprvnějším dvořenínem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák, upřímný rádce a správný dvořenín. Ze 2 pytlů zlata nenechal ani grejcaru. Pomohl ním těm, od kterých je správcové vydřeli.
1: Posloucháte pohádkové poklady.
2: Bylo, nebylo. Žil jednou v jedné vsi jeden chlapec. Pasáček, ale tak krásný, že mu všichni chlapci z širokého, dalekého okolí záviděli. Za to děvčata na něm mohla oči nechat. Jeho pěkná, urostlá postava, havraní vlasy na sněhobílé šíji, knírek pod nosem a hluboké, upřímné oči nejedné učarovali. Ale on jakoby je neviděl. Za chvíli mu žádná neřekla jinak, než vesnický princ. Lidé, u kterých pasáček sloužil, ho měli rádi, protože si vždycky hleděl svého. Však taky krávy, které on pásl, byly daleko tučnější a daleko víc dojily, než krávy ostatních pasáků. Bůh sám ví proč. Snad, že jim uměl vybrat bohatší a chutnější pastvu. Snad, že se narodil, jak se říká, na šťastné planetě. Jednou z jara našel si pasáček pro své stádo hezké květnaté údolí se zpívajícím potokem. Lehl si do stínu košatého stromu a usnul, jako když ho do vody hodí. A sotva se mu sklížily oči k kde se vzala, tu se vzala, stála před ním překrásná víla. Krásnější než všechny lesní žínky a rusalky dohromady. A řekla mu, aby šel tam a tam na Královský hrad, že ho tam čeká nepředstavitelné štěstí. Chlapec se po chvíli probudil a rozběhl se za svým stádem, ale podivný sen mu nešel z mysli. Co to může znamenat? Když druhého dne přihnal dobytek na pastu a opět se mu ve spánku zjevila ta víla a posílala ho na Královský hrad, řekl si, že to určitě není jen tak, a chodil celý den jako v mátohách. A další den, do třetice všeho dobrého, se mu ten sen zdál znovu. A tentokrát mu víla dokonce hrozila. Prý ho stihnou všechny možné pohromy, nemoci a neštěstí, nepůjde-li. Co dělat? Chlapec dohnal krávy domů, zavřel je do ohrady a šel k pánovi. Pane, vyplaťte mi mzdu. Ne, nestěžuji si na nic, ani na plat, ani na stravu, ale nezůstanu tu. Musím do světa. Když pán viděl, že ho neudrží, vyplatil mu jměníčko, kterému byl dlužen, a hoch šel. Šel, šel a šel, až přišel ke Královskému hradu. Vkročit do brány se bál, a tak se nabídl správci královských zahrad za pomocníka. Správce ho rád přijal, královské princezny si totiž už dávno stěžovali, že najímá jen samé ošklivé a protivné pomocníky. A teď se mu konečně naskytl pěkný chlapec. Chlapec byl pěkný, pravda, ale špinavý a rozedraný až běda. Teprve, když se řádně vykoupal a když mu správce dal čisté prádlo a slušný oblek, jak se patří, vynikl. Teď teprve vypadal jako skutečný královský zahradnický pomocník. Práce moc neměl. Jeho hlavní povinností bylo uvázat každý den ráno 12 pěkných čerstvých kytic, počkat, až půjde 12 královských princezen na procházku do zahrady a podat jim je. Nad těmito princeznami pronesli sudičky podivnou sudbu. Přisoudili jim vášnivou zálibu v tanci. Mimo to se neměli vdát, dokud někdo jejich sudbu neuhodne a dokud se jedna z nich nezamiluje. A tak milé princezny chodili každou noc někam tančit. Nikdo nevěděl kam. A pokaždé rozbili do svítání 12 párů pesových střevíčků. Král z nich byl celý zoufalý. Nevěda kudy kam, dal rozhlásit po celém království i po okolních zemích, že ten, kdo vypátrá, kam jeho dcery v noci chodí a co kde dělají, bude si moct vybrat jednu z nich, tu, která se mu bude nejvíc líbit, za ženu. Zanedlouho se shromáždila na královském dvoře řada uchazečů, rytíři, princové, knížata, hrabata, urození i méně urození páni, a večer, když se princezny odebrali do své komnaty, postavil se vždycky jeden z nich před devatery železné dveře a hlídal je. Marně se však král těšil, že mu ráno přinesou dobré zprávy. Každý, kdo se takto večer postavil na stráž, do rána beze stopy zmizel. Tak zahynul jeden, druhý, třetí, čtvrtý. Dohromady jich bylo 11 a král sám už si netroufal nikoho přemlouvat. Co mu zbývalo? Pomalu se začal směřovat s tím, že princezny zůstanou starými panami a že jim bude nucen do smrti kupovat každodenně 12 plesové střevíčky. Zahradnický pomocník konal své povinnosti, jak nejlépe uměl. Princezny byly spokojeny s jeho kyticemi, on byl spokojen se svou prací. Vždycky jim podával květiny s lehkou úklonou a se sklopenými zraky. Po čase však začal pozorovat, že kdykoliv podává kytici té nejmladší, vždycky se mu nahrne krev do tváře a srdce se mu tak rozbuší, div, že z hrudi nevyskočí. Dívka si toho rovněž všimla, ale myslela, že je mladý a neskušený a že se prostě před děvčaty červená. Jednou se o tom dokonce zmínila svým sestrám. Ty ji ale dali. zahrnulý výčitkami, že prý by je nejraději zradila a srdce honem honem někomu zadala. A jaká prý je to vůbec princezna, když se jí líbí obyčejný zahradnický pomocník. Chlapec sám věděl, že by s takovým soustem moc dobře nepochodil, ale srdci neporučíš. Neměl by tak jít večer k princeznám na stráž? Jen vzpomínka na smutný osud jeho předchůdců a pomýšlení, že by ho král mohl odmítnout a vyhnat ode dvora, ho od toho odrazovali. Představa, že by už nikdy nespatřil svou princezničku, nepodával jí kytice a nedotýkal se třeba sletmo jejich bělostných ruček, připadala mu horší než smrt. Jednou v noci, když usoužen těmito myšlenkami usnul, zjevila se mu opět jeho víla a řekla mu: jdi do východního kouta zahrady, najdeš tam dvě vavřínové sazenice, zlatou motičku, zlatou konévku a hedvábnou utěrku. Zasaď ty vavříny do pěkných květináčů, zlatou motičkou je okopej, ze zlaté konévky důkladně zalej a hedvábnou utěrkou je utírej, ošetřuj je jako oko v hlavě. Až dorostou do výše člověka, jdi k ním a řekni jim, co by si spřál. Všechno, oč je požádáš, se ti do posledního písmene splní. A víla zmizela jako přízrak, aniž jí královský zahradnický pomocník stačil poděkovat. Sotva se chlapec probral ze spánku, ještě si ani oči pořádně neprostřel, už utíkal do východního kouta zahrady a pátral po vavřínech. A opravdu, všechno nalezl přesně tak, jak mu to víla ve snu vylíčila a hned taky udělal všecko tak, jak poručila. Vavříny rostly jako z vody, sílily a zelenaly se. Když dorostly do výše člověka, šel chlapec k ním a odříkal slova, kterým ho víla naučila. Zasadil jsem vás, vavříny, do dobré země, zlatou motičkou okopal, ze zlaté konévky zaléval, hedvábnou utěrkou utíral jemně. Dejte, abych se kdykoliv mohl stát neviditelným. Ale na vavřínech naskočilo poupě, rostlo, rostlo, až se nakonec rozpuklo v překrásný květ. Chlapec jej utrhl a podle víliny rady zastrčil za košili. Večer, kdy se princezny odebrali do své komnaty za devaterými dveřmi a devaterými zámky, vkradl se chlapec neviděn za nimi. A co neviděl? Princezny místo, aby se svlékly a šly spát, začali se mít, česat, upravovat, převlékat do brokátu, zkrátka připravovat k odchodu. Nakonec se nejstarší zeptala: jste hotovi, sestřičky? Jsme, odpověděli ostatní. Tu se nejstarší dotkla špičkou země a podlaha se rozestoupila. Děvčata vlezla do otvoru a chlapec za nimi. Šli, šli, dlouho šli, až přišli k oboře obehnané vysokou měděnou zdí a uzavřenou pevnou ocelovou branou. Nejstarší se dotkla špičkou brány, ta se srachotem otevřela a děvčata vešla dovnitř, chlapec jim v patách. Jak však spěchal, aby se snad brána před ním nezavřela, šlápl nejmladší princezně na sukni. Dívka se rychle otočila, ale nikde nikdo. Všechna vzrušena volala ostatní: sestřičky, bojím se, že nás někdo sleduje, když jsme procházeli branou, jako by mi někdo šlápl na sukni. Kdo by nás mohl sledovat, konejšili ostatní princezny. Sem by se za námi mohl dostat na nejvíc ptáček hnízdící na věži našeho paláce. Raději dávej pozor, aby sis nepotrhla sukni o trní. Pokračovali tedy v cestě. Prošli třemi velikánskými lesy. Nejprve lesem se stříbrným listím, pak lesem se zlatým listím a konečně lesem s listím ze samých drahokamů a diamantů. Za posledním lesem bylo obrovské jezero. Uprostřed jezera ostrůvek a na ostrůvku nádherný palác. U břehu čekalo 12 člunů a v každém člunu jeden zručný veslař. Princezny se posadili každá do jednoho člunu, královský zahradnický pomocník přisedl k té nejmladší. Čluny se rozletěly po vodě. Jeli v řadě za sebou jako táhnoucí jeřáby. Ale co to? Člun nejmladší princezny byl nějak těžký a ať se veslař sebevíc namáhal, stále zůstával vzadu. Nakonec přistáli u ostrůvku. Sotva princezny vystoupili na břeh, zazněla hudba. Z paláce vyběhlo 11 mladíků a zahradnický pomocník k svému údivu poznal, že jsou to ti, co kdysi princezny hlídali, a všichni se hned dali do divokého tance. Celý palác byl vlastně jediný taneční sál, vyzdobený zlatem a drahokamy. Stěny byly posázeny rubíny a safíry, v ohromných zlatých svícnech hořely svíce a vše se skvělo a lesklo, až oči přecházely. Chlapec stál v koutě a pozoroval tu krásu, ale kde pak stál? Za chvíli i on tančil s ostatními divoký tanec, div si nohy nepolámal, div mu plíce nepraskly, protože zvukům těch varhan, píšťal, louten, trubek, klarinetu a dud nebylo možno odolat. Vždyť i svícny tančili kolem stěn, i stoly, lavice a židle v koutě. Teprve kránu hudba umlkla a princezny se vydali stejnou cestou domů. A chlapec za nimi jako čert za mnichovou duší. Prošli diamantový les, zlatý les a když byli ve stříbrném, napadlo ho, že by si měl ulomit alespoň větvičku na památku. Ale jen tak učinil, ozvalo se nad stromy dunění jako divá bouře. Princezny se vylekaly. Co se to děje, sestřičko? Ptali se zděšeně své nejstarší sestry. No, co by se dělo? Asi proletěl větvemi nějaký ptáček. Nikdo jiný se za námi dostat nemohl. Škvírou v zemi dostali se pak princezny do své komnaty. Země se zavřela a nikdo v paláci neměl o jejich nočním dobrodružství ani tušení. Když druhý den připravoval královský zahradnický pomocník princeznám květiny, zavázal do kytice pro tu nejmladší větvičku ze stříbrného lesa. Měli jste vidět to překvapení. Princezna div fleknutím neomdlela, ale okamžitě se vzpamatovala, vzala kytici a beze slova odcházela, jako by se nic nestalo. Toho večera šli princezny znovu tančit. Chlapec je opět kradmo sledoval a když se vraceli, ulomil si větvičku v lese se zlatým listím. Zase to začalo dunět, ale nejstarší princezna opět ostatní uklidnila. To nic, sestřičky, buďte bez obav, kdo by tu mohl být? Na nejvýš nějaký ptáček proletěl listím. Když druhého dne podával zahradnický pomocník nejmladší princezně kytici, v níž byla vpletena větvička ze zlatého lesa, div že leknutím neskoprnila. Celé dopoledne přemýšlela, co si má počít, až se konečně rozhodla jít věci na kloub. Řekla svým sestrám, že jde na procházku, ale ve skutečnosti vyhledala pomocníka, který v koutě zahrady okopával růže. Kde si vzal tu větvičku, co si mi dal do kytice? Však vaše královská výsost dobře ví. Ty jsi nás sledoval? Přesně tak, výsosti. A jak to, že jsme tě neviděli? Šel jsem velmi, velmi opatrně. Princezna se zamyslela. Po chvíli opět začala. Ty tedy víš, kam chodíme? Ano, výsosti. Tady máš váček s penězi a nikomu ani muk. O našich nočních výletech se nesmí nikdo na světě dozvědět. Neprodávám své mlčení, výsosti. Dobrá, jak chceš. Ale běda ti, jestli někde něco vybreptáš, byl bys o hlavu kratší, to mi věř. V těchto věcech neznáme žertů. Třetí noci si chlapec ulomil větvičku v diamantovém lese. Nejstarší opět uklidnila své sestry, když to začalo nad lesem dunět, ale nejmladší věděla, co věděla, a srdce se jí zalilo tak příjemným teplem, jako nikdy předtím. A ještě líp jí bylo, když ráno nalezla diamantovou větvičku ve své kytici. Zahradnický pomocník se jí čím dál víc líbil. Pokrad mu si ho od paty k hlavě prohlédla a k svému údivu zjistila, že se vlastně vůbec neliší od rytířů, princů, králů a podobných pánů. A tak si řekla, že to nemůže být žádný hlupák, když přišel na jejich tajemství. Jenomže, jak už jsou děvčata povídavá, prozradila celou věc svým sestrám. A ty se potají sešly ve své komnatě a dohodli se, že s ním naloží jako s ostatními junáky, kteří kdysi střežili jejich dveře. Že ho připraví o rozum i o srdce. Ale kam pak na našeho mládence? Zatímco takto rokovali, Seděl zahradnický pomocník neviděn mezi nimi a všechno vyslechl. Když věděl, co potřeboval, vykradl se ven, běžel do zahrady ke svým vavřínům a řekl jim: Zasadil jsem vás, vavříny, do dobré země. Zlatou motičkou okopával, ze zlaté konévky zalíval, hedvábnou utěrkou utíral jemně. Dejte, abych se stal králem této říše. A jako poprvé na vavřínech naskočilo poupě, rostlo, rostlo, až se rozpuklo v překrásný květ. Sotva je chlapec utrhl a zastrčil za košili, div divoucí. Jeho tváře zjemněly, jeho oči se vyjasnily, jeho zahradnický oblek se proměnil v skvostný háv a jeho rozum tak zbystřil, že se nestačil ani divit. Teď už se nebál. Šel přímo ke králi a nabídl mu, že bude v noci hlídat princezny. Krále ani zdaleka nenapadlo, že junák, který před ním stojí, je jeho zahradnický pomocník. Byl by rád přijal, ale bylo mu líto jeho mládí a upřímně mu radil, aby šel raději po svém. Teprve, když se chlapec nedal odbít, souhlasil a ohlásil jeho záměr princeznám. Další noci vzali princezny chlapce na svůj ples. Tančili, křepčili, radovali se, a když nastalo ráno, vynořil se ze země stůl, na kterém pro umdleného mládence byl už připraven nápoj, který ho měl jako ostatní junáky připravit o srdce i o rozum. Když mu nalili, vzal chlapec smutně číši, obrátil se k nejmladší princezně a zvolal: Ty taky chceš, abych pil? Dobrá, ať se tedy zničím, když máš tak ledové srdce. Ne, nechci, abys pil, vykřikla princezna. Vždyť já tě mám taky ráda a přísahám ti, že raději budu s tebou zahradnicí, než bez tebe královskou princeznou. Chlapec vylil nebezpečný nápoj, objal ji, zasmál se a řekl: To by ses musela ještě moc a moc učit. Být zahradnicí není jen tak. V tom okamžiku se moc neblahé sudby zlomila, zakletý palác zmizel jako vidina a všichni se najednou octli doma na královském hradě. A jak to dopadlo? Nejmladší princezna si vzala vesnického prince a ostatní princezny těch 11 junáků, kteří je kdysi střežili a kteří teď, když zakletí bylo zažehnáno, opět nabili srdce i rozumu.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
3: Jdi na web radiojunior.cz.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Slyšeli jste někdy o kvítku sedmi lásky? Že ne? To by se Rozárčin tatínek divil. Podle něj by sedmi láska neměla chybět v žádné domácnosti. Bez ní totiž bývá smutno. Poslední pohádka na dobrou noc ze seriálu O princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru, se jmenuje O sedmi lásce. Tak honem pod peřinu, ať může začít.

0: Dobrý večer, děti. Dnes uslyšíte pohádku o sedmi lásce.
1: Tati, vy se s maminkou nikdy nerozvedete.
0: A jak to, že to tak dobře víš?
1: No, nevím to. Rozvedete?
0: Samozřejmě, že ne.
1: Ani když se pohádáte?
0: Ne.
1: Jak to?
0: Protože nám tu kromě všech těch kytiček, co je má maminka všude po oknech, roste taky kvítek sedmi lásky.
1: A kde roste?
0: To je neviditelná kytička. V neviditelném květináči a roste uprostřed domova.
1: Musíš se zalívat?
0: No, musí se o ní pečovat jako o každou kytku.
1: Já se bojím, že nám to naše uschne.
0: No to je pak velký průšvih. Ale neboj, vždycky se dá zasadit nová. Jen to dá větší práci.
1: A kde se kupuje?
0: A o tom je právě ta pohádka, co jsem ti chtěl dneska vyprávět.
1: Tak už povídej.
0: Jednou se táta král, než odjel do práce, královsky pohádal s maminkou královnou v předsíni. Princezna Rozárka seděla na schodech ke svému pokojíčku a strašně pevně držela palečky, aby už ten křik skončil. A pozorně naslouchala, jestli neuslyší ty kouzelný slovíčka. Promiň. Ne, ty promiň. Ale neuslyšela. Odjelo auto táty krále a maminka královna velmi hlasitě uklízela stůl po snídani. Mami, špitla princezna Rozárka. Co je? Krátce, ale hodně nahlas odpověděla maminka královna. Uschnula nám sedmi láska. Než se tatínek král vrátí z práce, musíme sedmi lásku zase přinést. Maminka se usmála, ale trochu zvedla obočí. Bojím se, Rozárko, že kdybych tatínkovi královi usmažila řízky, který miluje, tak si toho, že tady sedmi láska není, ani nevšimne. Rozárka pohladila maminku královnu po ruce. Já vím, ten si toho možná ani nevšimne, ale mě to bude vadit. Víš co? Usmaž tatínkovi královi ty řízky a pro kytičku skočím já, navrhla princezna Rozárka. Co blázníš, zamručila maminka královna. Je to obrovsky daleko. Nic se neboj, maminko, a rychle mi řekni, kam chodíš pro sedmi lásku. To musíš autem přes 30 polí, silnic a dálnic, pak vrtulníkem přes 20 skalnatých, 20 železných a 20 skleněných hor, potom lodí, po moři, po řece a potůčkem až ke studánce u kamene kněžny Elišky. A tam, uprostřed kvítků slziček Panny Marie, rostou sedmi lásky. Musíš sedmi lásku pohladit, pošeptat jí něco, co nikdo nikdy neuslyší a nastavit dlaň. A bude-li to, co řekneš, myšleno naprosto upřímně, pravdivě a čistě, na sedmi lásce vyroste květ, jednou zavoní, přiletí zlatovčelka, položí si hlavičku v kvítku na polštář, pak ho naklepe a v celém kvítku ustele a pak si ho můžeš vzít. Rozárka už neposlouchala a utíkala ven. Stoupla si před dům a volala. Víly, skřídci, draci, kocouři, růžová autíčka, balóni a lachtani a hodní duchové, všichni mý kouzelní i nekouzelní přátelé, běžím pro kvítek sedmi lásky, pro maminku královnu a tatínka krále, aby jim dnes opět kvetla uprostřed domova a aby si řekli promiň. Ne, ty promiň, tak kdo mi pomůže? Na vteřinku bylo naprosté ticho, jako by všechno strnulo a čekalo, co bude dál. Ale pak se trávník pod rozárčinýma nohama vzedmul a Rozárka jako na veliké vlně doklouzala přes všechny pole, cesty a dálnice, přes všechny hory a pohoří až k moři. Tam už čekali vodní tvorové, nejdřív obrovští velrybovití, kteří ji přenesli přes moře, pak menší štikovití, kteří s ní propluli řekami a nakonec malincí žabkovití dohopsali s Rozárkou až ke studánce u kamene kněžny Elišky. Kněžna Eliška byla průhledná jako duch, protože byla duch. a průhlednou dlaní vířila vodu na hladině, aby ji čistila. Dobrý den, Rozárko, řekla kněžna Eliška oduševnělým hlasem. Dobrý den, já přiletěla pro kvítek sedmi lásky. Rychle ze sebe sypala Rozárka. Tamhle roste. Jenom je potřeba ji sedmkrát pořádně zalít, protože ji sedm let nikdo nezalil. Je, zděsila se princezna Rozárka, ale já mám teď strašně málo času. Tak to je neštěstí, zanaříkal duch kněžny Elišky. To si odneseš asi ten poslední kvítek sedmi lásky a kdokoliv přijde po tobě, už žádnou nenajde. Já ji svými průhlednými dlaněmi zalít nedokážu. Ach jo, zavrčela princezna Rozárka. Proč všechny krásné věci musí být tak vzácný a ohrožený? No, co se dá dělat? Sice domů přiběhnu pozdě, ale zalít sedmi lásku musím. Rozárka vzala hrníček od studánky a sedmkrát sedmi lásku zalila. Průhledná bílá kněžna Eliška se na ní usmála. To jsi hodná, Rozárko. Tak jí něco pošeptej. A Rozárka se sklonila nad keříčkem sedmi lásky a pošeptala jí něco, co nikdo nikdy neuslyší. A najednou na sedmi lásce vyrostly dva květy a přiletěly dvě zlatovčelky. Položili si v kvících hlavičky na polštáře, pak v nich moc hezky ustlali a pak si je mohla Rozárka oba vzít. Rozárka jen tiše vydechla. Teď jsem ale trochu smutná, že už je tak pozdě. Maminka královna s tatínkem králem už určitě sedí u stolu nad řízky. Nemají sedmi lásku a mají o mě starost. Neboj, řekla kněžna Eliška oduševněle a průhledně. Sice neumím pracovat, ale něco taky dokážu. Dýchla si do dlaní a cvrnkla prstíčky. V tu ránu se kolem Rozárky udělal větrný vír a najednou byla Rozárka doma u stolu a tatínek král povídá. Milá dcero moje královská, budeme večeřet. Umyla jsi s ruce? A Rozárka odběhla do koupelny a tam napjatě poslouchala. A tatínek král povídá. Královno moje, chtěl jsem ti říct, promiň. A maminka královna povídá, ne, můj králi, to já jsem ti chtěla říct, promiň. A princezně Rozárce se strašně ulevilo. Pak přišla do jídelny a tatínek král měl maminku královnu na klíně a celý zářil. Dneska tady nějak hezky voní nějaká kytka, co to je? A maminka se na Rozárku usmála a očima se ptala, jak si to dokázala. A Rozárka udělala na maminku pst. A pak jedli řízky a jedli a jedli a jestli je nesnědli, jedí je tam dodnes.
1: Tati?
0: Ano.
1: Pro sedmi lásku chodí jenom maminky?
0: Kde pak? Pro sedmi lásku jde někdy máma, někdy já a někdy jdeme oba. Ale jak si právě slyšela, někdy tam může běžet i princezna Rozárka.
1: Mám chuť na řízek.
0: Tak já ho jdu usmažit, ale dáš si ho až zítra. Teď už musíš spát.
1: Tak jo. Pozdravuj maminku a dobrou noc.
0: Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.

0: se vzhůru.
1: Pomoc. Loupežníci.
2: Peníze sem.
3: Vítej, kamaráde, v Petrovském Hvozdě. Dobře si nám poradil? Tady je tvůj podíl z poslední loupeže.
4: Ukaž. Jo. Pořádek dělá, přátelé.
3: Neseš nové zprávy?
4: Potřebuju od vás službičku, kamarádi. A jako vždycky ani vy nepřijdete zkrátka.
3: To se mi líbí.
2: Tak povídej.
4: Jeden chalupník z naší vesnice si ode mě pronajal políčko. Ale peníze, že nemá. Prý až prodá úrodu. No, a já, dobrák stará, proč bych nedal na dluh, že?
2: Dobrák.
3: Kudličko.
4: Povídám mu. Sousede, to víš, že to pro tebe udělám. A rád. No, zkrátka mám políčeno na jeho chalupu. Je to taková pastouška na spadnutí a stojí kousek od mého statku. Dělám jen ostudu. Zbourám ji a statek rozšířím. To by v tom byl čert, aby se mi to nepovedlo.
2: Čert? Kde?
4: Užere tě svědomí, kudličko, že se tak bojíš?
2: O čertech nemluv, sedláku. Přináší to smůlu.
4: No, už mlčím.
3: A co chceš od nás?
4: Zrovna dneska šel ten chalupník na trh prodat úrodu.
3: Aha. A ty potřebuješ, aby peníze, co utrží, nedonesl domů.
4: Přesně tak.
3: Na nás se můžeš spolehnout. Jakože se Petrovský jmenuju.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru,
4: peníze sem. Moment! A tamhle ten je kdo?
5: Já jsem Janek.
3: Patří k nám.
4: Tak proč mlčel? Proč se k vám nepřidal při loupežnickém pokřiku?
3: Je nový.
4: Ty hlupáku, může nás prozradit, co když ho nastrčili drábové?
2: Neboj se, nic neprozradí, utekl z vojny.
6: Jestli se dostane vojákům nebo drábům do pazour, bude viset.
3: Kudličko.
4: Pojď sem, Janku.
5: Co si přejete, pane?
4: Tak ty jsi vojenský zběh. A nelžeš.
5: Nestrkejte do mě.
4: Dezertér. Zbavěnec.
5: Au! Jestli do mě ještě jednou strčíte, tak...
7: Ale. Snad se nechceš prát, Janku.
2: No.
4: Pořádná rána holí do žeber ho naučí, kdo tady rozkazuje. Dej si na mě pozor.
2: To by stačilo, sedláku.
3: Janek dneska dostane příležitost ukázat, jestli si zaslouží být v Petrovského bandě, nebo ne.
0: Peníze nebo život.
2: Sakra, utíká.
0: Kudličko, Janku, chyťte ho.
8: Běží k pasece.
0: Honem, nesmí nám utéct.
8: Nadběhnu mu.
2: A máme tě. Teď už nám neutečeš.
0: Ruce vzhůru.
2: Peníze sem.
9: Jsem chudý člověk. Prosím, mějte slitování.
0: No tak, bude to.
9: Tady.
3: To je všechno?
9: Víc opravdu nemám.
0: Prohledej ho, Janku.
2: Přidržím ho.
5: Jedna kapsa prázdná, druhá děravá.
2: Tak, necukej se, pan táto.
5: Tady. Stuhy do vlasů.
9: Ale...
5: Podívejte.
3: Hlupáku, k čemu nám budou stuhy do vlasů? Leda by si je tady kudlička uvázal do vousu. Zahoď je.
5: Dobrá.
3: Uhni, Janku, prohledám ho sám. A podívejme se. Pakže víc to... nemá.
9: Je to jen pár měďáků. Kupoval jsem stuhy pro svou dceru Teresku, ani jsem si neuvědomil, že jsem je dal do kapsy.
3: Petrovského banda tady není, prosím.
9: Prosím, věřte mi, nechtěl jsem vás oklamat.
3: Už se stalo. Janku? Skončí to s ním.
9: Ne.
5: Já?
3: Jo, ty. Ať se ukáže, jestli si zasloužíš být v Petrovského bandě. A my jdeme.
0: Ruce vzhůru, peníze sem, ruce vzhůru, peníze sem, peníze sem.
5: Tak, co s tebou, pan táto?
9: Prosím, nezabíjej mě.
5: Ale já musím. Neslyšel jsi Petrovského?

0: Moje Tereska zůstane na světě úplně sama. Podívej na tu stuhu, co si zahodil. Je krásná, nemyslíš? Tereska má stejně modré oči.
1: Teresko moje.
2: Petrovský má pravdu. Asi jsem vážně hlupák. Ale zabít.
0: Cože? Neumíš mířit, nebo?
2: Zabít já nedokážu. Honem uteč. No tak.
0: Opravdu?
2: Tak zmiz. Běž za tou svojí Tereskou, než si to rozmyslím. Až se Petrovský dozví, že jsem tě nechal jít, bude se mnou konec.
0: Děkuji ti. A hodně štěstí.
2: To si to dopracoval, Janku. Vojenský zběh, loupežník a málem i vrah. Co by tomu řekla chudák nebožka máma? Škoda, že na mě žádná Tereska ve světě nečeká. Co by si taky počala s takovým, jako jsem já? Aha, druhá stuha tu zůstala. Stejně modrá jako Terezčiny oči. Nechám si ji. Třeba mi přinese štěstí.

Chico, Tomáš, dej si. Koza, koza. Lucko, podívej. Mňam, mňam, mňam, mňam. Mrkvička je dobrá, vy? Puťák.

0: Krháči, ty tady vyspáváš a přitom už dávno bylo poledne. Tu máš, zobej zrníčka. Ach, bročku, kdyby jsi jen věděl...
1: Neboj se, Tedesko, všechno dobře dopadne. Tatínek se vrátí, zaplatí dluh a zase bude dobře.
0: Někdy mám pocit, že mi rozumíš.
1: Já ti rozumím, Teresko. Všechna zvířátka rozumí lidské řeči. To lidé nerozumí nám.
0: Bročku, ty můj bročku. Je, tatínku.
2: Teresko.
0: Co se stalo? Neprodal jsi dost?
2: Prodal jsem všechno a za dobrou cenu. Ale cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci.
0: Petrovští?
2: Všechno mi vzali, Teresko. Měl jsem štěstí, že tam s nimi byl takový mladý Janek, mu říkali. Ten mě nechal jít. Nebýt jeho, tak...
0: Hlavně, že se zvrátil. Je, nechci ani pomyslet na to, co se mohlo stát.
2: Jsi hodná, Teresko. Počkej, něco pro tebe mám.
0: Stuha do vlasu.
2: Koupil jsem dvě, ale ta druhá zůstala někde v lese.
0: Tak budu nosit jenom jednu. Třeba se ta druhá někdy najde. Děkuji, tatínku.
3: Zdravím, pan táto.
2: Dobrý den, sousede.
4: Jménem zákona...
2: Pane Drábe.
3: Přivedl jsem si svědka. Tak, jak se vede, pan táto? Jedeš? Jedeš, psisko špinavý?
0: Bročku, ticho, to nesmíš.
3: Hlídej si ho, nebo o něj přerazím hůl. Konec legrace, pan táto. Máš peníze na splacení dluhu?
2: Nemám. Cestou přes Petrovský hvozd mě přepadli loupežníci a všechno mi vzali.
3: Smůla. Když nemáš peníze, chalupa je moje.
2: Mějte slitování, sousedé. Kam se podějeme?
3: A jak říkám, zaplať, nebo půjdete po žebrotě. Co, Drábe?
4: Je mi líto, pan táto. Tady v dlužním úpisu stojí, že k dnešnímu dni splatíte dluh, jinak vaše chalupa i majetek připadne jménem zákona, tady sedlákovi.
0: Ale co se... Že se nestydíte, pane Drábe, pomáhat takovému vydřiduchovi. Raději byste měl vyhnat z Petrovského hvozdu loupežníky, aby se tam poctivý člověk nemusel bát.
3: Dávej si pozor na pusu, holka, nebo skončíš v obecní šatlavě.
2: A vždyť má Tereska pravdu. Pro pár měďáků, co jsem měl v kapse, by mě zprovodili ze světa.
4: I na loupežníky dojde, ale teď mám na práci něco jiného.
3: Přesně tak. Koukejte se pakovat, ať už vás tady nevidím. Chalupa je na spadnutí, tu nechám zbourat. Psa nadarmo živit nebudu, bez tak má prašivinu.
5: Já? A prašivinu?
3: A koza a kohoutek budou k užitku. Pojď ke mně, kokrháči, neboj se.
5: Proč je pryč?
3: Však já ti přistihnu, křidílka. No, tak. Pěkná koza.
0: Nebo tě potrká.
3: Mám toho tak akorát dost. Počkejte, jak s vámi zatočím.
5: Utíkejme, kamarádi.
3: Skončíte na pekáči.
0: Mizíme.
3: Oni prchají. No tak Drábe, nestuj a střílej.
4: No honit zvířata nemám v popisu práce.
3: Chytím si je sám. Teď jsem.
4: Puste, to je proti předpisům.
3: No, dej mi.
4: Ale to nejde.
3: To, co by to nešlo. Haha, a mám jí.
4: Vraťte mi tu pušku jménem zákona.
3: Stůjte, daleko stejně neutečete. Jen počkejte, až vás chytím.
4: Viděl jste tu, pan táto?
2: No ano, na vlastní oči.
4: Malé mě střelil, to je proti předpisům. Musím za ním. Počkejte, sedláku, stůjte jménem zákona.
2: Být vámi, vzal bych si vojenskou posilu.
6: To bylo ofo.
7: Možná i opeříčko.
8: A co teď? Kam půjdeme? Přeci nezůstaneme tady v tom Petrovském hvozdu.
6: Nezůstaneme.
7: Mám nápad. Půjdeme do města a budeme se živit muzikou. Já budu zpívat.
8: Ne, a já bubnovat.
1: A co já? Na nic nehraju. Zpívám falešně.
8: Ty budeš vybírat peníze. Však to s lidmi umíš.
7: Uděláš psí oči a peníze se jen posypou.
1: To by šlo. A vydělané peníze dáme Teresce a tatínkovi.
7: A koupíme jim novou chalupu.
8: A budeme si spokojeně žít.
1: Jo. Ale nejdřív se musíme dostat z Petrovského hvozdu. Stmívá se.
7: Vlétnu na strom a podívám se, kudy dál.
1: Čumuchám, tak co?
7: Tamhle vidím světýlko.
1: Sedla, pokráči, honem dolů a mizíme.

0: Pro mě?
1: A tři?
0: Pro kudličku.
1: Pojďte ke mně, dukátky moje.
0: No dobře, abys neřekl, že jsem škrt, tak tady máš ještě jeden dukát. Dík.
2: A co já?
0: Chytej.
2: Mizerný měďák.
0: Zdá se ti to málo?
2: No to bych řekl.
0: Když se ti to nelíbí, tak táhni, odkud jsi přišel.
2: Já myslel, že se budeme dělit rovným dílem.
0: Tak to si myslel špatně.
2: Čerta by vás...
0: Ticho! Nebo ho přivoláš. Radši se seber a běž nazbírat dřevo na otop.
2: Na to jsem vám dobrý.
3: Sedlák měl pravdu. S tím Jankem budou potíže. Musíme se ho zbavit.
4: Myslíš jako zakroutit mu krkem?
3: Přesně tak.
5: Stát! Podívejte! Šaloupka! A uvnitř se svítí!
6: Vždyť jsem říkal, že vidím světlko! Kdo pak tam asi byl?
7: Tak hluboko v lese můžou bydlet jen loupežnice. Čumchám, že nebudou daleko.
5: Nakouknu do chýše oknem.
6: Počkej, já chci vidět taky. Vyskočím ti na záda.
7: A já taky.
5: Dávejte pozor. Udržím se.
8: Samotný Lucifer!
9: Rychle pryč, nebo nás odnese do pekla!
8: Čert! Pomoc! Pomoc!
9: Čert! Kudličko, utíkej! Čert!
7: To byli petrušti!
6: Mysleli si, že si pro ně přišel? Čert! V jejich chatrči?
5: No, bude to bezpečnější, než zůstat v lese. A zítra půjdeme dál.
6: A co když se loupežníci vrátí?
7: Nebojte se, kamarádi. Já budu hlídat.
10: Tatínku! Kde jsi? Táto! Au, to jsem si dala.
11: Holka nerozumná.

0: šli jsme s tatínkem hledat naše zvířata. Ale v té tmě se mi ztratil i on. Sukně se mi zamotala do ostruží.
1: Pomůžu ti tátu najít.
0: Ano.
1: Co bych taky neudělal pro takovou holku copatou. Co má jen jednu stuhu? Kde jsi ztratila tu druhou?
0: Neztratila. Zůstala někde v lese, když tatínka přepadli loupežníci. Právě tady v Petrovském hvozdu. Co budu dělat? Domů se vrátit nemůžu. Chalupu nám vzal sedlák a teď se mi ztratil i tatínek.
1: Tresko, já...
0: Ty mě znáš?
1: Znám. Já jsem... Víš, já...
0: No co?
1: Já...
0: Ty jsi loupežník?
1: No, jsem, Tresko. Já napravím, co jsem způsobil, slibuju. Podívej se na mě, Tresko. Já jsem Janek. Obyčejný Janek, já ti neublížím.
0: To ty jsi nechal tatínka jít?
1: Víš, nebýval jsem vždycky loupežník. Do naší vsi přišli verbíři. Kdo před nimi neutekl, toho odvedli na vojnu. Já žil jenom s mámou. Byla nemocná, nemohl se mi tam nechat a utéct. Máma verbíře marně prosila, aby mě neodváděli, ale neměli slitování.
0: A jak ses dostal až sem?
1: Prosil jsem našeho kapitána, aby mě pustil za mámou.

0: To je mi líto, Janku.
1: Doma jsem zůstat nemohl. Kdyby mě tam našli vojáci, byl by se mnou konec. A pak jsem potkal Petrovského. Teresko, kdybych jen tušil, kam mě to dovede.
2: Můžem, zakrát se kdo můžeš, Petrovský, pomoct, kde jsi?
3: Kurličko, neutíkej!
2: Zakrát se kdo můžeš,
3: nenechal se
1: narazit! To jsou loupežníci, musíme pryč, poběž, Teresko!
4: Janek, stůj nebo střelím.
1: Kurličko, neblázni.
4: Dej sem svoji bambitku a žádný hlouposti. Nebo to schytá tady slečinka.
1: Tady je, ale pamatuj si, ještě toho budeš litovat.
4: To sotva.
3: Kurličko, kde jsi?
4: Tady, na pasece, pojď sem honem.
3: Už jdu.
4: Podívej, na koho jsem narazil.
5: Au, nechte mě.
0: Tatínku.
5: Teresko.
4: A podívej, na koho jsem natrefil já.
1: Nestakej do mě, ty.
6: Janek. Nařídil jsem, aby se z chalupníka zbavil a ty jsi ho nechal jít. Poslal jsem tě pro dřevo, ale jak vidím, místo toho si zdal v lese dostaveníčko. To tě bude stát život, holenku. Ale panenka, je to pěkná. Jen co je pravda?
0: Au, pusťte, to bolí.
1: Zkusí něco udělat a zlámu ti ruce.
5: Nesahejte na ní, slyšíte?
4: Ani hnout nebo střelím.
6: Tak.
0: Tu máš.
4: Au, ty zmi.
5: Stůj!
0: Ani mě nenapadne.
5: Utíkej, Teresko, utíkej a přiveď dráby.
4: Kudličko, honem za ní. Musíš ji chytit, jinak nás prozradí.
7: Jo, už běžím.
8: Ale kampak, Teresko.
0: Loupežníci, sousede sedláku, musíme pro dráby.
8: No, tak jen hezky pojď se mnou, Teresko.
0: To ne.
4: Sedláku, jdeš jak na zavolanou. Tady holubička nám chtěla frnknout.
8: Už nefrnkne.
0: Cože? Vy patříte k loupežníkům? Počkejte, až se to dozví drábové.
8: Ty jim to už nepovíš. A tvůj tatík taky ne. O to se postarám.
5: To vám neprojde, sedláku.
8: Ticho! Petrovský, Kudličko, neviděli jste tady psa, kozu a kohouta už? V jakou dobu je honím po lese?
6: Teď zapomeň na zvířata. Janek dělá potíže. Měl si recht, musíme se ho zbavit. A tady pan táty taky. Žádný svědky nepotřebujeme.
8: A co s Tereskou?
6: Prodáme ji do Orientu. Za takovou panenku dostaneme pěkných pár zlaťáků.
0: To nemůžete.
6: Sedláku, tady máš pro vás a pořádně jí sváš.
0: Ne.
6: Aby nemohla zase uletět.
0: Au, ne, pusťte mě.
1: Ty oni ty.
5: Pusťte. Tohle přeci neuděláte.
6: Tak dost. Konec srandy. Kudličko, ty střílej na starýho. Já si beru na mušku Janka. Pak se vrátíme do chalupy, vezmeme peníze a zmizíme.
4: Ale co čert?
6: Čert už bude dávno pryč. Mysli na peníze. Chceš je tam nechat a utíct?
4: A co ten pekelný jakot? Samotný Lucifer se usadil v naší chýši.
0: Počkejte, za tohle půjdete všichni do pekla.
4: Slyšíš to? Odnese nás do pekla.
8: No tak už střílejte, Petrovský.
0: On si vás čert najde. Všechny tři.
4: Cože?
1: Pan táto, loupežníci se nedívají. Utíkáme. Rychle za mnou.
8: Vy hňupové, kam čumíte? Janek s pan tátou zdrhají.
6: Sakra!
0: Ne, nestřílej.

0: po druhé si mi, Janku, zachránil život. Ale co bude s Tereskou? Přece ji nenecháme loupežníkům.
1: Žádný strach. Teresku zachráníme.
0: Ale jak? Kdo ví, kam ji odvlečou?
1: Přímo sem, pan táto. Podívejte. Jejich chýše. Mají tam schované zbraně. Vezmeme si je a počkáme si na ně.
0: Co když se sem nevrátí? Kde je pak budeme honit?
1: Nechali tady peníze. Vrátí se pro ně. Věřte mi, znám je. Čerta se bojí, ale když by se mohli vykoupit z pekla, tak budou smlouvat o každý měďák. Jen by mě zajímalo, co je tak vyděsilo. Já na čerty nevěřím.
0: Však by si peklo zasloužili.
1: Počkejte tady. Podívám se dovnitř.
2: Kokrháči, zvířátka moje.
3: Vy ale umíte jednoho vylekat. Já měl strach, že se tu vážně usídlil čert.
4: Ne.
0: To je Janek, toho se nemusíte bát.
3: Pojď sem, pejsku, kamaráde.
5: A kde je Tereska?
0: Hledáš Teresku, viď, bročku?
5: Jo.
0: Teresku unesli loupežníci, ale tady Janek nám ji pomůže zachránit.
3: Ano. A potřebujeme k tomu přesně takové pomocníky, jako jste vy.
0: Ale Janku, my dva a zvířátka, to nebude na loupežníky stačit. Někdo z nás by měl dojít pro dráby.
5: To je pravda.
0: Bročku, počkej, kam běžíš? Bročku, vrať se!
3: Nechte ho, pan táto, nemáme moc času. Loupežníci tu budou co bydu. Tady máte pistole, schováme se za chýši a počkáme si na ně.

0: babičko.
1: Ne, jau.
2: Pst.
1: Zakopla jsem.
0: Dávej pozor, kam šlape.
3: Byla chyba, že nám Janek upláchnul. Co když přivede dráby?
0: Toho se neodváží. Jako vojenský zběh by skončil na šibenici.
2: A jsme tady.
3: Tak tohle je chýše petrovské bandy? Všude klid? Nezdá se mi, že by tady řádil čert. Víte, co se říká? Strach má velké oči.
0: Opatrně. Kudličko? Jdi první.
2: Proč já?
0: Počítám do tří a pak si nepřej vidět ten tanec.
2: Ne.
0: Jedna, dva.
2: No jo, vždyť už jdu.
4: Tak co? Vidíš něco?
2: Nic. Vlez dovnitř.
4: No jo, jdu tam.
5: Šerp, pomoct!
6: Zachraň se, kdo můžeš.
3: Stůjte vy, straš pitlo.
2: Prostě, tady už nezůstanu ani minutu.
3: Poslouchejte, žádný čert. To jsou moje zvířata.
2: Cože?
0: Zvířata?
3: Už jakou dobu je honím po lese.
2: Zvířata? Udělala z nás hlupáky.
0: To jim nedaruj.
3: Lezte ven, teď už mi stejně neuteče.
0: Vás se tak budeme bát.
3: Konečně s vámi zatočím, jak si zasloužíte.
7: Nejdřív budeš muset zatočit s námi.
8: Ruce vzhůru.
0: A sakra.
1: Tatínku, Janku.
3: Kapak, Teresko, tady zůstaneš?
9: Máme vás pěkně na mušce. Pustí, nebo zmáčknu spoušť.
8: Jste obklíčeni.
10: Ani hnout,
8: jinak budeme střílet. No.
0: Drábové.
11: Jménem zákona zbraně odhodit a ruce vzhůru. Všichni?
3: Ale já přece...
11: I vy, sedláku. No tak, bude to?
8: No.
2: Tady.
0: Prosím, tady.
11: To jste si to zavařil, sedlák. Seberete mi pušku a nejste k zastavení. Musel jsem si dojít pro posilu.
3: Zavolal vás Janek, aby mě zničil? Nevěřte mu ani slovo.
11: Žádný Janek nás nevolal. Ale tady Broček nedal jinak, než že musíme za ním. A dobře jsme udělali. Vidím, že vám ke krádeži služební zbraně připočítám ještě spolčování s loupežníky.
3: Já nic, já jsem tady omylem. To všechno oni, Petrovský a Kudlička, já nic.
0: Co to povídáš ty zbabělče? Kdo nám donášel?
2: No a kdo se s námi dělil, volu?
3: Nevěřte jim, pane Drábe, já je vůbec neznám.
11: Noži?
8: Jo!
10: Chtěl po nás, aby jsme okradli tady pantátu.
2: Ano.
10: Aby nemohl splatit dluh.
9: Má pravdu. Pane Drábe, mé jméno je Janek a můžu všechno dosvědčit. Byl jsem u toho, když se s námi sedlák domlouval. Patřil jsem k Petrovského bandě.
3: Ty se opovažuješ svědčit proti mně? Pane Drábe, je to vojenský zběh a loupežník.
1: Ne.
3: Jeho potrestejte, ne mě, poctivého sedláka. Janek by měl viset. Konejte svou povinnost.
1: Ne, prosím, mějte slitování.
7: Janek je dobrý člověk. Mě zachránil život dvakrát a pomohl Teresce.
11: Vojenské zběhy nemám v popisu práce. A navíc, vojna už skončila. A o napravených loupežnicích se v zákoně říká, že napravenému loupežníkovi může být udělena milost v případě, že se za něho zaručí nejméně jeden poctivý člověk. Máš někoho, kdo se za tebe zaručí, Janku?
9: Nemám.
1: Já se za něj zaručím.
8: Já taky.
12: Já jsem teda jenom pes, ale se mnou můžeš taky počítat, Janku.
13: S námi taky.
1: Také.
11: Napravený loupežníku Janku. Protože si prokázal, že se chceš polepšit a zaručil se za tebe tady pantáta a jeho dcera Tereska.
13: A my?
11: Uděluje se ti jménem zákona milost!
3: Cože? To nemůžete!
8: To je nespravedlnost!
11: Tak! Je to přesně podle zákona!
14: Tak!
11: A teď vy tři.
3: My jsme nevinní.
2: My jsme nevinní. Já jsem nevinní.
11: Jsou to ti, co vás okradli, pan táto?
9: Jsou.
11: Takže na vás tři čeká obecní šatlava. Jdeme!
14: Raz, dva,
2: milost!

0: Děkuji ti, Teresko. I vám, pan táto. A s prázdnou domů nepůjdete. Tady máte naspátek všechno, co jsme vám já a Petrovští vzali. Celý lup zůstal v jejich fíši.
1: Děkuji ti, Janku. Podívej, Teresko, teď se můžeme vrátit domů.
2: A zvířátka s námi. A co ty, Janku? Kam půjdeš?
0: Nevím. Vydám se do světa a snad mě někdo přijme do služby. Za práci vzít umím. Něco pro tebe mám, Teresko. Podívej.
2: Ale to je...
0: druhá stuha. Tatínek měl pravdu. Je stejně modrá jako tvoje oči. A stejně krásná. Nechal jsem si ji pro štěstí, ale patří tobě.
2: Janku, pojď s námi. Naše chaloupka je malá, ale tři se tam vejdeme.
0: A tobě nevadí, že jsem loupežník?
2: Napravený loupežník.
1: Je to tak, Janku.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Rádio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: lásko.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie s

0: Kapka a miminkovskou láhev s dudlíkem. Jo, měl taky žárovku, protože se mu nechtělo krmit ďáblíka po tmě. S plnou náručí vešel do třídy a rozhlédl se po mžourajících škůdcích. Bylo jich nějak podezřele málo. Chyběl mstižer a ten pihovatý, ten zláhodná sudička. Ďáblík spal. Klid, klid, mládeži, nesu mlíko tomu potetovanému. Neboj, malička, na tebe bude taky, už máš asi hlad. Dala vám manželka večeři? Aha, nedala. No nic, já vám pak něco ukuchtím. Ale teď, hele, bych potřeboval pomoct. Podržte toho malýho mizeru, ať mu můžu nalejt mlíko do krku.
1: S radostí,
0: vypískli trpajzlíci. Naskákali na záprcka a drželi mu ruce. Jeden z nich mu skočil na hruď a stepoval tam jako cvok. Ospale zamžikal, zkusil ho opatrně sundat, ale trpajzlík mu strčil botu do nosu. Ucpal mu levou nosní dírku. Chápeme, že je to poněkud fujtajxel představa, ale fungovalo to. Ďáblík zalapal po dechu a tvrd mu rychle šoupl dudlík do pusy.
1: Jste kluci šikovný, řekl uznale trpajzlíkům. Teď to půjde jako po másle.
0: A opravdu, záprcek sál jako mimino, cucal a cucal, nemohl se vůbec nabažit. Vycucal celou lahvičku a hned chtěl ještě. Dostal druhou, potom třetí a měl dost. Vypadal blaženě. Usmíval se od ucha k uchu a velmi způsobně poděkoval. Děkuju mnohokrát, pane. To byla opravdová lahůdka. Zavřel oči, sundal si trpajzlíka z hrudi a přivinul ho k sobě jako plyšového medvídka.
1: Tak jo, tak jdu vařit, prohlásil tvrd. Dali byste si švestkový knedlíky s tvarohem, s mákem, nebo s obojím? Aha, s obojím, no.
0: Ještě nakrmil mlékem ježibejby a spokojeně kráčel domů.
1: Splnil úkol a teď uvaří knedlíky a bude.
0: V tom se na schodech objevil drobný stín.
1: Je, a to si ty, sudičku, jdeš si pokecat. To je prima, ale já teď nemám čas.
2: Ne, nejdu si pokecat. Já jen... Vy víte, kdo je ve sklepě?
0: Tvrdovi málem spadl kulik z hlavy.
1: Já nic nevím, já ne. Já musím jít vařit.
0: Sudíček přešlápl z nohy na nohu. Pane Škudiberte, a vy jste s námi nebo proti nám?
1: Jak to myslíš, s váma nebo proti vám?
0: Sudíček znal spoustu slov, ale teď ho žádné nenapadlo. Co když pan Škudibert o mstižerovi neví? Nemám radši mlčet? Jestli nás pan Škudibert zradí, ďábel odvede mstižera do pekla. Sudíček všechno vsadil na jedinou kartu. Ve sklepě je mstižer Krutohlav. Škudibert mu honem zacpal pusu.
1: Mlč, pojď, to je moc tajný.
0: Potom hrdě šepnul.
1: Já ho hlídám. Škytavka mi ho dala na starost, ale...
0: Sudíčkovi z toho šla hlava kolem. Jaká škytavka? A kde se tu vůbec mstižer vzal? Pane Škudiberte, on musí hned pryč. Jestli ho tu peklo najde, začne pekelný masakr. Jestli teda víte, co to je. Ale jestli ho nenajde, tak to strašně, ale asi fakt děsně odnese z... Co mám dělat? Raďte rychle! Škudibert si bezradně podrbal kulich. To na něj bylo nějak složité. Že se do toho vůbec pletl, že to nenechal na Zlobertě. Tvrd nikdy nic nerozhodoval. Dnes se poprvé rozhodl samostatně a je z toho rovnou masakr. Sudíček zoufale pokračoval. Je to jako s tím chlapečkem, co měl vypadnout z okna. Ať udělám, co udělám, někdo to odnese. Ale když neudělám nic, tak to odneseme všichni, chápete?
1: Nechápu,
0: řekl tvrd upřímně.
1: A co teda, jako mám dělat já?
0: Teta Škrkavka došla k domku s vysokánským plotem. Oknem viděla Pimovou maminku, jak brečí, a tatínka, jak křičí do mobilu a asi volá policii. Ještě nestihli zešedivět strachy. Tatínek měl blondětého ježka a maminka nádherné zrzavé vlasy jako všechna trojčata. Ale mohli zešedivět každou chvíli, čili nebyl čas na zdvořilosti.
2: Vrátka byla zamčená. Nepřicházelo do úvahy, že by škrkavka přelezla plot. Musel by ji tam zvednout jeřáb. Sice byla škůdce a kdyby se soustředila, mohla nechat plot vybuchnout, ale to nebyl nejlepší nápad, když nechtěla tropit hluk.
1: Tak si s funěním sundala botu.
2: Tím botám se říká křusky a jedna vážila 3 kila.
1: A mocným rozmachem i hodila.
2: Okno se rozbilo, bota spadla do kastrolu s bramborovou kaší, maminka vykřikla a tatínek zavolal: kdo tam? Teta chtěla říct 1000 věcí naráz. Například: za prvé, nebojte, váš syn je v pořádku, za druhé, ale jeho bratr a sestra v pořádku nejsou, protože je Krutohlav dal do pohoršovny. Za třetí, snad Záprcek vypil to mlíko. Za čtvrté, já jsem jejich teta. Za páté, Škudibert je sice nekňuba, ale není špatný chlap. Za šesté, teda já žádná pokrevní teta nejsem, ale musíte mě až do smrti brát jako jejich tetu, protože já se žeríka ani vraždinky nevzdám. Za sedmé, máte auto? Doufám, že jo. Za osmé, mámo, nebrečte. Ale teď všechno zapomněla a zařvala jen:
1: on nechce vymýšlet křížovky, on chce být hrdina.
2: Pimovi rodiče na ní třeštili oči. Vůbec nechápali, kde se tu vzala ta ženská jako hrom, která nebezpečně připomínala tvář její výsosti královy sestry známé všem z poštovní známky.
1: Uf,
2: vydechla teta, jako kdyby krkla sopka.
1: To je vaše auto? Dost zbytečných řečí, nasedat a jet.
0: Chlapče, pokračoval Tvrd nešťastně, já nejsem moc chytrej, víš. Já když mám něco rozhodnout, tak mě většinou rozbolí břicho. Někdy dokonce i zuby. Jdi za Zlobertou, ta je chytřejší než já.
2: Sudíček měl hlavu jako ždímačku. Myšlenky se mi zběsile točily a ždímačka dělala hluk. Ale dostal nápad. Ještě pořád chcete, abych vám pozměnil osud? Víte, já nemůžu moc, ale mám takový jako dar. Můžu ho někomu dát, když ten někdo bude chtít.
0: Jaký dár?
2: Tvrd si rozčilením žmoulal špičku nosu. To dělal vždycky, když nevěděl, co dál. Když já ani nevím, jestli je to dobrý nebo špatný dar. Nezapomeňte, že jsem pořád zlá sudička, i když jsem v pohoršovně za to, že nejsem zlá, tedy zlý.
0: Co je to za dar?
2: Tvrd žmoulal pořád urputněji. No, komu ho dám, ten uvidí věci, jaké doopravdy jsou.
1: Co to je za pitomost? Každý přece vidí věci, jaký jsou. Co pak snad vidím místo slepice kartáč?
2: Tvrd se zabušil do čela. Sudíček pokrčil rameny.
0: Jak chcete.
2: Já myslel, že by se vám třeba líp rozhodovalo.
0: A to dáváš zadarmo, nebo něco chceš?
2: Zeptal se Tvrd trochu vychytrale. Aby nepřišel o nějaké zboží v akci, které tak ráda kupovala Zloberta. Zadarmo, ale když se ho vezmete, už ho nemůžete vrátit.
0: Tenhle kluk je pěkný šizuňk, myslel si Tvrd. Co mi to chce napovídat? Lidi si nedávají dárky jenom tak. Zloberta mu nikdy nic nedala, ani k Vánocům, ani k narozeninám. Prý je to zbytečné utrácení. Jednou mu dala nový hadr, když se ten jeho starý prodřel. Ale proč by mu něco dával sudíček? Kdyby se tak mohl rozmyslet.
2: Ale pak řekl:
1: a tak jo, kluku, tak mi ten dar dej.
2: Sudíček zvedl pravou ruku. Já to ještě nikdy nedělal. Učili nás, že stačí ťuknout mezi obočí. Tak prosím vás, necukněte. Tvrd přimhouřil oči a jako v mlze viděl, jak se k němu blíží drobný prst. Pak ucítil lehké ťuknutí na kořen nosu, po těle se mu rozběhlo slabé mravenčení a byl konec. Nic se nestalo. Tvrd zklamaně oči otevřel. Chtěl říct:
0: to má být všechno?
2: Ale neřekl. Podíval se totiž směrem ke dveřím do sklepa, za kterými spal mastižrout. A najednou, i přes ty dveře,
0: Jakoby úplně jasně viděl, že to není mastižrout. Ten spáč se mu podobá, to jo, má stejně zrzavé vlasy, ale úplně jiný výraz než mstižer Krutohlav. Mstižer pořád koukal, jako by chtěl brečet, a Pim vypadal o moc šťastněji, dokonce i když doopravdy brečel. Potom se podíval na sudíčka a neviděl Šizuňka a Lumpa, ale 13letého kluka, který je stejně bezradný, jako byl celý život on. A taky viděl sebe, ne očima, ale nějak zevnitř. A viděl docela prima dospělého chlapa, který se nemusí všeho bát. Jo, a taky viděl, že těm klukům musí pomoct, protože... No, neviděl ty důvody úplně přesně, ale teď nebyl čas o tom mudrovat. Jde se na věc, prohlásil. Nejdřív musí z domu Pim. Mám v kůlně bicykl, snad umí kluk jezdit. Pak někam schovám záprcka. Zatřásl spícím Pimem. Vstávat! Sudíček chtěl zmáčknout kliku, ale dveře začaly příst jako kočka. Neblázni, sudíčku, tohle nemůže vyjít, sudíčku. Peklo si tě najde všude, sudíčku. Tvrd ty dveře slyšel taky. Jemu říkali, to bude malý, zloberta z tebe udělá plácačku na mouchy, škudi berte, zmiz, dokud je čas. Tvrd to slyšel, ale bylo mu to jedno. To nemluví žádné vševědoucí dveře, to jsou jeho hloupé myšlenky. Zbláznil ses? Zaječel někdo ze tmy. Ty schováváš toho královského zprátka? Udělám z tebe rohošku a všichni si do tebe budou utírat boty. Udělám z tebe lux a budeš do smrti žrát špínu. Udělám z tebe záchodovou mísu. Přímo před ním stála vzteklá zloberta.

what you say. Radio Junior. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické. Neexistuje to, aby 15-letí děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být.

Takže pane Sisel, kde máš to zemní? Ukažte mi pravou kapsu. Nemáš to tam, no dobře, ukaž mi levou kapsu. Ne, tam to taky nemáš. A vidím ti na tváři, kde to máte. No vydá. Aha, vy to máte v botě.

0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

0: Klepete se? Ne! Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se?
1: Ne!
0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.

kteří vaří v obřím kotli lektvar podivný. Dejte pozor, na ten nápoj není výživný. Vaří v obřím kotli lektvar.

0: vždycky zůstat stát. Jinak by se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvíno, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

pejskovi stejska. Nakreslím dva pejsky, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska. Když bude hodný, budu ho mít rád.

když se bude pejskovi stejskat, nakreslím dva pejsky, aby si mohli hrát. Dejte mi pastelku, nakreslím pejska, když bude hodný, budu ho mít rád. Dejte mi pastelku, žlutá a modrá, každá

Junior.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a býložravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc

miluje nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, buchtičky v jahodové pěti.

nudle, mrkev, housku a nebo pomfrity po francouzsku, jablka, rušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako